0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda dělá špinavou a pomstychtivou kampaň, tvrdí opozice. Padlivý mečný trest, muž půjde na čtvrtstoletí do vězení. A začíná samozběr česneku, odstartoval na východní Moravě. Jsem Láďa Jakub a mám pro vás podrobnosti.
2: Opoziční politici si myslí, že by prezident Petr Pavel měl na červencovém summitu Severoatlantické aliance reprezentovat Českou republiku. Postoj vlády, která s jeho účastí nepočítá, označili za špinavou kampaň nebo pomstychtivou politiku premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Kabinet po několika měsíčních sporech s hlavou státu rozhodl o složení delegace na alianční summit, kterého se má zúčastnit premiér, ministr zahraničí Macinka a ministr obrany Zuna. Pavel se k rozhodnutí vlády vyjádří v úterý odpoledne. Už dřív mluvil o podání kompetenční žaloby.
3: Soud uložil výjimečný trest 25 let vězení Michalu Štrumfovi. Ten brutálně napadl staršího muže v jeho bytě v Praze a téměř mu odřízl hlavu. 29-letý Štrumf se k usmrcení svého známého i jeho následnému okradení přiznal. Hájil se tím, že muž ho předtím sexuálně obtěžoval. Štrumf si ponechal lhůtu pro případné odvolání. Případem by se tak mohl zabývat ještě odvolací soud.
4: Samozběr už se netýká jen jahod, třeba brambor, ale třeba i česneku. Na poli u Martinic na Kroměřížsku dopoledne začal letošní samozběr česneku. Zájem mezi zákazníky je velký. Jen za první hodinu od zahájení jich přijela víc než 100. Farma uspořádala už po čtvrté. Úroda je kvůli suchu nižší než loni, kdy byla dobrá, říká pěstitel František Krajča.
5: Senu jsme nechali stejnou jako v loni. Máme v podstatě 4 druhy, 2 francouzské odrody a 2 jako z Česka. Rusinka, Bětin, Sabagot a Terador. Není jako, že by třeba lidi chtěli jeden víc, druhý míň, asi bych řekl, to stejný. Začali jsme v podstatě v obvyklým termínu jako v loni, i když bylo třeba v sucho, tak jsme si říkali, že to bude, může být posunutý ten termín, ale nebyl. Zdá se, že ta úroda akorát tak došla.
4: Česnek spole částečně vyhorává, břit zapřažený za traktorem. Lidé si pak podoraný česnek spole pozbírají, nechají pokladny zvážet a zaplatí. Kilo česneku snatí letos zájemci přejde na 100 korun. Stejně jako v minulém roce, taky tentokrát farma česnek pěstovala na necelém hektaru a sklidí z něj několik tun aromatické zeleniny. A je tu opět dobrá zpráva, jsme opravdu dobrými vinaři. 2 z 5 udělovaných titulů šampiona na mezinárodní soutěži OENO Forum ve Znojmě získali vinaři z Česka. Patří jim taky ocenění za nejlepší kolekci vín pro vinařství Volařík. OENO Forum je jediná soutěž v České republice, která se koná pod patronátem Mezinárodní organizace pro víno a vinohradnictví. Naši vinaři získali titul šampiona bílých vín, kterým se stal Riesling Rýnský, pozdní sběr 2024 z vinařství z Dolních Dunajovic na Břeclavsku.
6: Obhájci titulu fotbalisti Slávie zahájí novou sezonu první ligy o víkendu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku Uherské Hradiště. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti jedinému nováčkovi Zbrojovce. Další ze spolufavoritů Plzeň bude hostit Liberec. Podzimní derby pražských S se odehraje už na konci srpna v 6. kole na Letné.
0: Frekvence 1. Počasí.
6: Léto bude pokračovat i v úterý nad ránem. Místy může být i 20 stupňů Celsia. Odpoledne 30 a to na jihu Moravy. Jinde většinou do 27. A bude nejdřív jasno, přes den se objeví pár mraků, aby se k večeru zase vyjasnilo. Nejvíc oblačnosti s přeháňkou bude na českém jihozápadě, tedy v jihočeském a plzeňském kraji.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: S Láďou Jakubem. V České televizi a Českém rozhlase chtějí dál stávkovat. Máme tu další tropický týden. O víkendu bude až 37 stupňů Celsia. Sucho pokračuje. A někteří Češi špatně pracují s umělou inteligencí. V presklubu Frekvence 1 byla řeč o tom, jak na to.
2: Stovky zaměstnanců České televize oděných v černém se v poledne sešly před budovou zpravodajství na Kavčích horách v Praze k protestnímu shromáždění. To bylo součástí 24-hodinové výstražné stávky proti změně financování ČT a Českého rozhlasu. Tu pořádá iniciativa zaměstnanců veřejnoprávně za podpory odborů. Jestli vláda Andreje Babiše bude dál pokračovat v prosazování změny z poplatků na financování ze státního rozpočtu, jsou organizátoři protestu připraveni dál pokračovat. Redaktorka zpravodajství České televize a členka stávkového výboru iniciativy veřejnoprávně Eliška Záleská k tomu dodala.
3: Víme, že pokud budou pokračovat v prosazování jednoho z těch dvou návrhů, nebo obou těch návrhů, tak chceme přiostřit, chceme udělat něco dramatičtějšího, něco většího a bereme tohle jako takový první krok, který bychom doufali, že bude poslední, ale my spíš předpokládáme, že budou potřeba další, o kterých budeme diskutovat i s rozhlasem, protože je pro nás důležité, aby jsme byli jednotní jako obě instituce dohromady a taky s našimi odbory.
2: Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně se bojí, že změna financování oslabí finanční stabilitu obou institucí i jejich nezávislost a vedla by k omezení poskytované veřejné služby. Česko vstoupilo do dalšího tropického týdne. O víkendu vystoupají teploty místy až k 37 stupňům Celsia. Dnes i v dalších dnech znovu hrozí bouřky. Vyplývá to z týdenní předpovědi a aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu. Měsíční výhled meteorologů předpovídá v tomto týdnu extrémně nadprůměrné teploty. Později se budou přibližovat k běžným hodnotám a dál se bude prohlubovat sucho. Češi rádi používají umělou inteligenci už k čemukoliv. Jak ale na ní? Podle ředitele Asociace pro aplikovaný výzkum v IT Jaromíra Hanzala je potřeba se jí ptát na cokoliv podrobně.
4: Nejlepší způsob, jak na umělou inteligenci, je zeptat se umělé inteligence, co jí nejvíc pomůže. Je důležitý třeba ten detail toho, co po ní chceme, neříct jim jenom, jak se dostanu do hospody, kdybychom ji zrovna chtěli používat na cestu, na to asi lepší navigace, ale jak se dostanu do hospody, jsem v Liberci, jak se dostanu do hospody, která je do 10 minut chůze ode mě. A dostanu mnohem lepší jako na tuto otázku odpověď, než kdybych se zeptal jenom obecně. Takže je důležité přemýšlet o těch drobnostech a detailech.
2: Celý presklub si poslechněte na našem webu frekvence1.cz.
1: Cenu města Uherské Hradiště za rok 2025 dostane spisovatel, novinář, publicista a folklorista Jiří Jilík. Spolu s nimi ji obdrží také Uhersko-Hradištské středisko Junáka, pojmenované Psohlavci. O udělení ocenění rozhodli zastupitelé města ve Zlínském kraji. Laureáty navrhuje speciální komise. Následně rada doporučuje ke schválení zastupitelstvu. Na cenu byli nominováni 4 lidé a skautské středisko. Víc k tomu říká starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.
5: Zastupitelstvo rozhodlo o tom, že cenu města za loňský rok obdrží dvě osobnosti, jedna fyzická, druhá právnická. Tou fyzickou je pan doktor Jiří Jilík, což je významná osobnost kulturního dění nejenom v našem městě, ale řekl bych na celém Slovácku a širším okolí. Tou právnickou osobou je zapsaný spolek Junák, český skaut středisko Psohlavci. To je taktéž významná instituce, která v našem městě působí řadu let a podílí se na výchově mladé generace.
1: Za rok 2024 dostali cenu knihovnice Miroslava Čápová a Hana Hanáčková. Na přelomu tisíciletí byly u nápadu a zrodu Noci s Andersenem, při které děti nocují v knihovnách, aby mohly naslouchat čtení pohádek.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Česko vstoupilo do dalšího tropického týdne. O víkendu vystoupají teploty místa až k 37 stupňům Celsia a dnes i v dalších dnech, ale pozor, znovu hrozí bouřky.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Vláda dělá špinavou a pomstychtivou kampaň, tvrdí opozice. Padlivý meční trest, muž půjde na čtvrtstoletí do vězení. A začíná samozběr česneku, odstartoval na východní Moravě. Jsem Láďa Jakub a mám pro vás podrobnosti. Opoziční politici si myslí, že by prezident Petr Pavel měl na červencovém summitu Severoatlantické aliance reprezentovat Českou republiku. Postoj vlády, která si ho účastí nepočítá, označili za špinavou kampaň nebo pomstychtivou politiku premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Kabinet po několika měsíčních sporech s hlavou státu rozhodl o složení delegace na alianční summit, kterého se má zúčastnit premiér, ministr zahraničí Macinka a ministr obrany Zuna. Pavel se k rozhodnutí vlády vyjádří v úterý odpoledne. Už dřív mluvil o podání kompetenční žaloby. Soud uložil výjimečný trest 25 let vězení Michalu Štrumfovi. Ten brutálně napadl staršího muže v jeho bytě v Praze a téměř mu odřízl hlavu. 29-letý Štrumf se k usmrcení svého známého i jeho následnému okradení přiznal. Hájil se tím, že muž ho předtím sexuálně obtěžoval. Štrumf si ponechal lhůtu pro případné odvolání. Případem by se tak mohl zabývat ještě odvolací soud. Samozběr už se netýká jen jahod, třeba brambor, ale třeba i česneku. Na poli u Martinic na Kroměřížsku dopoledne začal letošní samozběr česneku. Zájem mezi zákazníky je velký. Jen za první hodinu od zahájení jich přijela víc než stovka. Farma uspořádala už po čtvrté. Úroda je kvůli suchu nižší než loni, kdy byla dobrá, říká pěstitel František Krajča.
2: Seno jsme nechali stejnou jako v loni. Máme v podstatě 4 druhy, 2 francouzské odrody a 2 jako z Česka. Rusinka, Bětin, Sabagot a Terador. Není jako, že by třeba lidi chtěli jeden víc, druhý míň, asi by řekli to stejný. Začali jsme v podstatě v obvyklým termínu jako v loni, i když bylo třeba v sucho, tak jsme si říkali, že to bude, může být posunutý ten termín, ale nebyl. Zdá se, že ta úroda akorát tak došla.
1: Česnek spole částečně vyorává břit zapřažený za traktorem. Lidé si pak poduraný česnek spole pozbírají, nechají pokladny zvážet a zaplatí. Kilo česneku snatí letos zájemci přejde na 100 korun. Stejně jako v minulém roce, taky tentokrát farma česnek pěstovala na necelém hektaru a sklidí z něj několik tun aromatické zeleniny. A je tu opět dobrá zpráva, jsme opravdu dobrými vinaři. 2 z 5 udělovaných titulů šampiona na mezinárodní soutěži ONU Forum ve Znojmě získali vinaři z Česka. Patří jim taky ocenění za nejlepší kolekci vín pro vinařství Volařík. ONU Forum je jediná soutěž v České republice, která se koná pod patronátem Mezinárodní organizace pro víno a vinohradnictví. Naši vinaři získali titul šampiona bílých vín, kterým se stal Riesling Rýnský, pozdní sběr 2024 z vinařství z Dolních Dunajovic na Břeclavsku. Obhájci titulu fotbalisti Slávie zahájí novou sezonu první ligy o víkendu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku Uherské Hradiště. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti jedinému nováčkovi Zbrojovce. Další ze spolufavoritů Plzeň bude hostit Liberec. Podzimní derby pražských S se odehraje už na konci srpna v 6. kole na Letné.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Léto bude pokračovat i v úterý nad ránem. Místy může být i 20 stupňů Celsia. Odpoledne 30, a to na jihu Moravy. Jinde většinou do 27. A bude nejdřív jasno, přes den se objeví pár mraků, aby se k večeru zase vyjasnilo. Nejvíc oblačnosti s přeháňkou bude na českém jihozápadě, tedy v jihočeském a plzeňském kraji.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávají Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: S Láďou Jakubem. České televizi a Českém rozhlase chtějí dál stávkovat. Máme tu další tropický týden. O víkendu bude až 37 stupňů Celsia. Sucho pokračuje. A někteří Češi špatně pracují s umělou inteligencí. Presklubu Frekvence 1 byla řeč o tom, jak na to.
2: Stovky zaměstnanců České televize oděných v černém se v poledne sešly před budovou zpravodajství na Kavčích horách v Praze k protestnímu shromáždění. To bylo součástí 24-hodinové výstražné stávky proti změně financování ČT a Českého rozhlasu. Tu pořádá iniciativa zaměstnanců veřejnoprávně za podpory odborů. Jestli vláda Andreje Babiše bude dál pokračovat v prosazování změny z poplatků na financování ze státního rozpočtu, jsou organizátoři protestu připraveni dál pokračovat. Redaktorka zpravodajství České televize a členka stávkového výboru iniciativy veřejnoprávně Eliška Záleská k tomu dodala.
3: Víme, že pokud budou pokračovat v prosazování jednoho z těch dvou návrhů, nebo obou těch návrhů, tak chceme přiostřit, chceme udělat něco dramatičtějšího, něco většího a bereme tohle jako takový první krok, který bychom doufali, že bude poslední, ale my spíš předpokládáme, že budou potřeba další, o kterých budeme diskutovat i s rozhlasem, protože je pro nás důležité, aby jsme byli jednotní jako obě instituce dohromady a taky s našimi odbory.
2: Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně se bojí, že změna financování oslabí finanční stabilitu obou institucí i jejich nezávislost a vedla by k omezení poskytované veřejné služby. Česko vstoupilo do dalšího tropického týdne. O víkendu vystoupají teploty místy až k 37 stupňům Celsia. Dnes i v dalších dnech znovu hrozí bouřky. Vyplývá to z týdenní předpovědi a aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu. Měsíční výhled meteorologů předpovídá v tomto týdnu extrémně nadprůměrné teploty. Později se budou přibližovat k běžným hodnotám a dál se bude prohlubovat sucho. Češi rádi používají umělou inteligenci, už k čemukoliv. Jak ale na ní? Podle ředitele Asociace pro aplikovaný výzkum v IT Jaromíra Hanzala je potřeba se jí ptát na cokoliv podrobně.
4: Nejlepší způsob, jak na umělou inteligenci, je zeptat se umělé inteligence, co jí nejvíc pomůže. Je důležitý třeba ten detail toho, co po ní chceme, neříct jim jenom, jak se dostanu do hospody, kdybychom ji zrovna chtěli používat na cestu, na to asi lepší navigace, ale jak se dostanu do hospody, jsem v Liberci, jak se dostanu do hospody, která je do 10 minut chůze ode mě, a dostanu mnohem lepší jako na tuto otázku odpověď, než kdybych se zeptal jenom obecně. Takže je důležité přemýšlet o těch drobnostech a detailech.
2: Celý Presklub si poslechněte na našem webu frekvence1.cz.
1: Cenu města Uherské Hradiště za rok 2025 dostane spisovatel, novinář, publicista a folklorista Jiří Jilík. Spolu s nimi ji obdrží také Uhersko-Hradištské středisko Junáka, pojmenované Psohlavci. O udělení ocenění rozhodli zastupitelé města ve Zlínském kraji. Laureáty navrhuje speciální komise. Následně rada doporučuje ke schválení zastupitelstvu. Na cenu byli nominováni 4 lidé a skautské středisko. Víc k tomu říká starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.
5: Zastupitelstvo rozhodlo o tom, že cenu města za loňský rok obdrží dvě osobnosti, jedna fyzická, druhá právnická. Tou fyzickou je pan doktor Jiří Jilík, což je významná osobnost kulturního dění nejenom v našem městě, ale řekl bych na celém Slovácku a širším okolí. Tou právnickou osobou je zapsaný spolek Junák, český skaut, středisko Psohlavci. To je taktéž významná instituce, která v našem městě působí řadu let a podílí se na výchově mladé generace.
1: Za rok 2024 dostali cenu knihovnice Miroslava Čápová a Hana Hanáčková. Na přelomu tisíciletí byly u nápadu a zrodu Noci s Andersenem, při které děti nocují v knihovnách, aby mohly naslouchat čtení pohádek.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Česko vstoupilo do dalšího tropického týdne. O víkendu vystoupají teploty místa až k 37 stupňům Celsia. Dnes i v dalších dnech, ale pozor, znovu hrozí bouřky.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Krásné ráno.
3: Dobré ráno. Vláda odmítla účast prezidenta na summitu NATO. Pavel se k tomu dnes vyjádří. Žáci se dozví výsledky druhého kola přijímaček na střední školy a provoz na dálnicích je bez kolon.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
3: Prezidentská kancelář dnes dopoledne zveřejní vyjádření prezidenta Petra Pavla k rozhodnutí vlády, která hlavu státu v pondělí nezařadila do delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Pavel dříve avizoval, že pokud kabinet jeho účast na vrcholném fóru odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Poslanci by dnes měli poslat do závěrečného schvalování návrh na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Schůze sněmovny začne dnes ve 14 hodin. Uchazeči o studium na střední škole by se dnes měli dozvědět, jestli a kam byli přijati ve druhém kole přijímaček. Výsledky zveřejní jak školy, tak elektronický systém DIPSY. Například střední odborné učiliště řemesel a chovatelství v Uherském Brodu už má naplněnou kapacitu tříd v chovatelských oborech z prvního kola, ale volná místa se ještě určitě najdou na začátku září. Frekvenci 1 to řekla zástupkyně školy Lucie Trtková.
4: V oboru chovatelství jsme měli vyšší poptávku, než jsme mohli přijmout. Přijmuli jsme 30 žáků, ale zhruba tak 60 dětí, 60 žáků jsme přijmout nemohli a v nástavovém studiu je vlastně situace obdobná. A tak vždycky doporučujeme kontaktovat studijní oddělení v září, kdy ještě vlastně probíhá spousta přestupů. Někdy se to tak stane, že žák si to rozmyslí a vyjedná vlastně si jinou školu a tím pádem uvolní místo zase pro opravdového zájemce.
3: Proto by žáci i s rodiči měli kontaktovat v školu nejpozději po konci prázdnin. Norští fotbalisté zdolali ve skupině 1 v New Yorku Senegal 3-2 a spolu s Francií si v předstihu zajistili účast ve vyřazovací fázi mistrovství světa. Francie na šampionátu porazila Irák 3-0. Zápas byl jako první na probíhajícím šampionátu přerušen kvůli špatnému počasí. Bouřka v okolí stadionu ve Filadelfii zdržela začátek druhé půle zhruba o 2 hodiny. A naše reprezentaci čeká třetí zápas šampionátu ve čtvrtek. Svěřenci trenéra Koupka se utkají s Mexikem a na sledování zápasu si budeme muset opět přivstat. Utkání začne ve 3 hodiny ráno.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
3: Ráno bude polojasno až jasno a ojediněle se mohou vyskytnout mlhy. Během dne čekáme přechodně až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů na jižní Moravě až 30. Na horách se denní maxima zastaví na 22.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: U 6. hodině míříme na dálnice.
5: Aktuálně provoz našich dálnicích plynulý a bez vážnějších komplikací. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: A po zprávách už startuje ráno na Frekvenci 1 s Lubkou a Márou.
6: Krásné ráno, krásné úterý.
7: No, tak jo.
6: Máš připomínky? Máš připomínky k tomuto dni?
7: Mám tady k tomu poznámky, už se mi nedobře vstávalo.
6: Prostě úterý s datem 23. června od tebe dostalo poznámku, jo?
7: No, ještě, že to není středa. To už bych byl fakt namíchlej.
6: Hele, Máro, co není, může být. Středa jo, je teprve zítra.
7: Mari, neboj. Nám se roučej zítra.
6: Všechno bude.
8: Skládám stránku ke stránce.

0: Horoskop Frekvence 1.
1: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Dobré ráno přeji všem, vítejte u úterních horoskopů. Svátek slaví Zdenka, Zdena a Sidonie. Gratulujeme. Dnešní svatojánská noc je plná kouzel a magie. Projevuje se láskyplně a majetnicky. Motivací je pro vás milostný život a objevování nových intimních věcí. Co čeká raky? Nejspíš si budete náležitě užívat života a všeho s ním spojeného. Skvěle vám bude napovídat intuice, díky níž bude vše snadnější. Lvi, tah na branku vám jistě chybět nebude. Může se vám ale také snadno stát, že budete sami sobě překážet v cestě. Pany, charakterizovat vás bude stabilita. Více se budete zaměřovat na své vnitřní pocity. Konat budete spíše intuitivně a bez nějakého velkého přemýšlení. Váhy, luna je ve vašem znamení. Zažívat budete zvýšenou potřebu se předvést a ukázat svoji originalitu. Štíři, energie a chuti do života byste měli mít víc než dost. V erotice popustíte úzdu své fantazii. Vaše cíle jsou na dohled. Střelci, potřeba být obletován vnese do vašich aktivit lehkost a odvahu. Ovšem pozor na nějaké nepromyšlené akce. Kozorozi, pokud se dnes pro něco rozhodnete, nebudete mít problém s realizací. Zažehnete plamín lásky tam, kde pohasíná. Šance na lásku je veliká. Vodnáři, víc než obvykle bude s vámi cloumat zvýšená představivost. Vaše vynalézavost dosahuje úrovně, na kterou můžete být pyšní. Ryby, dostáváte se do sektoru lásky a romantiky. Dnešek bude plný inspirativních zážitků. V barvitosti snů a představ nemáte konkurenci. Berani, je možné, že pocítíte nespokojenost. Ta může pramenit z jistého stereotypu. Musíte vypnout a přeladit se na úplně jinou činnost, než tu, kterou děláte běžně. Víci, láska je vám nakloněna, ale nesmíte jí zahltit svou přízní. Méně je někdy víc. Blíženci, zakažte si tou lavou, zvláště máte-li za partnera lva či berana. Hrozí totiž žárlivé scény. Milí přátelé, jako aprílové počasí takové budou vaše dnešní pocity. Hvězdy naznačují, že byste měli více pečovat o svého partnera a nekoukat vedle. Opatrujte se, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Frekvenci 1, krásné úterní ráno, 1+1, jeden forek od nás, jeden forek od vás. Máro, mám tady takový jeden dětský.
1: Super joke, jo?
0: Dětský si tak myslím. Pojď. Potkají se dvě myši, jako dají řeč, že jo? A ta jedna říká, hele, já mám novýho přítele. A vytáhne jeho fotku, jo? A ta druhá říká, no to si děláš srandu, teď je to netopír. Cože? Ten hajzel mi tvrdil, že je pilot.
1: Šmejt jeden. A zásilka z datártu dorazila do Vídeňho.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
2: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
4: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
5: Nedostalo se vaše dítě na osmileté gymnázium? Nevadí, třeba jen potřebuje víc prostoru a dozrát. Základní škola Orbis otevírá druhý stupeň při gymnáziu. Akademická náročnost, respektující prostředí a maximálně 15 žáků ve třídě. Každé dítě má svůj rytmus a talent. Základní škola Orbis v centru Prahy. Více na zsorbis.cz.
6: Voda už prostě nestačí.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety.

0: ale ještě říct novinkový UDG na frekvenci 1.
1: No to můžeme. To.
0: Já nevím, kdy se vlastně z novinky stane stařinka.
1: Já bych to viděl tak v momentě, kdy, no vlastně je hloupost, kdy oni pošlou další hit.
0: No, možná takhle, no, protože moje holky ty to mají jako, ty mají jasno, že jo, jako prostě pro ně je to starý za chvíli, jo?
1: Fakt?
0: No jasně, tak jako pro ně nejsou jako stařinka Beatles, že jo, pro ně jsou stařinka třeba, já vím, že jsme nedávno nějak jeli v autě a že mi ta mladší říkala, a to už je starý, hrála nějaká slza, víš? A mě to tak jako...
1: tak ti ukápla co, ne?
0: Tak jsem si říkala, no, jo, no, tak to tak kdyby... no nic, tak 1+1, jeden forek od nás, jeden forek od vás, máš?
1: Máš. Viděl jsem dnes auto s nápisem jsem veterinář, jezdím jako zvíře. A pak mi došlo, kolik denně na cestách potkám gynekologů.

0: Sunshine Reggae. No, uvidíme. Dneska v úvozovkách nejchladnější den z celého týdne, odpolední maxima 24 až 29, i to je pařák. Na jižní Moravě u třicítky ráno jasno, dopoledne se začne zatahovat, na Šumavě i bouřky, jinde to ale zvládneme většinou bez vody.
1: Milujete fotbal?
2: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
1: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
3: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
4: Máme minutu po půl sedmé a Kačeka je připravená se zprávami.
5: Pěkné ráno. Uchazeči o studium na střední škole, kteří si podali přihlášku do druhého kola přijímacího řízení, se dnes dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY, zveřejní je ale i školy. V Nizozemsku vůbec poprvé v historii podstoupilo eutanázii dítě mladší 12 let. Bylo nevyléčitelně nemocné. Informují o tom tamní média s tím, že k eutanázii došlo v loňském roce. Organizátoři Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech dnes oznámí, jaké hvězdy přislíbily letos svou účast na jeho jubilejním 60. ročníku. Dříve oznámili, že festival od 3. do 11. července uvede přes 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků.
6: Frekvence 1. Doprava.
5: Provoz brzdí na D11 i D1.
7: Dopravní omezení při brzdě řidiče na dálnici D11 ve směru na Prahu na 22. kilometru. V místě dopravního omezení je zdržení okolo 15 minut. A silný provoz očekávejte na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno, kde se popojíždí od 201. kilometru Slatina až po exit 194. Tam je zdržení okolo 10 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: 3 minutky po půl sedmé. Dobré jítro.
0: Krásné ráno, je to hrozný, viď, když si člověk uvědomí, že nejchladnější den z celého týdne a odpolední maxima u třicítky.
4: To snad byl překlep, ne?
0: Ne.
4: No, já už totiž čtvrtým dnem čekám, až zaprší.
0: Až na signál.
4: No, abych zbytečně neumýval auto.
0: Chceš mi říct, že mohlo dávno pršet, kdyby se sebral tak a jako zajel si s autem do výšky?
4: Ano, mohlo.
0: Přátelé, zdá se vám, že máte suché zahrady? Ukažme si na něj prstem.
4: No moment, tak to nezáleží jenom na mě. Všichni ostatní mohou umýt tak to auto, ne?
0: Víš co, já taky nechci do myčky. Mě totiž namaloval někdo na auto, je to podle mě tak jako 2-3 měsíce, fakt už docela dávno srdíčko dozadu.
4: Tak to je hezký, ne?
0: A mě je právě hrozně líto to srdíčko.
4: Lepší prasátko, ne?
0: To bude následovat.

0: Za 4:45 a já tady mám takový malý test toho, jestli si skutečně, milá Lubko, chytrá krádio.
1: Jestli jsi skutečně princezna. Budeš spát na hrášku?
0: No, to se určuje jinak.
1: Stáváš mistře víc, princi.
0: No.
1: Nebo to vlastně nebyl, ona nevěděla, že je to princ, že jo?
0: Přesně.
1: Stáváš mistře víc.
0: To hrál Vladyka, ne?
1: Ne. Dobrý.
0: Dobrý, nejsi princezna, jinak by se v tom vyznala. Tak, co to je, dnes se ptám. Zablafuňka.
1: Zablafuňka?
0: Jo.
1: Zablafuňka? Blafuňka. Blafuňka je podle mě někdo, kdo blafuje.
0: Mohl by být. V pokrovém slengu klidně by to tak mohlo být.
1: A zablafuňka? To je někdo, koho zavřeli za blafování.
0: No, co by ne?
1: Já nevím.
0: Špatný pokrový hráč, jo?
1: Přesně, 736-300-444. Dejte nám vědět za chvilku. Já teda doufám, správná odpověď.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
4: Hi, Bobby.
5: Hi.

0: Co to je? A teď nevím, jestli to řeknu dobře. Za blafuňka? Za blafunka?
1: No, nebo za blafuňk.
0: Za blafuňk. Co nebo kdo?
1: No?
0: Hele, je tady jedna odpověď.
1: Ano.
0: A možná bude správná, tyjo.
1: Ne, nechci.
0: Za blafuňky, to je jídlo s bramborem, párkem, něco jako buřtguláš, ale se smetanou, píše nám Máca.
1: No, čoče, Máca nebo daleko od pravdy,
0: no.
1: Je to totiž venkovská verze kulajdy, ale bez kopru a hub. Je dost pravděpodobný, že Máca to má ještě vyšperkovaný tím párkem.
0: Mm-hmm.
1: Ale vlastně, jo, a už teda píše, že to je vlastně jako něco jako buřtguláš, čímž pádem tam ta smetana... Tady to, co vidím já, je bez papriky. Takže jak říkám, je to ta kulajda.
0: Jo.
1: Kulajda no. Bez kopru, no.
0: A ale tak prostě je to něco s bramborem a smetanou. Je to bychom tak mohli jakoby...
1: Ano, ano. Je to takové jakože zablafuňk... Těžko překladatelný odříšek, to...
0: prostě, dobře. No tak tentokrát jsem teda byla vedle, jak ta jedle. Počkej.
1: Ale ten pokr taky nebyl marný.
0: počkej, já ti to vrátím zítra, počkej.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvět. Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce. Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
3: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
2: Žující nápoj Coca-Cola. Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce. Založte si nový účet.

0: milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola, užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
0: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
2: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
3: Nedostalo se vaše dítě na osmileté gymnázium? Nevadí, třeba jen potřebuje víc prostoru a dozrát. Základní škola Orbis otevírá druhý stupeň při gymnáziu. Akademická náročnost, respektující prostředí a maximálně 15 žáků ve třídě. Každé dítě má svůj rytmus a talent. Základní škola Orbis v centru Prahy. Více na zseorbis.cz.

0: si jedná to nejlepší z muziky i po sedmé, třeba Nightwork. Proražme sloup střechou
1: kostela. A nebo si můžeme klidně dát ještě Vem, ty já mám strašně rád.
0: Máš rád?
1: To je totiž takové, když třeba někomu děláš svatbu, to je zvedák, na který se postaví i ty největší dřeváci.
0: Vidíš,
1: na parket.
0: Tak to je dneska pro tebe.
1: Hele, já už jsem dobrý. Co? Klidně záleží, mě to potěší.
0: Nevypadám já v Jeruzlém, musím já se pochválit, víš?
1: No jejda.
0: A taky hodiny.
1: Ty to nikdo za mě neudělá.
0: Přesně, nikdo nás nepochválí. Máro, seš dobrej. Kači, seš dobrá.
2: Je výborný, tady tančil celou dobu, co hrálo Véma.
1: Já jsem si totiž potřeboval dotančit pro lžičku do pudingu.
3: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
4: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
5: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
6: Novka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
11: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
10: Tam, kde to všechno začalo.
12: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
10: Dostává první láska druhou šanci.
13: To druhý už to samozřejmě budou dělat.
10: Po večerce v kinech od 25. června.
14: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
15: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
16: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
17: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
5: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
18: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Dobré ráno, žáci se dnes dozví výsledky druhého kola přijímaček. Sněmovna bude řešit přísnější tresty pro neplatiče výživného a provoz brzdí po nehodě na D10 směrem na Prahu. Uchazeči o studium na střední škole by se dnes měli dozvědět, jestli a kam byli přijati ve druhém kole přijímaček. Výsledky zveřejní jak školy, tak elektronický systém DIPSY. Podle ředitelky Cermatu Barbory Rosulkové je tu pro nepřijaté děti ještě další šance.
19: Těm, kteří se dozvěděli, že přijatí ve druhém kole nebyli, bych ráda vzkázala, že ta cesta na střední školu pro ně nekončí, že ta situace je nepříjemná, nicméně již od 24. června školy začnou zveřejňovat volná místa pro třetí a další kolo. Ta již nejsou centrálně řízená, termíny si stanovují jednotlivé školy sami, přihláška se podává přímo na konkrétní školu v listinné podobě.
0: Poslanci by dnes měli poslat do závěrečného schvalování návrh na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Ve druhém čtení je taky zrušení zákona, který obsahuje pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem a novela o spotřebitelském úvěru. Poslanecká schůze začne odpoledne ve 14 hodin. Češi rádi používají umělou inteligenci už k čemukoliv. Podle ředitele Asociace pro aplikovaný výzkum v IT Jaromíra Hanzala je potřeba se jí ptát na cokoliv podrobně.
20: Nejlepší způsob, jak na umělou inteligenci, je zeptat se umělé inteligence, co jí nejvíc pomůže. Je důležitý třeba ten detail toho, co po ní chceme, neříct jim jenom, jak se dostanu do hospody, kdybychom ji zrovna chtěli používat na cestu, na to asi lepší navigace, ale jak se dostanu do hospody, jsem v Liberci, jak se dostanu do hospody, která je do 10 minut chůze ode mě. A dostanu mnohem lepší jako na tuto otázku odpověď, než kdybych se zeptal jenom obecně. Takže je důležité přemýšlet o těch drobnostech a detailech.
0: Celý presklub si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. V Pražském divadle na Vinohradech se dnes rozhodne o držiteli zlaté hokejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny bude jeden z finálové desítky kandidátů. Do závěrečného třetího kola 58. ročníku hlasování postoupilo 9 hráčů působících v NHL, včetně osminásobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu a hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka.
18: Frekvence 1.
14: Počasí.
0: Ráno bude polojasné až jasné. Ojediněle s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Denní maxima 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě naměříme 30, na horách se denní maxima zastaví na 22.
14: Frekvence 1.
18: Doprava.
0: Provoz brzdí na D10 i D1.
21: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel blokuje provoz na dálnici D10 na 8. kilometru ve směru na Prahu. Místo je průjezdné pouze odstavným pruhem a zdržení je tam okolo 3/4 hodiny. A silný provoz přibrzí řidiče na D1 na trase z Vyškova na Brno, kde kolona je od 210. kilometru Holubice až po exit 196. Zdržení je tam okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Ze zprávy teče pokračuje ráno na frekvenci 1 s Lubkou a Márou.
1: No je to tak? Ano.
0: Krásné.
1: Ano, je to naprosto správně.
0: Krásné ráno.
1: Není za co.
22: Za 1, sedněte si. I když oni jsou známky asi uzavřený. Hele, tak jedničku do září převádíme.
1: No, já ti to napíšu do bakaláře, rodičové, ať to zkontrolují. A omluví zpětně těch několik hodin.
22: Co víš, co chci říct, normálně v bakalářích už je vysvědčení. Teda v těch našich.
1: Aha, co vy to máte za bakaláře?
22: Není na co čekat. No podle mě máme normální bakaláře. Totiž já nevím, jak jste to měli vy na základce, ale já jsem
1: to
22: třeba fakt se bála.
1: Papír, že?
22: No to já taky, to já taky. Ještě dokonce já jsem měla ještě ručně psaný, to nevím, jestli
1: to
22: ty.
1: To já, ano.
22: Ale to my jsme přesně čekali, jako jestli tam bude ta dvojka z těláku, nebo nebude, že jak nám vyhrožovala učitelka.
1: Jo, vy jste se báli dvojky z těláku? No to prosím tě, povídej mi o tom chvilku.
22: No, to jo. A teď už se to ví týden dopředu, že jo, žádný překvapení, nic.
1: Tak jako, že ty rodiče už můžou být namíchnutý o týden dřív,
22: přesně.
1: To je fantastický.
22: Vlastně nemusíš nic kupovat za vysvědčení, víš to předem.
1: Ne, to ne, koupíš jenom obrovský řemen a nebo prodlužovačku.
22: Nebo prodlužovačku. Abys neměl dlouhý vedení, jo?
1: Ne, to ne, tak jako je dobrý ten výprask jako
22: střídat. Já jsem to pochopila, no.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh. A pak ve smíru mít víru, že vše bolavé zhasne a zbyde to krásné, pak uvěřím. Že mezi příliš a dost stojí vysoký most a obelhac nejde, snad jenom

dobře. Mám lísky na snění, co vynesou jmění a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vynosou.

0: minuty, čtvrt na osm, hodiny v záklonu a jejich zpívání taky, byť už se rozednívá nebo rozednělo.
1: Ano, už je venku světlo. Každopádně je to přibližně 14 dní do startu radiokempu, jestli to počítám správně. Zítra středa a od zítřka 14 dní.
0: 14 dní do startu raketoplánu.
1: 8. července všechno vypukne, přátelé. V Rožnově pod Radhoštěm jedou za vámi Verča s Ondrou a také kapela Opět a Radeček Trio. Klasika, radiokempy, frekvence 1. Prázdniny, je to už k sobě několik let neodmyslitelně.
0: A k tomu patří. ještě patří, ještě si tam dáme taky špekáček pro ty, kteří nás poslouchají v Čechách. Mm-hmm. Buštík.
1: Je to tak? A ty jste špekáčkovej nebo buštíkovej?
0: Ale já to s ním oboje, mi to nevadí.
1: Dobře, tak na tulipán nebo na ježečka?
0: No, já mám radši hřebínek, byť teda jsem prostovlasý, tak rád chodím tak jako rozcuchanej, takže ano, klidněji na ježečka, no.
1: Jo, teď jsem...
0: okurku na pacičku, na chlebíček, v zásadě okurku na pacičku.
1: Okurka na pacičku, jo. Ty nejseš nenáročnej.
0: Ne, se mnou je to složitý. Je to takhle, babka naučila, jak se dává ten chlebíček, zasypeš to nahoru ještě sírem.
1: Jasně, a okurku nakrájíš. Jsem třeba výborná na krájení pekáčku. Takže přátelé, až budeme na kempu, klidně se stavte, já vám to s láskou nakrájím. Já kombinuju ježička a tulipán, takže pěkně otevřený špičky a ještě po pokrájený tělíčko. To jsou buštíky, krásně.
0: Prosím
1: krásně
0: tě, a já jsem teďka
1: pečený.
0: Ještě viděl takovou fintu, že to vlastně jako nařízeš do půlky z jedné strany, na půlky z druhé strany a otočíš to a máš krásně to tak rozdělaný.
1: To je taková
0: ta vrtule. Harmoniku, jako kdyby může být i vrtule, ano. A máš ty opečený kraje, to, co tam třeba dětem na tom nejvíc chutná, černý karcinogenní rožky, tak těch tam je dostatek.
1: Tak teď jsme na sebe prozradili, že pro nás jsou kempy hlavně o špekáčkách a o buštíkách.
0: No to ne, ještě tam jsou taky fantastický klínky štěstí. Posledně paní tam zahučila málem celou výplatu. No a my jsme jí radili, nedělejte to. Máte štěstí vlas? Ne, ještě kelímek.
1: Tak přátelé, 8. července všechno vypukne.
0: Ano.
1: To je první středa a potom středa až do 26. srpna. Těšit se můžete, už jsme to říkali, Opět a Radeček Trio, pak je tam Pokáč, Michal Hrůza, Miraj, Adam Ďurecák, Sindl X. No je toho tam hromada.
0: Petr Dende, Marpo, že jo, ten se taky posledně osvědčil, to je fantastický. Ale co, ve 2 hodiny začíná program, s Tomášem Fílou už nějaký různý soutěže a tak dále. V 19 hodin se to ostartuje, koncert.
1: 19 koncerty, přesně tak.
0: No a pak už to je, 20 hodin zase.
1: Přesně, klídeček, pohodička.
0: Ale
1: pokud
0: co víc, ještě důležitý říct, že ti, co vlastně jakoby nestínou za námi přijde do toho kempu, tak si vlastně ten koncert můžou užít naživo, protože my to budeme přenášet.
1: Stejně
0: to jsou vlastně
1: tak,
0: takový kempový živáky.
1: Je to tak, stejně tak vysílání z kempu taky uslyšíte od 14:00 na frekvenci 1. Takže přátelé, příští středa, 8. července Verča, Ondra a Rožnov pod Radhoštěm.
0: No tak se těšíme.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.

0: Krásné ráno, tajemný hlas na start si dáme, milá, sympatická, ovšem zatím v utajení, která, tak to prozradíme za chvíli. Krásné ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno všem posluchačům.
0: Občas jako malou nápovědu zkoušíme přezdívky z dětství nebo z puberty. Měla jste někdy nějakou?
2: Říkali mi Josefe.
0: Říkali vám Josefe? Tak to je možná docela zásadní nápověda. Aha. Tak kdo je tady s námi? Přemýšlejte, typujte za chvilku správná odpověď.
3: A zásilka z datártu dorazila do Vídně.
4: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
5: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
6: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
3: Boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
10: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
9: Tam, kde to všechno začalo.
11: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
9: Dostává první láska druhou šanci.
12: Po druhé už to samozřejmě.
9: Po večerce v kinech od 25. června.
13: Frekvence 1.
14: To nejlepší z muziky.
13: Z každého roku vybírá.

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Tak co, poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme!

0: Tak možná jste poznali, dnes je tu s námi na Frekvenci jedna herečka Eva Podzimková, další z těch, které se objeví v novém českém filmu Po večerce, který vlastně už objevila, premiéra byla minulý týden. Byla jste na premiéře se podívat vy?
1: Byla jsem se podívat a samozřejmě, jaksi měla jsem tam jisté pracovní povinnosti, takže asi by to bez mě nešlo. Stejně jako bez Vlády Polívky a bez ostatních členů našeho skvělého hereckého týmu.
2: I na party jste zůstala?
1: Zůstala jsem na party a zůstala jsem na party ze zcela zásadních důvodů, a to je, že mě přijela na premiéru partička z Tábora, na který jsem jezdila jako malá.
2: Ne, fakt.
1: Ano, ano, takže jsme měli takový sraz po letech a bylo to naprosto báječné.
0: Jak vlastně jako probíhá taková pracovní party? Musíte být takovou opatrní, aby vás třeba někdo nevyfotil v nějaké nelichotivé...
2: Jako spadnutý ramínko třeba.
0: Třeba, no, nebo
1: spadnuté ramínko vlasy. Je možná to nejmenší. Ano, tak hodí se, když vás člověk, žádný člověk nevyfotí nikde v nějaké nelichotivé pozici nebo situaci, ale no, asi party jako každá jiná, jenom se člověk vidí třeba s nějakými, já nevím, lidmi právě z toho pracovního prostředí a může to generovat trošku nervozitu, já moc nejsem na small talky a právě proto, že na party filmu Po večerce se mnou byli mý táboroví kámoši, tak to bylo takové uvolněnější.
2: Cítila jste se v bezpečí víc?
1: Naprosto.
2: Eva Podzimková je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Frekvence 1.

0: Frekvenci 1, pojďme se podívat na počasí. Dnešní odpolední teploty v Čechách do 29, na jižní a východní Moravě až 30. Jinak ráno jasné, dopoledne občas nějaký ten mráček, ale vody dneska moc nečekejte. Pršet, bouřky by mělo pouze v okolí Šumavy.
1: Ahoj, tady Veronika.
2: A ve půl osmé a Kačka připravená se zprávami.
3: Pěkné ráno, o letošní dobrovolné vojenské cvičení pro středoškoláky byl mimořádný zájem. Podle armády se přihlásilo 1173 studentů. Podmínky výcviku jich pak splnilo 1160. Kapacita byla původně 800 míst. Kvůli velkému zájmu armáda limit zvýšila, píši to web veřejnoprávní televize. Na Evropu se žene vlna veder. Ve Francii, Španělsku a Itálii se denní teploty zastaví i na 40 stupních. Úřady proto preventivně přerušily výuku ve stovkách škol a vyzývají obyvatele, aby v odpoledních hodinách omezili fyzickou aktivitu a pobyt venku. Hostem presklubu bude dnes po 18. hodině ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Jakub Weinlich si s ním bude povídat i o kvalitě výuky na našich školách.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Brzdí na D5.
4: Z opatrností projíždějte na dálnici D5 ve směru na Plzeň, kde na 41. kilometru blokuje pravý jízdní pruh a konec připojovacího pruhu, dopravní nehoda dvou nákladních vozidel. A další dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D10 ve směru na Prahu. Na 8. kilometru blokuje dva jízdní pruhy, dopravní nehoda dvou osobních vozidel. A vlivem silného provozu se vytvořila kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno mezi 212. až 206. kilometrem u Holubic, ve které budete popojíždět okolo 15 minut. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
0: Krásné úterní ráno na frekvenci 1, tak 40 o víkendu, jako fakt?
2: No, bylo to slíbeno a já jsem se teď dozvěděl nedávno, že prý, pokud ti teplota ve třídě, teď se bavíme o škole, přizáhne víc než 26 stupňů, tak už by se to mělo zrušit, ta výuka.
0: No, přátelé, tak možná začnou
2: se toho vysvědčení nedočkáte.
0: Někomu dojdou prázdniny o něco dřív, ale ne, jako letos začínají prázdniny docela brzo. Podle mě ty tady ještě tenkrát nebyl, ale nebo no ne.
2: Jako na světě?
0: Ne, my jsme tady na frekvenci. Jo. My jsme si vybrali tady s kolegy jednou jedinkrát. Aha. Jsme jeli na cyklovýlet. Jako no. Takovej jako větší.
2: Kdo to vymyslel? Míra, že? No, ano.
0: Já si myslím, že to tak bylo u nějaký skleničky, ještě Jana tam byla a tak, no. Jako, že jsme tak ano, jako seděli a vymysleli tohle. Víš, kdy my jsme jeli na ten cyklovýlet?
2: No, počkali jste ještě týden a pak jste jeli?
0: Když v Česku padl ten absolutní rekord a v Dobřichovicích bylo 43, myslím.
2: Jste šílenci, blázni.
0: A víš, kam jsme jeli na výlet?
2: No, kam jste jeli?
0: Do Dobřichovic.
2: Pambu má různou čelátku, no.

0: Herečka Eva Podzimková v novém českém filmu Po večerce, už jste zmiňovala Vláďu Polívku. On nám teda řekl, že on na tábory nikdy nejezdil. Jako vedoucí třeba, taky jste někdy byla, když jste tam jezdila jako dítě, nebo?
1: Já jsem skončila ve svých 16 letech těsně pod tou čárou těch praktikantů, takže nebyla jsem nikdy vedoucí.
2: A nelákalo by vás to? Si střihnout 14 dní s dětskama jako opravdu
0: jako
2: na táboře?
0: Teď třeba místo divadla, místo divadelních prázdnin vyrazit na prázdniny.
1: Přiznám se, že by mě to nelákalo, že mě stačí ty dvě moje malí a těm se ráda věnuju na 100% a nejsem úplně trpělivý člověk, takže bych nebyla asi dobrá táborový.
2: A to je strašně fajn. Máte si celotáborovou hru, uvolně večer poradu, no. Spočítáte děti po koupání.
0: Přesně, potom večírek. Umíte si představit, že byste svoje děti poslala třeba, já vím, že jsou ještě malinkatý, ale do budoucna třeba dostanu s podsadou na tábor.
1: Já to mám v plánu a byla bych moc ráda, kdyby holky nebyly proti, protože myslím si, že to je skvělý způsob, jak trávit léto, jak pro děti, tak i pro rodiče, kteří si můžou při té příležitosti trochu odpočinout. A my jsme ty tábory měli takové speciální, protože my jsme je stavili opravdu na zelené louce, takže žádná elektřina, žádná tekoucí voda z potrubí a podobně. Takže myslím si, že je dobré absolvovat nějakou míru diskomfortu a takhle se jako naučit pro ten život.
0: Herečka Eva Podzimková je dneska s námi na Frekvenci 1.

0: nekončí, naopak pokračuje. Jedeme v posledním slově dnes za 9 500.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: 257 403 devítky, to je číslo, které vás dost možná dělí od toho, abyste 9 500 měli ve svojí kapse.
0: Někoho máme na telefonu, krásné ráno, tady Lubka a Mára, frekvence 1, kdo tam?
4: Ahoj, tady Karolína.
3: Ahoj, Karolíno.
0: Kam zdravíme?
4: Dobré ráno.
0: Kam zdravíme?
4: Dokladna.
0: Dokladna. Kájo, tak zdravíme Dokladna, máme pro vás tuhle větu, jo?
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Tak, Kájo.
4: Odvaha.
0: Odvaha, pojďme to prověřit.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Odvaha to není hnedka
0: bohužel,
3: taková první
0: bohužel,
3: dobrou.
0: Bohužel, nedá se nic dělat. Každopádně zdravíme Dokladna, přejeme krásné ráno. Díky. A přihodíme. Pětistovka k tomu to znamená.
3: Dneska si ještě zahrajeme rovných 10 000 korun.
0: Hrajeme ještě jednou dneska ráno, zůstaňte s námi.
1: Frekvence 1.

0: Frekvenci 1 také Ace of Base, no a my vyrážíme do terénu.
1: Je to tak, Frekvence 1 a Coca-Cola za vámi vyrážejí, a to prostřednictvím Tomáše, kterému voláme. Jestli milujete fotbal, dobré jídlo, osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle, fakt jsme tady přesně pro vás.
0: V restauracích a také barech označených samolepkou Food Marks můžete fandit české reprezentaci a navíc soutěžit o fantastické ceny.
1: Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód a zadat ho do aplikace Coke App.
0: No ale pozor, my už máme v terénu tak jedno želízko, spíš teda kus železa, že?
1: Železo.
0: Tome.
1: Ahoj, krásné ráno.
2: Ahoj, krásné, dobré ráno. Vás zdravím samozřejmě všechny naše posluchače. No, můžeme už teď prozradit, že míříme na Palackého náměstí. Ovšem, do jakého města to se pokusíte zjistit vy?
0: Pokusíme, no.
2: Já vám hned začnu dávat indicie, jo. Mm-hmm. Takže v tom městě, kam dneska mířím, stojí netradiční socha Švejka, která patří k velmi navštěvovaným a často se u ní návštěvníci tohoto města fotí. Mezi významné osobnosti tohoto města patří i nositel Nobelovy ceny, který zde velmi, ale velmi rád pobýval, Josef Seifert, jméno tohoto významného českého spisovatele. Další velmi zajímavou věcí je, že toto město ještě v roce 1850 mělo pouze nějakých 30 chalup. Ovšem, rozvoj tohoto města, které je dneska mnohonásobně větší, se stal díky železničnímu rozvoji, kdy tady byly rozvedeny tratě směrem na Prahu, Drážďany, Kladno. Takže se stal velmi významným železničním uzlem.
1: Aha.
2: Jednou z hlavních dominant tohoto města je vlastně most Tomáše Garrigua Masaryka, který byl vybudován ve 20. letech 20. století a spojuje oba dva břehy řeky Vltavy. No a kdybyste si chtěli zajít do přírody, tak si tady můžete v tomto městě zajít do lesoparku Hostibejk, což je velmi významné místo a velmi často také využívané na procházky. Nachází se kde i skála zvaná Mochomůrka.
1: Tyjo, no a máš ještě nějaký nápovědy? My to nějak asi nedáváme. Každopádně je to od Mělníka dolů, jako tam nahoře už Vltava není.
0: Jo, je to tak, jak říká Lubka, od Mělníka dolů?
2: No, je to takhle, a ještě teda řeknu poslední věc. Když se dneska řekne název tohoto města, tak to každý má spojený vlastně s průmyslem, s chemickými závody.
1: Neratovice, ne. Počkej, ne, to

0: milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola, užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
0: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
2: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

0: Je tady 8. hodina raní, to nejvyšší čas, aby jsme se podívali, co si dáme v další hodině.
1: Tak třeba pokáž. Život prostě občas není
0: fér, až příliš krutej. Tady ta se mu povedla, že? Ta je dobrá.
1: Ta je hezká. Mně se fakt líbí tahle ta písnička.
0: To je Rousmys, máme v nabídce.
1: Taky myslím celkem povedený song.
0: Jo.
1: Taky se jim to docela povedlo.
0: Já o tom moc neznám, asi novinka, že? A co je Lení?

0: Zdravíme.
1: No, vidíš, tak já to poznám.
0: No a Kačka je tady, protože chystá zprávy.
2: Pozor, velká...
3: 8 hodin, frekvence 1, zprávy.
1: A Kačka Vavřínová, dobré ráno.
4: Dobré ráno, policie zasahuje v Čelákovicích u Prahy kvůli muži se zbraní, měl zamířit na tamní učiliště. Prezident se vyjádří k summitu NATO, vláda s ním nepočítá a kolonu hlásí z D5 a D1. V Čelákovicích u Prahy byl zaznamenán muž se střelnou zbraní směřující do místního učiliště. O které učiliště jde, zatím mluvčí policie Pavel Truxa neřekl. Na místě je zásahová jednotka, uvedla policie na síti X. Ozbrojený muž ve špatném psychickém stavu se podle policie pohybuje v modrém voze Škoda Fabia, registrační značky 5AB7197. Pokud vozidlo někdo spatří, má neprodleně volat linku 158, ale nijak nezasahovat, uvádí policie. Prezidentská kancelář dnes dopoledne zveřejní vyjádření prezidenta Petra Pavla k rozhodnutí vlády, která hlavu státu v pondělí nezařadila do delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Pavel dřív avizoval, že pokud kabinet jeho účast na vrcholovém fóru odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Zákaz koupání v Královéhradeckém kempu předběhl zahájení sezóny. Rybníku nepomohly žádné nové metody a je znovu kalný.
5: Provozovatel kempu Stříbrný rybník vyhlásil zákaz koupání kvůli nevhodné kvalitě vody. Samotný rekreační areál a kemp zůstávají dál v provozu. Na zhoršenou kvalitu vody tady upozorňovali hygienici dokonce už před 3 týdny. Teď už je ovšem podle nich koupání opravdu nevhodné. Návštěvníci tak mohou do vody jen na vlastní nebezpečí. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Češi rádi zkouší nové digitální nástroje. Patříme tak k evropské i světové digitální špičce, řekl v presklubu Frekvence 1 ředitel Asociace pro aplikovaný výzkum v IT Jaromír Hanzel.
6: Češi se obecně nebojí zkoušet novinky, platí telefony a platí hodinkami a vším možným už od začátku. Často máme jakoby nejrychlejší nábor těchto nových technologií, takže Češi rádi zkoušejí, víme, že jsme národ hračičku.
4: Celý presklub si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. Fotbalisté Alžírska otočili na mistrovství světa vývoj zápasu s Jordánskem a po výhře 2-1 zapsali první body ve skupině J.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
4: Ráno bude polojasno až jasno a ojediněle se mohou vyskytnout mlhy. Během dne čekáme přechodně až oblačno, hlavně na Šumavě, taky ojedinělé přehánky nebo bouřky. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě kolem 30, na horách naměříme 22.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Provoz brzdí na D1 a D5.
7: S opatrností projíždějte na dálnici D5 ve směru na Plzeň, kde na 41. kilometru blokuje pravý jízdní pruh a konec připojovacího pruhu, dopravní nehoda 2 nákladních vozidel. A nákladní vozidlo s defektem pneu nepřehlédněte na dálnici D2 na 41. kilometru ve směru na Brno. A vlivem silného provozu se vytvořila kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna mezi 212. až 206. kilometrem u Holubic, ve které budete popojíždět okolo 15 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
4: Přehled zpráv je u konce, teď už mají slovo na Frekvenci 1 Lubka s Márou.
0: Krásné ráno, krásné úterý, 10 tisíc.
1: 10 tisíc, já jsem ani nečekal, že se to takhle vysoko vyšplhá.
0: Tak že se toho dožiješ.
1: No, tak to jsem tak možná malinko takhle. Já, to ví doktorka, jo? Ta má větší přehled, si myslím.
0: A paní Dagmar Klucka.
1: Jo, no tak tam je to takový.
0: Ano, 10 tisíc pro vás máme v posledním slově, samozřejmě v téhle z té hodince, tak vám držíme palce. A jinak tady s námi dál zůstává na Frekvenci 1 Evička Podzimková.
1: Jinak Josefa taky.
8: Frekvence 1. Já bych si koupil cukrovou vatu.

0: herečka Eva Podzímková je tu dnes s námi na Frekvenci 1. Já jsem našel na ČSFD seznamy, ve kterých figurujete, a teď to teda jako pocituju. Jste v seznamech, pozval bych ji na rande, jste v dalším seznamu, jste člověk, se kterým bych dokázal žít na opuštěném ostrově a kterého bych pozval na pivo. Víte o tom?
1: Vůbec nevím, ani že takové seznamy na ČSFD jsou, a to ticho byly jenom moje vykulené oči. Omlouvám se posluchačům.
0: A jste docela vysoko.
1: Teda tak toho si vážím, tak já to možná prozkoumám.
2: Čím by na vás člověk zapůsobil víc? Tím, že by vás pozval na pivo, nebo raději na skleničku vína?
1: Asi spíš na skleničku vína.
2: A ten opuštěný ostrov, ten mě teda zaujal, Máro.
0: No, tam jste byla nejvýš.
1: Opravdu?
0: Ano.
1: A je na jaké pozici?
2: No, jste člověk, ale to jsou podle mě jako mužský seznamy, teda jako jenom chci říct, jo? S kterými bych dokázal žít na opuštěném ostrově?
1: No tak já myslím, že jsem dobře vybavená právě díky těm táborům. Mm-hmm. Takže asi bych se neztratila úplně. Možná bych byla nějaký jako tady pátek nějakého Robinsona Crusoa, ale no, lichotí mi to a předpokládám, že to tady ti pánové myslí ve vší počestnosti všechno.
0: Takže umíte zacházet s křesadlem, když teda jste se hnedka popasovala do role pátka.
1: Křesadlo mám doma a začínám se s ním učit.
2: Pomalíčku, pomalíčku. Eva Podzimková je dneska s námi na Frekvenci 1.

0: herečka Eva Podzimková je tu dnes s námi na Frekvenci 1 v kinech nový český film Po večerce. O tom jsme už mluvili a něco dalšího je, o co chystáte?
1: Momentálně mě nejvíce zaměstnává natáčení seriálu pro televizi Prima, o kterém bohužel nemůžu říct vícero informací, ale určitě se to diváci všechno důležité se brzy dozví. A čekám na různé premiéry projektů, které jsem natočila v loňském roce, což je film Bardotky, film Zvíře a potom minisérie Record Woman, na kterou se teda velice těším.
2: A to mi řekněte, když máte takových premiér za sebou, vyrazíte na každou třeba v novém oblečení? Aby náhodou jste se nedostala někde jako do takového toho Podzimková po druhé vytáhla stejné šaty?
0: Aby to pan Vaněk těžce nenesl.
1: Já tady ty věci asi úplně neřeším. Já mám doma všeho všude dvě nebo tři kabelky od své oblíbené návrhářky, které jako neustále střídám a vlastně vynáším pořád znovu a znovu. Mám ráda jistou udržitelnost a vlastně mi to přijde takové lidské si to oblečení točit a vynášet ho víckrát. Takže uvidíme, kolik budu mít času na přípravu, co se přihodí, a musím se přiznat, že většinou to řeším i po kamarádkách, že si prostě půjčujeme oblečení a snažíme se fungovat jak udržitelněji.
2: Herečka Eva Podzimková byla s námi na Frekvence 1. Evi, díky moc, mějte se krásně.
1: Děkuju, nashledanou.
3: Planeo vykopává akční týdny plné...
4: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
5: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
6: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
7: Elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
9: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
10: Poznáte, který rok.

0: úterní ráno, je tady ta chvíle, kdy platíme vaše účty.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: No, my se ho pokusíme to krásné ráno vyšperkovat Zuzaně z Žehrovic, která nám poslala svoji účtenku, tak teď uvidíme, jestli to teda skutečně krásné ráno bude.
0: Je tam napsáno krásné ráno Lubko a Míro.
3: To možná souhlasí. Bude.
0: Přesně tak. Takže voláme ráno, to znamená, že by ten telefon mohl být zvednut. Já myslím, že to je nějaký dárek pro rodiče, jestli jsem to pochopila správně.
3: Posílám účtenku za masážní límec pro moje rodiče k jejich 70. narozeninám, které mají víceméně společně. Hezky. Dárek už jsem předala a myslím, že snad potěšil.
0: Tak každopádně, kdyby nám to Zuzka zvedla, tak bychom aspoň neprozradili, protože jestli už je dárek předaný.
3: Předán, no.
0: Já musím říct, že tyhle ty masážní věce mám hrozně ráda. Třeba mý rodiče mají takový ten masážní, jakoby taky váleček na bedra. Hezky přijdu na návštěvu a taťka jo. Tak jo, krásné ráno, tady Lubka a Mára, které rádio platí za vás.
4: Frekvence 1.
3: No je to tak?
0: Zuzi, máte to v kapse, platíme za vás, jestli pak víte co?
4: No předpokládám, že dárek pro rodiče.
0: Je to tak?
3: Čušiš, ale to byl drahý límec.
0: Jo.
3: 13 stovek.
0: 13 stovek.
4: To byl svátečný.
0: To znamená, že je z Hermelínu, viď?
4: tak.
0: A co rodiče, potěšil? Potěšil.
4: Bála jsem se trošku, jak budou reagovat, ale myslím, že potěšil a že ho využijou a já možná taky někdy.
0: Jak jsem říkala, chodím na návštěvu a nechávám se masírovat takovou tou bederní, jako u našich zase, tak vy budete chodit na límec za nima.
4: Tak, přesně.
3: A nakonec, jak se říká, darovanému zubu na koně nekoukej, že jo?
0: Tak Tak jo, ano. Zuzi, tohle za vás platí Frekvence 1, vy se mějte krásně a Děkuji. Pozdravujte rodiče.
4: Děkuju, mějte se hezky.
3: Mějte se krásně, naslyšenou.

0: Tak tohle jsou Roxette na frekvenci 1. Jaké počasí nás čeká dneska? Tak to ví meteoroložka Dagmar Honcová.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Krásné ráno. Před námi je nejchladnější den z celého týdne. Nejchladnější samozřejmě v uvozovkách, protože na jižní Moravě dnes opět naměříme v maximech až 30 stupňů Celsia. V Čechách to budou teploty nejčastěji v intervalu od 24 do 29 stupňů. A zatímco po ránu je jasno, maximálně polojasno, tak během dopoledních hodin bude opět docházet k přibývání kupovité oblačnosti a odpoledne se místy vyskytnou bouřky. A to zejména v okolí Šumavy. Tam se srážkové úhrny mohou zastavit až na 30 litrech na metr čtvereční. Na většině území Česka se ale úterní den obejde naprosto bez srážek. A teď mě zajímá, jaké nosíte outfity. Pokud máte na sobě černé oblečení a je volné, tak se vytvoří takzvaný komínový efekt a dochází k pravidelnému ochlazení kůže. Takže nemusíme chodit pouze ve světlých barvách.
3: Máme za minutku půl deváté, Kačenka Vavřínová na svém místě, tak myslím si, že se můžeme pustit do zpráv.
4: Je to tak, dobré ráno. V Čelákovicích u Prahy byl zaznamenán muž se střelnou zbraní směřující do místního učiliště. Na místě je zásahová jednotka. Učiliště je podle policie prázdné. Ozbrojený muž ve špatném psychickém stavu se podle policie pohybuje v modrém voze Škoda Fabia, registrační značky 5AB7197. Pokud vozidlo někdo spatří, má neprodleně volat linku 158, ale nijak nezasahovat, uvádí policie. Kvůli nesouhlasu s kroky ministra Klempíře ohledně veřejnoprávních médií rezignovali 4 z 5 členů komise cen Ministerstva kultury za kinematografii a hostem presklubu bude dnes po 18. hodině ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Jakub Weinlich si s ním bude povídat i o kvalitě výuky na našich školách.
1: Frekvence 1. Doprava.
4: A jak to vypadá na silnicích, tak to ví Vlaďka.
5: S opatrností projíždějte na dálnici D5 ve směru na Plzeň, kde na 41. kilometru blokuje pravý jízdní pruh a konec připojovacího pruhu dopravní nehoda 2 nákladních vozidel. A vlivem silného provozu se vytvořila kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna mezi 212. až 206. kilometrem u Holubic, ve které budete pojíždět okolo 15 minut. A porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D11 na 17. kilometru ve směru na Hradec Králové. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
0: Krásné úterní ráno, Máro, je mi zle.
3: Prosím tě.
0: Je mi smutno.
3: Ty jsi sjedla párek nevalné chuti, viď? A udalo se tím dlo.
0: Je mi smutno. Nevíš, proč mi začaly vyskakovat jako reklamy na plavky? Schovej faldíky pro plnoštíhle.
3: Prosím tě, co to máš za stránky?
0: No, sice jsou to hezký plavky, ale
3: absolutně se nehodící se.
0: Furt si myslím, že by mě byly velký. Nechci říct, že jsem šlank, nechci říct, že jsem twiggy, ale myslím si, že velikost 52 je velká.
3: To je velký, to není pro tebe. Podívej se do dětskýho.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Čínští novomanželé přišli se zajímavým zpestřením svatební slavnosti, když se proti sobě postavili v zápasnickém ringu, přičemž poražený měl dostat na starost veškeré domácí práce. Mladá žena neměla se skladním svého chotě větší problémy.
2: Neměla,
1: ale hele, ono to je nějaký, on to byl profesionální zápasník, on ji asi nechal vyhrát.
2: No to dostal nařízený doma, že musí prohrát. Tím to začalo.
1: Ještě jí miluje.
2: No, tím to začalo. No buď miluje nebo poslouchá, ono se to tak neliší v tom projevu toho chlapa. Dělá, co ona chce. Aha. Tam, když je zamilovaný, tak to dělá z lásky a když to má nařízený, tak to dělá z povinnosti. Jo. Aby se mu to doma nedosypalo, takzvaně.
1: Takže základ je, že než se stačí odmilovat, musí se začít bát, teda, jo?
2: No, jsou chlapi, co se bojí svoji ženu opustit. Jako, jsou takový případy. Tak druhá věc je, že když on je profesionální zápasník, ale s manželkou do ringu, no tak to jí daleko dárek. Buď, anebo to dostal nařízený.
1: Jo.
2: Můj výsledek byl daný dopředu. Ale tenhle západ, že by zápasili manželé, není špatný. Aha. Akorát se bojím, že by byl zneužitelný v tom, že by občas některý z manželů toho druhého tam oddělal. Že by se legalizovaly manželský vraždy.
1: A vždycky jednou za 5 let, že by se to takhle jako obnovovalo.
2: No, že by se dělal mistr světa a mohlo by to být kvalifikační kola, jako liga by to bylo celé.
1: Jo, jasně.
2: Promlátit se až do finále. No. Mezitím jsem 3x ženu seřezal, díky tomu jsem postoupil.
1: A doma byl klid.
2: A doma byl klid. Jestli budeš blbnout, tak se přihlásíme příští rok do té ligy znovu.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: 9:45. Já myslím, že je čas někomu udat těch 10 000 korun, jestli se podaří.
1: Přátelé, chcete je? Volejte 257 400 999.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: No, chcete je, kdo by nechtěl?
1: A kdo by nechtěl, že jo, kdo by nechtěl prachy, tak pojďme prověřit, kdo pak se nám dovolal. Krásné ráno, tady Lubka a Mára, Frekvence 1, kdo tam?
4: Dobré ráno, Silvie, Ostrava.
1: Silvie, vy voláte z auta, nebo máme takový horší signál, ale snad se uslyšíme.
4: Ano, snad jo.
1: Tak jo, zdravíme vás do Ostravy, máme pro vás tuhle větu.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
4: Tolerance.
1: Pojďme to prověřit.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
1: Tak ani tolerance to není. Každopádně díky moc za telefonát. Mějte se krásně, zdravíme k Ostravě.
0: Naslyšenou. No ale tolerance jinak na trip se teda asi nehodí, ale jinak jako do vztahu, to je dobrý, ne?
1: To je určitě dobrý. Stejně jako 500, kterou jsme teďka přisypali, 10 500 na vás čekají dneska dopoledne.

0: na frekvenci 23. června svátek slaví Zdeňka. Tímto bychom vlastně možná mohli pozdravit naši Zdeňečku, že jo, která se o nás občas stará. Takže tímto zdravíme naši kolegyni Zdeňku Mocovou. Přejeme všechno nejlepší k svátku. A prosím tě, vyskočil na mě takovej forek. Já vím, že si forky říkáme ráno, jo, ale tohle je forek, který mě potěšil a pobavil. Musím se polepšit. Tohle počasí mi ukázalo, že peklo prostě nedám.
1: No, to je, pozor, to je velká pravda, velká pravda.
2: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce. Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
3: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

0: Je to věty.
1: Je to věty a ještě to vrže. Ahoj Miloši, ahoj. Tak tedy rovnou z večírku, ne?
0: Já nejdu, to už na to jsem trošku star, ale...
1: Počkej, chceš mi říct, že bys to nedokázal? Jít
0: dokázal, jako jo, nedávno jsem to zkusil, ale už to není jako za mladých let. Má to jisté následky druhý den.
1: Tak probereme si to za chvíli. Určitě. Na Frekvenci 1.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
3: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Jsou tu zprávy a Katka.
4: Dobré dopoledne. Policie v Čelákovicích pátrá po 55-letém muži se zbraní. V Nizozemsku poprvé v historii podstoupilo eutanázii dítě mladší 12 let a provoz brzdí na Pražském okruhu i na D5. V Čelákovicích u Prahy pátrá policie po 55-letém Petru Šimonovi, který je ozbrojený a pohybuje se v modré Fabii registrační značky 5AB7197. Podle prvotních informací směřoval do místního učiliště, které již policisté evakuovali. Frekvenci 1 to potvrdila jejich mluvčí Barbora Šnevajzová.
5: Odborné učiliště, kam měl muž podle našich informací namířeno, je v současné době v bezpečí. Na učiliště se nenachází žádný studenti ani učitelé a na místě máme všechny dostupné policejní hlídky.
4: Podle policie je muž ve špatném psychickém stavu. Pokud vozidlo někdo spatří, má neprodleně volat linku 158, ale nijak nezasahovat. Uchazeči o studium na střední škole by se dnes měli dozvědět, jestli a kam byli přijatí ve druhém kole přijímaček. Výsledky zveřejní jak školy, tak elektronický systém DIPSY. Podle ředitelky Cermatu Barbory Rosulkové je tu pro nepřijaté děti ještě další šance.
6: Těm, kteří se dozvěděli, že přijatí ve druhém kole nebyli, bych ráda vzkázala, že ta cesta na střední školu pro ně nekončí, že ta situace je nepříjemná, nicméně již od 24. června školy začnou zveřejňovat volná místa pro třetí a další kolo. Ta již nejsou centrálně řízená, termíny si stanovují jednotlivé školy sami, přihláška se podává přímo na konkrétní školu v listinné podobě.
4: V Nizozemsku vůbec poprvé v historii podstoupilo eutanázii dítě mladší 12 let. Bylo nevyléčitelně nemocné. Informují o tom tamní média s tím, že k eutanázii došlo v loňském roce. Veřejnost se o případu dozvěděla až teď po oznámení tamní ministryně zdravotnictví. Od roku 2024 existuje v Nizozemsku možnost po dohodě s rodiči ukončit život dětí ve věku od 1 do 12 let, které trpí nesnesitelným a beznadějným utrpením. České i zahraniční tenistky podpořily Markétu Vondroušovou, která dostala v pondělí od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Karolína Muchová označila na sociálních sítích trest za těžko pochopitelný.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
4: Během dne čekáme přechodně až oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Večer se ale bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 30, na horách se denní maxima zastaví na 22 stupních.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: A po 9. hodině míříme na silnice.
7: S kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete pojíždět okolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 5. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo půl hodiny. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
4: Ze zpráv je to vše, teď už má na Frekvenci 1 slovo Miloš Pokorný.
0: Děkuji.
1: Nemáš zač.
0: Děkuji. Přátelé, hezké ráno, máme 23. června. Zdenky mají svátek a jim teď v tuto chvíli přeji všechno nejlepší, ať si to dámy užijou. No a za chviličku se podíváme tedy na ten podcast roku, no, když už jinak nedáš, tak se na to prostě mrkneme. Hezké ráno z Frekvence 1.
3: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Tak jak jsme tady už naznačili, včera večer se v Praze na Smíchově vyhlašoval tzv. Podcast roku, čili taková soutěž, anketa o nejúspěšnější podcasty za uplynulý rok, a já bych touto cestou chtěl poděkovat všem, kteří poslali hlas na našemu podcastu, kde jsem společně se Zdenkem Polorechem a našimi hosty, jako jsou Kuba Kohák, Jakub Gencer, Matěj Rupert, Ivan Vodochodský, Lukáš Pavlásek, Martin Zounár, doufám, že jsem na někoho výrazně nezapomněl, Luděk Zelenka nedávno a tak dále. Takže děkujeme všem, kdo nám zaslali svůj hlas, protože jsme skončili v kategorii zábavy na třetím místě. Děkujeme, a jak jsme se Zdenkem si dělali legraci, my vám ty medaile přivezeme. Takže vezeme bronz. Ne, teď si dělám legraci, ale opravdu děkujeme za vaši přízeň, protože dělat podcast pro nikoho nemá smysl. A tím, že jsme se umístili na třetím místě, čili na bedně, tak to má smysl, a děkujeme, že jste nás podpořili, protože to pro vás děláme nesmírně rádi. Jsme neplacení, čili nejsme na žádné placené platformě, z čehož taky máme radost, že to je takzvaně volný a můžete se na to kdokoliv podívat, buď na YouTube, a pokud chcete vidět naše krásná těla, a pokud byste nás chtěli poslouchat kvůli našim krásným hlasům, tak samozřejmě na všech podcastových aplikacích. Takže moc děkujeme za to, že jste nám dali svůj hlas, a doufáme, že vás i do příští sezony nesklameme. No a když jsme už u toho, tak zkuste když tak mi napsat, jestli vás obecně podcasty baví, jestli to občas zkusíte, protože z mého pohledu podcast má jednu obrovskou výhodu, vy si ho vlastně můžete pustit kdykoliv. Nemusíte se dívat, je, kdy to dávají, v kolik musím kde být, abych se to poslech. Vlastně zpětně si můžete, ať jsou to jakýkoliv druhý podcastu, poslechnout třeba za 2 roky, když vás tam někdo zaujme, nějaký host nebo něco, co vás baví, tak si to krásně můžete pustit brzo ráno, večer, v autě, když jdete běhat, cvičit, uklízet, na zahrádce, což si myslím, že je obrovská výhoda podcastu, nebo aspoň pro mě je toto hlavní, že kdykoliv, jakkoliv si můžete pustit to, co vás baví. Takže zkuste mě napsat na 736 300 444 SMSku, jestli něco takového máte oblíbeného, jestli jste to někdy zkusili, nebo jestli se chystáte, anebo můžete zavolat do studia na 257 400 999. Apka Frekvence 1, pochopitelně 30-sekundový vzkaz, kde můžete cokoliv říct a my na to nesaháme, anebo můj Instagram, kde také můžete napsat. Takže ještě jednou díky, pište, volejte, budu moc rád.
1: A zásilka z Datártu dorazila do Vídeň.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
2: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
4: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
5: Boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
6: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
9: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
8: Tam, kde to všechno začalo.
10: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
8: Dostává první láska druhou šanci.
11: Po druhé už to za mohli
12: udělat.
8: Po večerce v kinech od 25. června.
13: Frekvence 1.
14: To nejlepší z muziky.
13: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: tady vaše první ohlasy na téma podcast. Ahoj Miloši, jak padlo, baví mě na podcastech, že si je můžu pustit kdekoliv a kdykoliv. Nikdo mi neurčuje, kdy se mám dívat nebo poslouchat, prostě je to zcela na mě skvělý. Milá frekvence 1, podcasty jsem objevila nedávno a musím říct, že tu a tam občas něco vyzkouším, něco se mi líbí více, něco méně. Ani jsem netušila, kolik toho je. To máte pravdu. Je toho strašně moc a každý den toho strašně moc vzniká. Martin píše, podcasty poslouchám už dlouhou dobu, některé jsem si předplatil, pak je zase zrušil, teď se většinou věnuji tomu, co mě nejvíc baví, a to je sport, jejich spoustu, kudy běží zajíc a tak dále. Je to fajn, že si člověk může vybrat, tak fajn. Tak přátelé, můžete psát, volat 257 400 999, nebo SMSky 736 300 444, můj Instagram, anebo také apka Frekvence 1, ale teď už jsou tady malé zprávy na Frekvenci 1 s krásným hlasem.
1: Milujete fotbal.
2: Dobré dopoledne, pomůže v modré fábi, který byl ráno zaznamenán v Čelákovicích, pátrá policie i na dalších místech v Česku, a to v Novém Bydžově a Praze. Premiér Andrej Babiš se chystá na cestu do Alžíru kvůli nákupu plynu. V září navštíví Norsko a chystá se taky podniknout misi do Indonésie a Vietnamu. Fotbalisté Alžírska otočili na mistrovství světa vývoj zápasu s Jordánskem a po výhře 2-1 zapsali první body ve skupině J.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Uzavírku hlásí z D11.
3: Aktuálně uzavřená dálnice D11 na 15. kilometru ve směru na Prahu z důvodu požáru vozidla. Poslední sjezd před uzavřenou dálnici je na 18. kilometru exit Bříství. A vlivem silného provozu se vytvořila nesouvislá kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna mezi 210. až 196. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. A porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 120. kilometru na trase z Brna do Prahy. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.

0: Přátelé, máme tady další vaše názory, píše mi tady Marta, ale ne teda naše Marta Jandová, má myslím, že dovolenou. Tak, podcasty jsem objevil asi před rokem, nejdu do těch placených, ale to, co je veřejně přístupné, tak občas zkusím a u některých zůstávám i delší dobu, mám ráda sport, film a tak dále. Honza, platím si dva podcasty, které mě baví, jeden je rozhovorový a druhý je sport a peněz nelituji, že se člověk dozví spoustu zajímavých věcí, které by jinde, na které jinde není prostor, protože výhoda podcastu je, že si je tvůrci kočírují sami. To je pravda. No a je tady ještě od Jany, ještě jsem podcasty nevyzkoušela, ale už se na to chystám, protože teď mě čeká dlouhá pauza o prázdninách, na kterou se těším a chci strávit společně se zajímavými věcmi a taky se člověk občas něco dozví. Takže zahrádka, úklid, dovolená, tak vyzkouším, co mi kamarádky doporučili. A mám tady ještě jeden, to je od Karla. Karel píše, podcastů jsem vyzkoušel několik jsem jich zrušil, několik zůstalo a na nové se chystám. Přijde mi to smysluplné a hlavně vy rozhodujete o tom, co, kdy a jak. Přesně tak. Takže přátelé, pokud ještě máte jakékoliv vaše pohledy na takzvané podcasty, kdy se včera vyhlašoval ten podcast roku, pište, volejte, budeme rádi, protože i pro nás je to inspirující, co vás baví a co ne. Hezké ráno.
1: Udělali vám děti radost vysvět.
2: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
3: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
1: Pěčením. Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
5: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

0: Přátelé, děkujeme za názory ohledně podcastů. Bylo to fajn, bylo to zajímavý, ale už je tady moje drahá kolegyně Marta. Martičko, hezké ráno, my jsme
1: krásné
0: se neviděli
1: ráno.
0: Nějakou dobu. Kdeba no. Se byla?
1: Tak ty jsi byl hlavně
0: já
1: pryč.
0: Já jsem byl taky pryč.
1: Já jsem hodně cestovala. Já jsem byla nejdřív v Německu ve studiu, protože jsme dokončili album. Teďko včera už nám posílali odkaz, že je má vymasterovaný, takže je hotový. Vyjde nám v září, 11. září, dobrý datum. Ale nevadí, tam vyjde. No. Aby se na těch dnech chtělo i něco hezkýho. Ale pak jsem byla v Německu, člověče, s mojima já mám dvě malý ségry, že jo, 14 a 17 skoro. A s Maruškou, protože už se ve škole naučil, tak jsem jí vzala na dva dny ze školy a jeli jsme do toho parku Evropa Park.
0: Já tam byl.
1: Super to bylo. Já teda nejezdím ty dráhy, já se bojím. Takže já jsem kata podrž taška.
0: A jsou tam takový ty lodičky tak dále.
1: No to bylo super. Některý jsem i jela ty věci,
0: no,
1: ale
0: jasně.
1: Takový ty divoký horský dráh, to není nic pro mě. A potom, já jsem tady vyprávila minulý týden, moje kamarádka je po rozchodu a měla dva lístky na Foo Fighters v Paříži.
0: No
1: tak. A řekla si, ne, ten lístek nedám, koupila jsem je já, Marti, poletíš se mnou. Tak jsem letěla vlastně jako fakt na dvě noci do Paříže, kde teda bylo nádherně, jako já tam bylo těch 37 stupňů, jako tam bude 41 příští týden, tak jsme se ukryvali v muzeích, ale to nebylo vůbec nic hrozně, protože třeba to muzeum, to je Orsay, to je prostě úplná nádhera. Takže jsme si užívali Paříž, popíjeli kafíčka a tak, no to bylo starý nádraží, ano, starý nádherný nádraží. To bylo.
0: Geniální nápad.
1: Geniální.
0: No tak krása, no tak krása.
1: Tak jsme si užili ty v Itálii, ale Francii, člověče, amore.
0: Tak. Hezké vysílání a zítra 9:10 na Frekvenci 1. Mějte se fajn a děkuju za vaše názory.

0: pozor, velká
1: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
2: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
1: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
0: Slevová akce v Tedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
5: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Dobré dopoledne. Po muži se zbraní u školy v Čelákovicích pátrá policie i v Praze u ministerstev. Ve druhém kole přijímaček na střední školy uspělo 82% uchazečů a provoz brzdí na D11 i D1. Policie od rána pátrá po muži, který byl zaznamenán se střelnou zbraní v Čelákovicích u Prahy u učiliště. Jde o 55-letého Petra Šimona, který je ve špatném psychickém stavu. Policie zveřejnila jeho fotografii. Učiliště je podle policie prázdné. Na místě je zásahová jednotka. Po muži pátrá i v Novém Bydžově a Praze. Mimo jiné u ministerstev, školství a vnitra. Muž se pohybuje v modré fábii značky 5AB7190. Pokud může nebo vozidlo někdo spatří, má neprodleně volat linku 158, ale nijak nezasahovat. Po prvních dvou kolech přijímacích zkoušek je na střední školu přijatých asi 98% deváťáků. Ve druhém kole bylo do čtyřletých a kratších oborů přijatých 82% uchazečů, tedy 10 043 z více než 12 000 přihlášených. Asi 79% z přijatých se dostalo na školu, kterou v přihlášce uvedli na prvním místě. Na šestiletá gymnázia se ve druhém kole dostala asi třetina uchazečů, na osmileté obory pak 43%, uvádí to ministerstvo školství v tiskové zprávě. Nejlepším mladým chemikem v České republice je deváťák z Pardubic. V náročném klání porazil na domácí půdě desítky tisícovek soupeřů.
7: Tradiční soutěže, která vstoupila do svého 14. ročníku, se účastnilo víc než 21 tisíc žáků základních škol a právě je všechny dokázal porazit 15-letý Matěj Kopecký z Pardubické základní školy Polabiny nad poručíka Eliáše. V letošním ročníku mezi žáky 8. a 9. tříd ovšem zazářil také teprve 10-letý Matěj Vaník ze základní školy Palachova v Brandýse nad Labem. Tenhle historicky nejmladší účastník vystoupal až na třetí příčku. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
6: Ještě než se dostaneme ke sportu, pojďme k aktuální zprávě. Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Sejde se ve středu. Do té doby nebude soud poskytovat žádné další informace, uvedla jeho mluvčí Miroslava Čihálíková-Sedláčková. V Pražském divadle na Vinohradech se dnes rozhodne o držiteli zlaté hokejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny bude jeden z finálové desítky kandidátů. Do závěrečného třetího kola 58. ročníku hlasování postoupilo 9 hráčů působících v NHL, včetně osminásobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu a hvězdu extraligových Pardubic Romana Červenku.
5: Frekvence 1.
0: Počasí.
6: Během dne čekáme přechodně oblačno, zejména na Šumavě s ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Na jižní Moravě naměříme 30 a na horách naměříme 22 stupňů.
0: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: A po 10. hodině míříme na dálnice.
8: Dálnice D11 je v místě požáru vozidla na 15. kilometru ve směru na Prahu opět průjezdná levým jízdním pruhem. Kolona vozidel se tvoří mezi 22. až 15. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 30 minut. A dejte si pozor na dálnici D1 ve směru na Brno, kde na 345. kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 24. až 19. kilometrem, ve které budete po pojíždě okolo 20 minut. Hlavního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blačka.
6: Ze zprávy to vše začíná dopoledne na Frekvenci 1 s Martou Jandovou.
9: Děkuji, krásné dopoledne. Tak, máme 23. června, ten červen opravdu běží jako o život. Každopádně Zdeničky mají svůj den, tak mějte krásný sváteční den. K narozeninám nám budu samozřejmě přát až kolem 10:45. Vy máte šanci, ale už teď mi tady psát. No, venku je teplo, ale živo, koukala jsem, spousta lidí na ulicích, to je dobře. No a já vás vítám v mojí dnešní hodince. Budeme mluvit o tom, chvilka napětí, o stanování, protože nás čekají prázdniny, spousta lidí jezdí pod stan a to je strašně fajn. Jsem si vzpomněla na má malý stan, mě na nohy táhne, tak schválně. Napište mi, jestli jezdíte stanovat, jestli máte opravdu jenom jako takový nějaký jako malinký stan, nebo jestli to máte úplně vyňuňaný, jestli máte stolečky, světýlka, jestli si berete ledničky, kávovary, Bůh ví co, protože já jsem v těch kempech viděla opravdu všechno. Lidi s malinkým stanem úplně jednoduše, ale potom ze stanama, kde měli opravdu, to bylo, jak kdyby se vlastně přestěhovali na 14 dní, na 3 neděle někam do toho kempu. Napište mi, jestli rádi stanujete, jak to máte rádi, no prostě všecko, co vás napadne ohledně tématu stanování. Já se těším na vaše odpovědi, pište klidně SMS-kou na 736-300-444 a my začínáme s Davidem Guettou, Teddy Swims a Tones and I, Gone, Gone, Gone. Jedeme.
0: Co se děje?
5: Co se děje?
0: S Martou Janou.

0: Veronikou Jandovou.
1: Dneska spolu mluvíme o stanování, o stanech, protože za mě je to jeden z nejkrásnějších možností právě, jak strávit prázdniny, ale musím se vám přiznat, že já jsem s tím stanováním začala strašně pozdě. Vím třeba, že kamarádi měli stan na zahradě a my tam byli jako přes den, chtěli jsme tam samozřejmě nastěhovat celý barák, aby to bylo jako no úplně přesně prostě jako v Arabele, když tam Honzík s tou holčičkou Joka Skačenkou, myslím, když tam taky dávají televizi a skříně a lampy do jejich stanu, kde myslím, že nakonec taky ani jednou nespějí. Takže vlastně poprvé ve stanu jsem byla, až když se mi narodila dcera a když jí byly asi 3 nebo 4 roky, tak jsem jela s kamarádkou do jejich stanu. Měli jsme tam 3 děti a my 2 ženský a bylo to úplně, úplně skvělý. To stanování opravdu, jak už jsem říkala, takový krásný. I pro děti si myslím spousta zážitků, že je to prostě krásnější, že ty děti jsou jakoby víc v té přírodě. To je aspoň teda můj názor, než je od malička vychovávat vlastně jenom jako v luxusních hotelích se spáčkem a s bazénem a takhle, ty děti potom stejně nechtějí do moře, protože chtějí jenom ten čistý bazén. No a píše mi Tom, který zdraví, tak já taky moc zdravím. Dobrý den, já stanuji rád. Teď už máme děti, tak je to trošku více učesané, ale dřív jsme chodili jen se spacákem a celtou. Nejdrsnější bylo asi na cihláku v lednu. V lednu. Několik let zpět. Přes den -7, všude sníh, ale i tak se to zvládlo s partou kamarádů celtou, aby na ně nesněžilo a pod spacák chvojí. Bylo to parádní. To je tak, Tome? Tak tady to už je jako stanování opravdu jako šéfový. V zimě jsem v životě nestanovala a já vím, že samozřejmě jsou spacáky třeba do těch -25 a tak, ale to musí být to romantika, víte co? No, neuvěřitelný. Pak ještě píše Jenda, to je vtipný, že píšou samý kluci na stanování. V Praze se stanovat bohužel nedá, ale s dcerkou jezdíme ke známým do Mníšku a tam sice můžeme spát v pokoji, ale kempíme na zahradě. Už se těším, až ji budu mít u sebe na prázdniny. Busty, kytara a stan je každým rokem. No, jak už jsem říkala, je to opravdu úplně skvělý, nejlepší. Mě jednou vzpomínal můj táta, jak jezdili trampovat, jako jo, jak prostě nasedli na nějaký ten vláček, vodili nějaký kus z Prahy, vystoupili tam, kde se jim líbilo a právě tam takhle různě jako pospávali, přesně kytara, nějaký to pivo, já nevím, jestli je třeba i rum nebo tak. Že to museli být hrozně krásný časy, že si člověk prostě to užil úplně jinak. A teďko mi ještě zkuste napsat, pokud teda opravdu kempujete, stanujete, jaký vychytávky s tom sebou berete, jestli máte třeba i kávovar nebo nějaký pojízdný grill, nebo to prostě úplně necháváte na tom kempu, protože v těch kempech bývají, že už krásný kuchyně, kde si můžete uvařit a nemusíte s sebou nic brát. My jsme se tak jednou hádali s kamarádkou, ta vytáhla lavor na nádobí a řekla mi, že je královna celého kempu. A já na ní koukala, že na to vůbec jako přišla si vzít lavor, aby se mohla obývat to nádobí. Skvělý nápad. No tak jo, my jedeme dál. Za chvilinku například Annie Lennox, moje milovaná, s písničkou Walking on Broken Glass, ale samozřejmě i spousta dalších pecek u nás na frekvenci, no tak vám přeju krásný poslech.
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Planeo vykopává akční týdny plné Elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: malý.
1: To je krásný, já zestanu, nevstanu. Je to písnička z roku 1962, si představte. Takhle stará, takhle krásná. No, my se bavíme o tom, jaký máte různý vychytávky a vy jste mi krásně psali. Ještě mi tady jednu napsal Jenda s takovým dodatkem. Napsal, nám s dcerkou právě stačí dobrá nálada a kytara. Když jsme někde v kempu, tak vždycky někdo přijde, že a tím zaspíváme u grilu. A ten vonavý, horký honorář a noví přátelé, to je k nezaplacení. Tyjo, to Jendo, to si představuji úplně, jak mi vyprávěl táta právě, co dělali tenkrát, že když jezdili do přírody. Ještě pro mě takový ty baťohy, nějaký, řekla jsem, myslím, že Amerika, který se roztáhne takový jakoby deky, tam člověk něco nahání a pak to zase jako stahne jako pytel a proto bude ty nejlepší baťohy na světě. No nic, jak jsem říkala, tak mě píšete různý vychytávky, já jsem si z toho pár vyzobala. Petr mě pobavil, já vozím prodlužovačku dlouhou 25 metrů, když je v kempu jen jedna zásuvka, na půl okresu jsem za krále. Je to fakt, že některý ty kempy tam to je s tou elektrikou trošku těžší, no. Ale zase tak to není to správný kempování, že jo, i když já tu elektriku taky ráda. A pak ještě píše Lenka, což to je vtipný. Můj muž si koupil nafukovací matraci, vysokou asi jako postel doma a tvrdí, že stanování ano, ale páteř mám jen jednu. Ale já jsem tady ty matrace věděla a mě bylo blbý je koupit, takže milá Lenko, prosím tě, nebo prosím vás, napište ještě jednou, jestli se na tom fakt dá dobře spát na těch vysokých matracích, protože mě to bylo blbý. Ale chtěla bych. Píše ještě Jarda, ten zase kempuje furt na Sázavě, píše a v kempu prý nesmí chybět malá lednička do auta, protože to pivko je pak studené a to je to nejlepší. Co tady ještě? Monika píše, že vozí světelný řetěz na baterky. Večer to vypadá romanticky. Ano, to je krása, když to jako trošku svítí. Má tady teda ještě Monika napsala dovětek, že hlavně najdu ten stan, když se večer vracíme do kempu. Odkud se vracíte? My tam teda jsme jako furt, ale tak asi chodíte někam do hospodky, že jo? No a co tady ještě? Píše Tomáš, mám skládací křeslo s držákem na pití. To znám vlastně od rybářů. To je super, to sám nepřevrhne. Hele, a skládací křeslo, to může být vždycky v autě, protože máte zácpu cokoliv prostě a můžete si vždycky sednout. Ale asi vyhrál teda Karel. Karel napsal, Karel je vtipný. Já si pod stan vozím manželku, ta si veze půl domácnosti a díky tomu nikdy nic nepotřebuju, protože ona vozí všechno za nás. No tak to je vlastně vyřešený, Karle. Člověk si veze manželku a na nic jiného se nemusí, ta manželka na všechno myslí. Já vám strašně moc děkuju za všechny vaše zprávy a těším se, třeba se s někým potkáme v kempu, my jedeme hned v červenci do Čech, tak se na vás těším, aby se to hlavně užijte a ať vás nežerou komáři a ať ten stan není moc malej, ať vám na ty nohy netáhne. No za chvilku máme narozeniny, tak klidně pište i k narozeninám pár přáníček, už tady mám i s telefonním číslem, ale třeba se ještě nějaký šikne. Tak jo, těším se na vás, ahoj.
2: Česká republika je zima.
3: Dálnice D11 je v místě požáru vozidla na 15. kilometru ve směru na Prahu opět průjezdná levým jízdním pruhem. Kolona vozidel se tvoří mezi 22. až 15. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 30 minut. A dejte si pozor na dálnici D1 ve směru na Brno, kde na 345. kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 24. až 19. kilometrem, ve které budete pojíždět okolo 20 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blačka.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

už tady máme narozeniny, já vytáčím první telefonní číslo. Musím říct, že další gratulace dorazila asi v 8 SMS-kách. V každý SMS-ce byl nějaký dodatek. Tak já doufám, že volám správně. Doufám, že volám správně a to... Počkejte. Tady je další dodatek. Další dodatek. Sestře Veronice Haklové. Tak Veroniko, prosím, prosím, vemte to. Teď těch 8 zpráv musí mít nějaký důvod. Bylo by to hrozně fajn. Verunka Haklová dneska slaví 40. narozeniny. A píše právě její ségra. No, tak ještě naposledy to nechám a zkusím jiný telefonní číslo, který mi šlo porost. Tak já to řeknu takhle prostě. Veronice Haklové, která slaví 40. dneska. Milá sestřičko, přijetí za celou rodinu vše nejlepší k dnešním narozeninám. Hlavně hodně štěstí, zdraví, málo stresu. Jsi úžasná máma a nejlepší ségra na světě. Až se uvidíme, tak to pořádně oslavíme. Přeje za celou rodinu sestřička Dita, Romča, Robínek, Tobík, mamka s taťkou a děda Toník. Emily přeje taky. Máme tě moc rádi. A kdyby bylo třeba, tak víš, na koho se kdykoliv obrátit. Píše celá rodina Veronce Haklové. Tak zkouším další telefonní číslo. A to je. Mám popřát babičce, prababičce mého syna, tady píše. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, poděkování za nejlepší babičku na světě. A tady je napsáno, že mám udělat výjimku a místo přání k narozeninám popřála babičce. Ale k čemu mám popřát? Možná jenom poděkovat. Lukáš prostě. Mluví, jestli mě ta babička vezme. Tak ještě zkusím naposledy. Tak bohužel, vnuk Lukáš teda prostě přeje všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a poděkování za to, že je nejlepší babičkou na světě. Pojďme na ty slavné, kteří dneska slaví. Je to britská zpěvačka, která kvůli úplně strašnému zážitku bohužel už nevystupuje. Já jí posílám každý rok hodně síly, třeba to jednou zvládne překonat. A její jméno je Duffy.

Narozeně také slaví fotbalista, bývalý slavný fotbalista, který má nejenom šikovné nohy, ale umí dávat i krásné hlavičky. To Zinedine Zidane. Takže všechno nejlepší, všechno nejlepší. No a všem ostatním, kteří dnes cokoliv slavíte, mějte se krásně a přeju vám nádherný den. Girl, she worked the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy face it.

0: Tak to byla skvělá písnička of Monsters and Men, Little Talks. A už tady mám Robina.
1: Moment. Až teď. Mně se totiž ten song strašně líbí.
0: Mně taky, strašně moc.
1: To je prostě úžasná píseň. To je vlastně na každou jako náladu. To je úplně jedno, v jakém si rozpoložení, ale ta píseň vždycky vyvolá v jakémkoliv jako stavu emoci.
0: Prostě ti to udělá dobrou náladu,
1: prostě
0: ne?
1: Ti to... jako,
0: hned musíš prostě jenom zjistit, že si každá noha, každá ruka nějak hejbe, ramena jedou prostě a tak.
1: A no. Tak, ano, přesně.
0: Je to úplně skvělý.
1: Mám malý stan.
0: To je krásná písnička, věc.
1: Ty starý lapecky, já jsem poslouchal, samozřejmě ta je super písnička. Matuška a pan Štědrý?
0: Ano.
1: Že jo?
0: 1962.
1: 62, ty kráso, tak to jsem hodně byl ještě
0: na houbách. Já se teda přiznám, jak jsem to pouštěla, já jsem si myslela, že to je jako duet, muž a žena.
1: Aha.
0: Moje tady Matuška zpívá vysoko.
1: Mhm.
0: A je tam ten druhý hlas toho Štědrýho, který to jako, tak, že, jako napůl.
1: Mm-hmm.
0: Tak jsem si myslela, že to je opravdu jako ženský hlas, že ten Matuška měl jako neuvěřitelný.
1: Jo, no, tak mohla to být Matušková nebo Štědrá, teď nevím, jak si to kluci rozhodili.
0: Jedna z nich
1: to byla.
0: Krásná, ty stanuješ? Nebo stanoval jsi jako malý?
1: Stanoval jsem, jo, to je vlastně pravda. Nevím, jestli úplně jako malý, ale klidně i v pubertě, že jsme vždycky byli třeba někde na Žermanicích, tam u nás, Frýdecko, Místecko a ještě, jo, nevím, vlastně musel bych zaspomínat, zapátrat, ale určitě vlastně byl nějaký tábor dětský a tyhle ty věci, takže ano, stanování.
0: To bylo vždycky fajn.
1: To bylo moc fajn, no, to bylo moc fajn, anebo pak jsme spali pod čirákem, to mě taky bavilo. To mám taky rád, jako. Dáš si třeba jenom tu karimámu ven a spíš pěkně takhle, když je fakt teplo, což vlastně ty dny jsou teď ideální na to spát jako venku.
0: Klidně
1: před barákem.
0: Pod nějakou plachtou možná.
1: Pod plachtou.
0: No, tak jo.
1: Tak jo, tak Marti.
0: Proběhlo mě krásný vysílání, všichni posluchači, mějte nádherný den a zítra se opět uslyšíme. Pa,
1: pa. Tak jo, pa, pa.
2: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Pojďme se rád s Ondřejem Albrechtem.
4: Já přeju hezké dopoledne. Policisté dál pátrají po muži se zbraní. Zdá se, že vyměnil auta. Premiér Babiš respektuje rozhodnutí prezidenta Pavla o podání kompetenční žaloby. A se zdržením počítejte na dálnici D1 i Pražském okruhu. Hledaný muž, který byl se zbraní u školy v Čelákovicích, se pohybuje ještě dalším autem. To se vypůjčil. Jde o vínový Renault Megane značky 1S08861. Policie po něm pátrá i na dalších místech.
5: Podle policie byl 55-letý Petr Šimon naposledy viděn krátce před 8 hodinou raní v Brandýse nad Labem. Na sobě měl červenou kšiltovku, světlou bundu a v ruce držel zavazadlo. Pátrání po muži probíhá i v Novém Bydžově a v Praze. Hlídky jsou i preventivně u rezortu školství a vnitra. Registrační značka hledaného modrého vozidla Škoda Fabia je 5AB7197. Pokud hledaného nebo jeho vozidlo uvidíte, volejte linku 158. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
4: Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Hlava státu ústavní soud žádá, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu, nebo aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Krok zarezonuje v zahraničí, řekl Frekvence 1 politolog Jiří Pehe.
6: Samozřejmě ti ostatní státníci si toho budou vědomi ve většině případů a budou se asi dle mého soudu docela divit, proč vláda České republiky neumožnila prezidentovi, který má obrovské zkušenosti v bezpečnostní politice, cestu na summit, kde navíc by Českou republiku reprezentoval nejenom jako prezident, ale i také jako velitel ozbrojených sil.
4: Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla podat kompetenční žalobu kvůli sporu o účast na summitu premiér Andrej Babiš respektuje. Podle něj ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby. Vláda rozhodla pragmaticky a hlavně prakticky. Živnostníkům v prvním pásmu paušální daně se od července sníží měsíční zálohy o 822 korun na 9 162 korun. Je to důsledek snížení odvodu živnostníků na loňskou úroveň. Snížení se uplatňuje zpětně od začátku roku. Přeplatek za první pololetí si můžou živnostníci odečíst z nadcházejících zálohových plateb nebo o něj požádat po skončení roku, jak dnes uvedla finanční správa. V prvním pásmu paušální daně bylo na počátku roku asi 120 tisíc živnostníků. České i zahraniční tenistky podpořily Markétu Vondroušovou, která dostala v pondělí od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Karolína Muchová označila na sociálních sítích trest za těžko pochopitelný. Za Vondroušovou se postavil i Český tenisový svaz nebo bývalý fedcupový kapitán Petr Pála. A podporu jí vyjádřili i světové hvězdy jako Coco Gauffová, Elis Mertensová nebo Maria Sakkariová.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Dnešní teploty se budou držet kolem 25 až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů Celsia. Bude spíš polojasno až oblačno, hlavně na Šumavě. Čekáme přehánky nebo také bouřky. Večer se ale opět bude vyjasňovat.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Provoz housne před Brnem od Vyškova na 213. kilometru je kolona zhruba na 10 minut. No a zdržíte se taky na Pražském okruhu hned za sjezdem z D1 dál směrem k letišti. Celkem tam až po 20. kilometr necháte asi 20 až 25 minut navíc. Tak pevné nervy, teď už má slovo Robin Sobek.
7: Je to tak, pojďme na to. Úterní dopoledne startuje, 4,5 minuty po 11. A musím říct, že také dneska vyrazíme s Tomášem Fílou za vámi, s naloženým autákem výher, kdo ho odchytí jako první, tak toho vyhraje poměrně dost, protože my, Frekvence 1, taky Coca-Cola, za vámi vyrážíme opravdu den co den a dneska tomu okolo 11:45 nebude. Jinak v půl taky poslední slovo budeme hrát o 10 500 s Pepou Vrtalem alias Fotrem na tripu. On mimo jiné prozradil, bez čeho se na žádném tripu neobejde, pokud na to přijdete, peníze budou vaše. Tak držíme palce a jdeme hrát to nejlepší z muziky.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože?
1: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Mám nově chytrou žárovku a teď mi občas nejde rozsvítit, protože se musí aktualizovat. Nepředběhli jsme trochu dobu. Ondřej, 30 let, Brno. Když se můžu být teďka, tak myslím, že v Brně asi nepředběhli.
3: V Brně asi ne, no. Tak my už máme robotický žárovky tady v Praze, že jo, někteří.
2: Jo, jo, jo.
3: Jen tak mluví, prostě vlastně...
2: No, jinak, prostě jsme to předběhli, no.
3: No takhle, žárovka, což je teda umí, ta žárovka sama se...
2: Rozsvítit, ale občas nejde. A čo taky žárovka je k tomu, aby svítila, že jo, jako... Chytrá žárovka je, ona není úplně chytrá, de facto, jo.
3: Mně občas se stává, že nechám svítit světlo v baráku, když vlížíme do Prahy.
2: Ano.
3: A kdyby se uměla sama chytrá žárovka zasnout, by to bylo super.
2: No to jo,
3: tak... Víš, kdyby jako sama zasa by se rozjídla, viděla, že tam někdo není, tak zasnu, jo. Že se třeba kvůli tomuhle stalo to, že Aneta tam, zapomněli jsme prostě rozsvíceno, a Aneta nechala košily na ramínku viset před schody. A pak mi volal ožralý soused prostě, že je někdo u nás v baráku, protože si splet vlastně tu košili s postavou a vlastně všechno to začalo tím, že jsme měli blbou žárovku, která není na to chytrá, aby se sama nezasla. No. A pak samozřejmě, když máš blbýho souseda, ožralýho, tak už se to pak jako veze. Ale žárovku to začíná.
2: Přitom by stačila normální žárovka a chytrej soused.
0: Cože?
1: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1. Malinovka bez výčitek.
4: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
0: Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
1: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Tak co, jdeme na to. Tohle byly Rajci, Fred na frekvenci 1, máme minutu po půl 12. a v banku 10 500 korun.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: A ty peníze jsme samozřejmě otevřeni vytáhnout z kapes ještě dnes, možná ještě teď, v tuto chvíli, v případě, že správně doplníte větu Pepy Vrtala alias Fotra na tripu, který mimo jiné prozradil, bez čeho se na žádném tripu neobejde. Tak volejte 257 400 999. Kdo se dneska dovolal? Koho tam máme? Hezké dopoledne, kdo tam?
3: Dobrý den, tady je Jiřina Výškovsko.
0: Tak, paní Jiřinko, banku 10 500, co je na to?
3: No, bylo by to hezký, zkusíme, no.
0: Jo, za co byste utratila penízky, už víte?
3: To nevím, to by bylo tak jako jednoduchý, to zase není takové ranec.
0: To by bylo za den fuč.
3: Ano, Jiřinko. Přesně tak.
0: No, pár piveček, jeden dobrý oběd, možná ještě na večer bys bylo. No nic.
3: Jo.
0: Tak, pojďme na to, pojďme to roztočit. Já pouštím větu Fotra na tripu, která zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Auto.
0: Tak pojďme zkusit, co nám udělá slovo auto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Jiřinko, neudělalo to vůbec
3: nevadí,
0: nic.
3: Nevadí, nevadí. Přihodíme, no. Beto napínavější.
0: Že jo, a ještě zbyde, ano. I na snídaní zbyde ještě něco, když přihodíme.
3: Ano, sakra. Přesně tak.
0: Tak, výborně, už tam máme snídaní, oběd i večeři v tom balíčku, že tam 11
3: tisíc. Ano, budem zkoušet dál.
0: Tak jo, tak zkoušejte v půl pátého odpoledne. Mějte
3: ano,
0: se.
3: Ano, mějte se taky. Nasledanou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Aktuálně se 3 minuty po půl 12. podíváme na cesty, jak to vypadá.
5: Dálnice D11 je v místě požáru vozidla na 15. kilometru ve směru na Prahu opět průjezdná levým jízdním pruhem. Kolona vozidel se tvoří mezi 22. až 15. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 30 minut. A dejte si pozor na dálnici D1 ve směru na Brno, kde na 345. kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 24. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blačka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: No tak, co se dá dělat? Peníze jsme nerozdali, ale budeme rozdávat hromadu dárků, protože Frekvence 1 a Coca-Cola také dneska v úterý 23. června vyrazí za vámi, a to už za pár minut.

0: Prince Ital, Joe a Marky Mark a taky Happy People, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1. Máme 11:45 na telefonu, doufám taky Tomáše Fílu, protože Frekvence 1 a Coca-Cola vyráží opět za vámi. Jezdíme za vámi vlastně celý týden, konkrétně se o to stará náš kolega Tomáš Fíla, jezdí s naloženým autem výher a kdo ho odchytí jako první, tak vyhraje nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška, plážová deka, sluneční brýle, Coca-Cola. K tomu voucher do restaurace Food Marks v hodnotě 500 korun a k tomu taky pořádná zásoba nápojů Coca-Cola, to všechno v jednom balíčku. Tomáše máme už na telefonu, tak jsem zvědav, odkud k nám volá a hlavně, jestli už někdo zvítězil. Slyšíme se, Tome?
1: Hezké poledne, Robine, slyšíme se naprosto perfektně. Zdravím z Palackého náměstí v Krlupech nad Vltavou, kam jsem dnes opět přijel za našimi posluchači a vezu jim přesně to, o čem si mluvil, co si vyjmenoval, a dnešního vítěze já už tady mám u sebe. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Dobrý den, Zdeněk.
1: Zdeňku, my vás zdravíme. Tady bylo spousty lidí, vy jste ovšem vydržel si počkat na ten správný okamžik, no a pak ta vaše ruka prostě na autě byla nejrychlejší.
2: Chtěl jsem to sprintovat, abych byl první, předběhnout ty, co byli pomalejší.
1: No je to přesně tak, Zdeňku, vy získáváte všechny ty ceny, o kterých jsme mluvili, ale než vám je předám. Co jste dělal, když jsme ráno hlásili, že přijedeme sem do Kralup?
2: No, to je jednoduchý. Vnučka si vzpomněla, že jede na sportovní den, tak jsem ji musel odvízt sem do Kralup na zimák, tak jsem to poslouchal. A měl jsem plnou starostí okolo ještě vybrat peníze, nákup a zeleninu a veškeré takovéhle povinnosti, tak jsem to, přesně mi to vyšlo, prostě měl jsem 5 minut tady, co vám mám povídat.
1: No tak to bylo skvěle načasovaný a vy, Zdeňku, získáváte všechny ceny, o kterých Robin mluvil, tady jsou.
2: Děkuju a výborně, paráda, super.
1: No a my se s vámi pro dnešek loučíme z Kralup nad Vltavou. Mějte se krásně, dobrou chuť k obědu a zítra nezapomeňte poslouchat, protože zase přijedeme někam jinam, kam se dozvíte v raním vysílání. Takže mějte krásný den a ahoj.
2: Ještě si můžu pozdravit Daničku. Zdravím, zlato.
1: No tak a teď už se jenom rozloučíme.
2: Mějte se hezky, krásně a děkuju moc.
0: No, za málo, Zdeňku, taky zdravíme Raničku, ale každopádně vám gratulujeme, protože Zdenda dneska zvítězil a protože už probíhá mistrovství světa ve fotbale nějakou tu dobu. Můžete vyrazit i vy za fotbalovou atmosférou do restaurací a barů označených samolepkou Food Marks. Můžete tam fandit české reprezentaci, zároveň soutěžit o skvělé ceny. Stačí si dát nápoj Coca-Cola ve skle pod etiketou, najít kód, zadat ho do aplikace Coke App. No a jste ve hře. Mapu podniku Food Marks najdete v aplikaci nebo taky na stránkách Coca-Cola.

0: Happy Ending a taky Mika, to je velmi emotivní píseň, která dohrála, bohužel už dohrála teda v našem éteru, ale budeme hrát i po zprávách Maduna. A taky Roxette budou. A dáme si zprávy logicky v celou.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
4: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
5: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Pojďme na ně pravé poledne, 12. hodina, Ondřej Albrecht.
9: Hezké poledne. Ústavní soud obdržel od prezidenta Pavla kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Policisté dál pátrají po muži, který dnes v Čelákovicích chodil se zbraní. A se zdržením počítejte na dálnici D1 u Brna. Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Sejde se ve středu. Klíčové je určení soudce zpravodaje, řekl Frekvence 1 ústavní právník Jan Kysela. Očekává, že osloví vládu.
10: V tomhle případě předpokládám, že osloví vládu, možná ministerstvo zahraničí, se žádostí o vyjádření se k těm prezidentovým argumentům. Stanoví nějakou lhůtu, během níž se má vláda či ministerstvo zahraničí vyjádřit. To budou dosti významné podklady pro přípravu toho návrhu a teprve ve chvíli, kdy soudce zpravodaj má něco připraveno, tak to může nechat kolovat mezi ostatními soudci a může to být předmětem té nějaké další navazující plenární rozpravy.
9: Premiér Andrej Babiš prezidentovo rozhodnutí respektuje, nepřijde mu ale dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. Policie ze Středočeského a Královéhradeckého kraje a z Prahy od rána pátrá po muži, který byl zaznamenán se střelnou zbraní v Čelákovicích u Prahy u učiliště. Hledaný střídá auta, byl viděn i ve voze Renault Megane vínové barvy značky 1S08861. Před 8 hodinou byl v Brandýse nad Labem ve světlé bundě, červené kšiltovce a zavazadlem v ruce. Jde o 55-letého Petra Šimona, který je ve špatném psychickém stavu. Po muži pátrají i v Novém Bydžově a Praze, mimo jiné u ministerstva v školství a vnitra. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na Karlovarském festivalu americký herec, držitel 2 ocenění Oscar Dustin Hoffman. Dnes to novinářům řekli zástupci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který se uskuteční od 3. do 11. července. 88-letý herec v minulosti získal Oscara za snímky Rain Man a Kramerová versus Kramer. Kromě toho je držitelem 5 zlatých globů a 4 cen BAFTA. Hokejový obránce Connor Murphy bude v NHL hájit i dál barvy Edmontonu, kam přišel v průběhu uplynulé sezóny z Chicaga. Ačkoliv se mohl stát 1. července volným hráčem, podepsal s Oilers 5letou smlouvu na celkem 20,5 milionu dolarů, což je přes 430 milionů korun. V průměru si tak vydělá 4,1 milionu dolarů za sezónu.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
9: Ještě informace o počasí. Teploty dnes 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až kolem 32 stupňů. Naopak na horách bude příjemných 22. Čekáme spíš polojasno, zejména na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo také bouřkami. Večer se ale bude vyjasňovat.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
9: Hustý provoz panuje na D1 u Brna. Zdržíte se jak ve směru od Vyškova na Prahu, a to asi 5 až 10 minut už na 210. kilometru, tak v opačném směru především nákladní doprava od 180. kilometru musí počítat se zdržením ve směru z Prahy asi na 10 až 15 minut. Na Pražském okruhu je hustý provoz aktuálně až po nějaký 20. kilometr ve směru k letišti. Celkem tam necháte zpoždění asi 10 až 20 minut. Tak šťastnou cestu, teď už opět pokračuje Robin Sobek.
0: Pojďme na to, dobře, dojďte do cíle hlavně a ať se nikde neuvaříte a ať nikde nemusíte stát v kolonách, to vám přeju. 4 minuty po 12. máme právě teď, máme toho hodně, bude tady opět rubrika 7 faktů Honzy Dětka, protože máme úterý a tuhle rubriku k obědu budeme servírovat okolo 3:15 odpoledne a s touto rubrikou vlastně zařazujeme do našeho playlistu taky tuto píseň. Trooper. Rok 1980, taky ABBA. Každý ví, co to vlastně znamená, ten název, ale každopádně Honza to vysvětlí a navíc také prozradí, co má tahle ta písnička společné s jednou cirkusovou událostí, nebo takhle. Spíše s jednou cirkusovou společností, abych byl úplně přesný. Takže to všechno čekejte od Honzy Dětka okolo 3:15 odpoledne v půl. Tady bude to nejlepší z nedělního lifeu Petra Jablonského a za chvilku i filmový odborník. Je toho dost, pojďme hrát.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Minutu po čtvrt na jedno odpoledne, tady Filmový odborník, mám pro vás dvě pěkně vypečené ukázky. Takže volejte, volejte, berte to jako takový malý předkrm k oběru. Podíváme se do let 80. Ale víte co, abychom nezůstávali jenom v těch 80. tak se podíváme ještě malinko víc do minulosti. Do roku 1938 v tom druhém případě, ale víc už prozrazovat nebudu. Spíš se zeptám, kdo se dneska dovolal, koho tam máme, hezké odpoledne, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady Jirka z Veltrup.
2: Jirko, podle hlasu sympaťák. Tak já zdravím do Veltrup, Jiří, jo?
3: Ano.
2: A pojďme rovnou na věc, připravená dvě ukázky?
3: Ano, ano.
2: Dobře, daří se jinak u rádia, když trefujete, Jirko?
3: No, občas, občas.
2: Občas jo, občas ne, že jo?
3: Já mám rád kvízy.
2: Já to z vás úplně cítím. No tak já jdu pouštět tady neúplný kvíz, ale vlastně tady jednu filmovou ukázku a pak budu čekat odpověď. A ta zní takto.
4: Pane profesore, máte tam návštěvu.
5: Kdo to je?
4: Nevím, prý je s vámi domluvený.
5: Dobrý den.
6: Zdravím tě, soudru profesore.
5: Doktor Voráček. Tady jsem přinesl ty snímky.
6: S tím jste měl přijít nahoru. Sekretářka vám neřekla. Před chvílí jsme vypisovali termíny.
5: To je inženýr Kabušický, kulturní ataše.
6: Mediální víře z Plotenky. Domluvte se s primářem Rumlem, má operační deník.
5: Naschledanou.
2: Tak, naschledanou. Tímto slovem to končí, Jirko.
3: Ano?
2: No, a co teď? Čekám odpověď téhleté československé záležitosti. Je to spíš československé drama, řekl bys, z roku 1985.
3: Tak, to myslím, že to bylo z návštěvníků.
2: Z návštěvníků to nebylo. Kdepak? Vůbec ne. Všechno je úplně jinak. To je film, ve kterém si zahrál Miroslav Macháček hlavní roli s Janou Brejchovou. Zahrál si tam v tom filmu taky Radoslav Brzo Bohatý, krom Radovana Lukavského a dalších skvělých herců. Je to film režiséra Jiřího Svobody z roku 85 a je to film, který podle mě a podle toho názvu budete znát, protože se jmenuje Skalpel, prosím.
3: Pozdě, nevadí.
2: Pozdě bílka honiti, tak.
3: Ano, ano.
2: Jirko, pojďme na druhou ukázku, která zní takto.
7: Panu kolegovi Lejsalovi se podařilo zachytit studentský časopis, takzvaný studentský humor. Dočtete se tam také o sobě, pánové. Rozdělujeme profesorstvo na okoličnaté s tvrdými límečky, psovité s psími dečkami, korýše, brejlovce, mrože, promiňte, pane řediteli, profesorky, splašená sardel, suchá lípa. Růže prérie se říká hezké a mladé profesorce, která bohužel se v naší boudě nevyskytuje.
2: Tak, to je všechno. Celá ukázka, Jirko.
3: No tak to myslím, mám to na jazyku, ale je to o tom, jak dělal ten pan Plachta Jindřich, tam dělal zkoušky, že jo? Myslím, že to je ta komedie, ale název si nemůžu vzpomenout, ale vím, že tam asi dělal ty zkoušky na toho profesora. Pan Plachta.
2: No všechno se točí okolo studentského časopisu Řev Septimy, který napsal kdosi ze septimánů reálného gymnázia v Přívlakách a který šplhoun krhounek předal třídnímu učiteli.
3: Škola hrou nebo škola základ života?
2: Škola základ života je správná odpověď. Jiří, yes.
3: No vidíte.
2: Nakonec jsme to dali dohromady, ale...
3: No,
2: ale já si myslím, že za začátku jste mluvil úplně o jiném filmu, ne?
3: No jo, já jsem si to zpět s tím, jak dělal pan Plachta, dělal taky nějakého profesora a zkoušky dělal.
2: Jo, ale to je něco jiného, protože pan Plachta v tomhletom snímku nehrál.
3: No, tak to jsem si spojil s panem Plachtou, ano, no, ze začátku.
2: No jasně, tomu rozumím.
3: Vím, že tam dělal zkoušky, mě to napadlo, ale nakonec to taky dobře dopadlo.
2: No nic, tohle je Československá komedie Martina Friča z roku 1938.
3: Ano.
2: A musím říct, že pan Jiří z Veltrup se stává polovičním filmovým odborníkem. Tak to je hezké, ne?
3: Jo, je.
2: Dobře, tak Jirko, já budu hrát směr Veltruby to nejlepší z muziky, komu to dáme?
3: No tak já bych to dal všem posluchačům a v sobotu jsou Láďový, tak nějakýmu panu Láďový Krejčímu z Malý Bílý.
2: Dobře, tak jo, tak zdravíme. No a Jirko, zase někdy zavolejte. Mějte se parádně.
3: Taky. Děkuju, naslyšenou.
0: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
8: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
9: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
10: Jan Kraus a zásadní události týdne. Začínáme dobře.
8: Přepracovaná kolegyně. Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
9: Kraus a Blondýna. Každý všední den v raním vysílání Frekvence 1.
11: Náš výkup je teď totální.
12: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
13: Hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
15: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku.

0: Starý Petr Jablonský, frekvence 1.
1: Starý Karel z Helžovic, Karle. Kdyby si promluvil s mistrem Uďom Gotom.
2: Ano, Karle, tady Karel. Zdravím.
1: Já jsem mistrovi zpívá na tom onom světě.
2: Tak nemůžete, nemusíte mi onikat. Můžete mi říkat normálně Karle a klidně mi tykněte.
1: Tak Káďo, jak se ti zpívá na tom onom světě?
2: No, výborně. No, zpívá se samozřejmě skvěle, akorát to publikum. Je to tady takové mrtvé. Já jsem měl rád ty velké sály, minimálně divadlo ve Slaném, ale spíš
1: no, já vím. Lucerně, že jo? Lucerně to bylo.
2: Samozřejmě, nebo Los Angeles.
1: Oh.
2: Prostě to jsou úplně jiné stánky. Tady je to spíš takový klídek, takže je to trošku taková samota, to opuštění.
1: Ale Kájo, já ti skáču do řeči. Já si těžce pamatuju, když jsi jezdil za Marty do toho, do Německa zpívat, Ein Kessel Buntes.
2: No tak zpívat jsem jezdil, tak to za Marky si mohl vynechat, ale samozřejmě něco jsem za to zaplaceno dostal. Každý má nějakou práci, že? No a jistě bylo to krásné období.
1: A už jsem v důchodu.
2: No to nevadí, já jsem zpíval i v důchodu a musím říct, že i v důchodu mne mladí milovali. Dá se říct, že mladé, já měl rád mladé a mladí milovali 40 let mě. Tak ahoj!
1: Ahoj!
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce. Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Pokud pojedete po dálnici D1 na trase Vyškov Brno, počítejte s 15-minutovým zdržením mezi Holubicemi a Rohlaňkou. Důvodem je silný provoz. V opačném směru přibrzdíte od 189. kilometru po 196. Kolona je převážně nákladních vozidel v pravém jízdním pruhu. A na dálnici D5 ve směru na Plzeň si dejte pozor na 55. kilometru, kde nám blokuje krajnici pro poruchu odstavené nákladní vozidlo. Další porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D2 ve směru na Brno na 22,5 kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
6: Mažu stop.

0: To nejlepší z muziky, Sleeping in my car a taky Roxette. Skoro ve 3/4 na jednu odpoledne na frekvenci. Na teď už slibovaná rubrika Honzy Dětka. Dneska se podíváme spolu do roku 1980.
1: 7 faktů Honzy Dětka.
2: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
3: A dneska to bude opravdu klasika s velkým K. Jedna písnička od skupiny ABBA o dopadu popularity na osobní život popové hvězdy. O rozpolcenosti mezi povinností vystupovat na jevišti a touhou po soukromí sdílené s milovanou bytostí. Ve skutečnosti je v pozadí úplně jiný příběh. Od začátku natáčení věděli, že se jejich 7. album bude jmenovat Super Trooper. Akorát jim chyběla titulní píseň. Nakonec jim jako základ posloužila skladba s pracovním názvem Blinka Lila Šerna, tedy třpítící se malá hvězda.
2: Za druhé...
3: Text napsal Björn Ulvaeus. Zrovna se rozváděl s Anetou z ABBY. Až po mnoha letech přiznal, že ho tehdy inspirovala už jeho nová přítelkyně Lena, kterou si vzal v lednu 1981. Rozvedli se v únoru 2022 po 41 letech. O 4 roky později tahle bývalá novinářka zemřela.
1: Za třetí.
3: Album Super Trooper vyšlo, stejně jako titulní píseň, 3. listopadu 1980 a oboje dobilo britskou hitparádu.
2: Za čtvrté...
3: V případě singlu to byla 9. a zároveň poslední nahrávka skupiny ABBA, která si podmanila ostrovní žebříček. Album se navzdory až listopadovému uvedení na trh stalo ve Velké Británii nejprodávanější deskou roku 1980. Koupilo se ho bezmála 8 milionů lidí.
1: Za páté.
3: Svůj podíl na tom mělo i video s nejpočetnějším obsazením, jaké se kdy v jakémkoliv klipu skupiny ABBA objevilo. Kompars tehdy tvořilo kompletní osazenstvo jedné cirkusové společnosti.
2: Za šesté.
3: Mimochodem, část toho videa byla později použita i v klipu k písničce Happy New Year.
1: A konečně za sedmé.
3: A jen pro úplnost, Super Trooper jsou masivní reflektory používané na velkých koncertech, které dokáží rozsvítit celý stadion. V roce 1956, kdy byly uvedeny na trh, byly považovány za nejjasnější světla na světě. Tak si s nimi teď pojďme posvítit na velký hit roku 1980. Tady je na frekvenci 1 ABBA a Super Trooper.

0: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
1: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody. Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
2: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
1: Tam, kde to všechno začalo.
3: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
1: Dostává první láska druhou šanci. Po večerce v kinech od 25. června.

0: je Bob Sinclair, to nejlepší z muziky a Love Generation, taky opět a Radeček budou. Nemáme to za pár. Opět a Radeček, kteří mimo jiné budou patřit mezi první hosty Radio Campu Frekvence 1. A to už na začátku července, bohužel tam nebude Michael Jackson, no. To už asi nezměníme, ale v našem éteru určitě bude stejně tak jako zprávy.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
6: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
7: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z Fondu zábrany škod.
8: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, pojďme si rád s Ondřejem Albrechtem, je tady.
9: Já přeji odpoledne. Opozice považuje kompetenční žalobu prezidenta za správnou, koalice v ní vidí jen politiku. Rusko je připravené pokračovat v uvázlých mírových rozhovorech s Ukrajinou a s kolonou počítejte na D1, ale také na Pražském okruhu. Na krok prezidenta Petra Pavla podat kompetenční žalobu kvůli tomu, že vláda nepočítá s jeho účastí na summitu NATO, reagují i další politici. Například šéf sněmovny a předseda vládního hnutí SPD Tomio Okamura.
10: Nevidíme jediný důvod z hlediska ústavy, proč by tam měl být. Navíc mu vláda odsouhlasila účast v OSN, takže se účastnit může. Pan prezident byl na spoustě zahraničních cest. Už byl na tuším na 31 zahraniční cestách během naší vlády. Tuším asi v 16 zemích, teď to nemám úplně přesně u sebe, to znamená cestuje normálně, takže nevím, v čem by měl být nějaký zásadní problém.
9: Opoziční politici považují krok prezidenta za správný a postoj hlavy státu chápou. Například podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřibana rozhodnutí kabinetu doplatí celé Česko. Olomoucká radnice spustila nový internetový portál s takzvanými pocitovými mapami, zaměřenými na to, jak obyvatelé vnímají jednotlivá místa ve městě. Výstupy poslouží jako podklad pro plánování rozvoje města, přípravu strategických dokumentů nebo investic. Interaktivní web zobrazuje například lokality, kde se lidé cítí bezpečně, která místa mají rádi, kde jim naopak chybí zeleň nebo která považují za problematická. Rusko je připravené pokračovat v uvázlých mírových rozhovorech s Ukrajinou. Dnes to podle TAS prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Reuters poznamenala, že šéf ruské diplomacie ve svém vyjádření nenaznačil ochotu ustoupit od ruských požadavků, aby se Ukrajina vzdala i území, která ruská vojska od počátku invaze v únoru 2022 dosud nedobyla. Kyjev tyto ruské územní nároky odmítá a navrhuje zastavit boje na stávající frontové linii. Záložník Vladimír Dalida považuje nadcházející zápas mistrovství světa proti Mexiku za jeden z největších, který ho v české fotbalové reprezentaci čeká.
11: Máme o co hrát a musíme udělat všechno pro to, abychom ten zápas zvládli, získali 3 body a postupili ze skupiny, což je náš cíl. Bude to náročný, to všichni víme, a je tam spousty faktorů, který třeba hraje proti nám, ale myslím si, že se dokážeme semknout a máme tady partu, která chce něco dokázat a věřím, že to zvládneme. No, myslím si, že to je jeden z těch nejlepších zápasů v reprezentaci, který jsem hrál a který nás třeba teďka čeká.
9: Národní tým v úvodních dvou zápasech proti Koreji a Jihoafrické republice získal jen bod a k udržení se v turnaji bude v závěrečném duelu skupiny nejspíš potřebovat vítězství.
8: Frekvence 1. Počasí.
9: Teploty dnes opět překročí 30, na jeho Moravě to může být až 32 stupňů Celsia. Čekáme, že místy můžou přijít přehánky, a to především na Šumavě, kde je můžou doprovodit ještě také bouřky. Večer se potom bude vyjasňovat. V noci má být jasno, v údolí chladněji. Teploty v noci budou kolem 17 až 13, v údolí kolem 10 stupňů.
8: Frekvence 1. Doprava.
9: Je to stále menší kolona před Brnem na dálnici D1 a to ve směru od Vyškova dál směrem na Prahu. Je to zhruba na 10 minut na 213. kilometru. Aktuálně se ale stojí v koloně v opačném směru a to už při příjezdu do Brna, aktuálně na 187. kilometru a potom taky za Brnem ještě kousek od Šlapanic, tak tam až po 207. kilometr budete taky popojížet v hustém provozu. Zdržení je ale do 10 minut. No a na Pražském okruhu stále je také hustý provoz a to ve směru na letiště především už za sjezdem z dálnice D1 a potom dál, především kolem 19. a 20. kilometru, kde necháte zhruba 10 minut. Tak šťastnou cestu, ať to utíká, teď pokračuje Robin Sobek.
0: Je to tak a se mnou přichází také pozvánka na rádiokempy Frekvence 1, které vlastně budou startovat už ve středu 8. července a ty další pak budou následovat každou středu až do 26. srpna. Kam konkrétně vyrazíme a s kým, to si povíme už za malou chvilku. Do té doby Sting, Leon Rimes anebo taky Pavel Celta, Pokáč, pojďme na to.
4: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: nějaký vlasy, kštici mít jako Pavel, světem bych jezdil travel.
1: To byl fakt uchvatný rým.
0: O díky bráško, já vím, na pláži na Ibize by ke mně tulili se všechny ty místní slečny, jak byl bys.

0: To nejlepší z muziky Fields of Gold a taky Sting na frekvenci 1 na chlup. Přesně 1:45 odpoledne, tak vítejte. Pojďme se podívat ještě na zastávky našich radiokempů frekvence 1, protože těch opravdu je. My za vámi opět vyrazíme po tradiční roučou po českých a moravských kempech. Ten první kemp už jsem tady připomínal hned po zprávách, že startuje 8. července. Startuje ve středu, to znamená za 14 dní a pak budou následovat i další kempy každou středu až do 26. srpna s tím, že ve 2 odpoledne to odstartujeme a mezi 19. a 20. se můžete těšit na živý koncert hudebních hostů. Postupně se nám tady budou střídat opět a Radeček, Michal Hrůza, Miraj, Adam Ďurica, Xindl X, Petr Bende, Marpo a tak dále a tak dále. No prostě těch interpretů je poměrně dost. Mrkněte na web frekvence1.cz a vybírejte z těch všech termínů, protože 8. července budeme v kempingu Rožnov pod Radhoštěm. Tamto z kapelu opět a Radeček všechno odstartujeme, ale pak už jdeme dál. 15. červenec kemping Lipno Modřín, 22. červenec kemp Stříbrný rybník, 29. červenec kemp Strážnice, 5. srpen kemp Pohoda, 12. kemping Vranovská pláž, 19. srpna Koupaliště a kemp Podbořany a 26. srpen budeme v kempu Kristýna. Vy můžete být u toho.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: To nejlepší z muziky Whitney Houston na frekvenci 1. Máme půl druhé odpoledne. Před námi třeba September nebo taky Alex Varen, ale stejně tak je aktuální doprava. Pokud nás posloucháte za volanty svých vozů, tak jenom abyste věděli, jak to teď vypadá na cestách. Pojďme na to.
1: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Pokud pojedete po dálnici D1 na trase Brno-Vyškov, spozorněte na 207. kilometru, kde se došetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel. V místě je neprůjezdný jeden jízdní pruh a po pojíždět v koloně budete okolo 15 minut. A na Pražském okruhu ve směru od dálnice D1 na letiště Ruzině očekávejte silný provoz mezi Barandovským mostem a exitem Ořech. Zdržení je okolo 10 minut. A na obchvatu Slaného na silnici 1/7 očekávejte vlivem dopravního omezení obousměrné kolony. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Zuzka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky Perfect Day. A Mario artist na frekvenci 1. Tak za chviličku, 3:45 odpoledne. Já pro vás mám ještě takový, řekl bych, zajímavý tip na výlet v případě, že se budete okolo 26. a 27. června pohybovat v Ostravě. Konkrétně v tamních ulicích, protože tam bude probíhat festival v ulicích. A to a konkrétně v Ostravě Porubě. Takže si můžete zapsat a poznačit do diáře datum 26. a 27. červen. Uvidíte vystoupení více jak 200 pouličních umělců ze 16 zemí světa. A to není všechno, ta akce třeba přiveze například hudbu z Japonska, budou tam akrobati z Ghany nebo taky Chile, ohňová show z Austrálie a tak dále. Jak říkám, ten program bude víc jak bohatý. Budou tam v programu i hudební projekty třeba z Norska nebo sousedního Polska a stejně taky Slovenska. Takže to je taková letmá, rychlá pozvánka od nás. Berte to jako tip na výlet nebo tip za zábavou, to už je jedno. Opakuju, v ulicích Ostravy, konkrétně v Ostravě Porubě, to bude žít 26. a 27. června.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Po svět je Hollywood.
3: I hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: alebo Taylor Swift.
1: A budú správy.
2: Miloš Pokorný. Kluk, ktorý sa narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia bieží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A ja se ptám, co ty a tanec?
5: Ja 100% vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektne zatančím.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: Opäť sa nám blíží Stardance. A ja se ptám, jak to máte s touto show?
6: Když dávaj Stardance, tak televize je moje. A proste manžel bohužel musí na pivo.
2: A nejaký vzkaz na závier?
4: Mám. Dobrá správa pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
7: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: 14 hodin. Frekvence 1 správy.
0: A dnes je pro nás má Ondra Albrecht. Ondro, hezké odpoledne.
8: Já přeju také hezké odpoledne. Policisté stále pátrají po muži se střelnou zbraní, který se objevil dnes ráno u Prahy. Vláda počká na rozhodnutí ústavního soudu ohledně kompetenční žaloby. A se zdržením počítejte na Pražském okruhu. Novobydžovská radnice kvůli hledanému muži, který byl ráno zaznamenán se střelnou zbraní v Čelákovicích u Prahy a na dalších místech, uzavřela veřejné budovy. Školám doporučila, aby ukončili výuku a informovali rodiče, aby si pro děti přijeli. Policisté mezitím po muži intenzivně pátrají také v Praze. Do akce nasadili i vrtulník. Některá ministerstva střeží policisté s dlouhými zbraněmi. Radnice preventivně uzavírá některé veřejné budovy. Hledaný střídá auta. Byl viděn i ve voze Renault Megane vínové barvy značky 1S08861. Policisté upozornili, aby si lidé nestažili zastavit, protože jeho psychický stav je velmi špatný. Hledaný muž je držitelem zbrojního oprávnění, nemá ale registrovanou žádnou zbraň. Podle policie jde o učitele s vazbami na učiliště právě v Čelákovicích. Prezident Petr Pavel se obrátil na ústavní soud poté, co kabinet Andreje Babiše odmítl účast hlavy státu na červencovém summitu NATO. Vláda počká na rozhodnutí ústavního soudu ke kompetenční žalobě, potom bude reagovat. Řekl dnes premiér Andrej Babiš a k tomu také dodal.
9: Nerozumím tomu, myslel jsem si, že pan prezident bude trošku nad věcí. Celé je to takové zvláštní a to, že něco bylo v minulosti zvykem a to, že a Fiala s Lipavským nedělali žádnou zahraniční politiku, že tam byli do počtu, tak my děláme aktivní zahraniční politiku.
8: Opoziční politici mají podání kompetenční žaloby kvůli summitu NATO v Ankaře za správný krok. Postoj prezidenta Petra Pavla chápou. Nad Národním parkem České Švýcarsko pravidelně létají drony s kamerou. Důvodem je zvýšené nebezpečí požáru. Platí i zákaz vstupu do lesa v noci. Je pravděpodobné, že kvůli předpovědi meteorologů v oblasti vyhlásí v nejbližších dnech nejvyšší stupeň požárního rizika. Ředitel krajských hasičů Martin Laníček k tomu doplnil.
10: Samozřejmě problematika Národního parku je velmi specifická. Činíme tam nějaké specifické úkony, nicméně řekl bych, že zatím ta situace nějak nevybučuje z toho průměru a z toho charakteru těchto předchozích. Jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to čtyřkolky a tyto a především velkokapacitní hašení za pomocí vrtulníků. To se dneska ukazuje jako nejefektivnější nástroj zdolávání požáru v takto složitém přírodním prostředí.
8: Do konce týdne by se denní maxima mohla podle předpovědi držet nad 30 stupni Celsia. České i zahraniční tenistky podpořily Markétu Vondroušovou, která dostala v pondělí od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu čtyřletý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Karolína Muchová označila na sociálních sítích trest za těžko pochopitelný. Za Vondroušovou se postavil i Český tenisový svaz nebo bývalý fedcupový kapitán Petr Pála. Podporují ale vyjádřili i světové hvězdy jako Coco Gauffová, Elis Mertensová nebo Maria Sakkariová.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
8: Odpoledne budou teploty místy ještě atakovat 32 stupňů Celsia, a to hlavně na jihu Moravy. Později potom počítáme s tím, že se k večeru začne místy vyjasňovat. Noc bude potom už spíše jasná. V údolích bude kolem 10 stupňů Celsia, ve zbytku kolem 17 až 13 stupňů.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
8: Kolona je stál na Pražském okruhu, zhruba na 10 minut mezi 14. a 20. kilometrem ve směru k letišti. Zdržíte se taky na D1, doprava začíná housnout už na 182. kilometru. Kolona se potom táhne dál až za Brno na 210. kilometr, celkem tam necháte přes 20 minut. V opačném směru se potom tvoří kolona už za Vyškovem na 222. kilometru, ve směru na Brno potom necháte dalších 15 minut zpoždění. Tak šťastnou cestu, teď už začíná Jana s Vojtou.
1: A my vás zdravíme krátce po 14. hodině. Dneska je úterý 23. června a u nás je sláva, protože my máme doma dvě Zdeňky.
0: Dvě Zdeňky
1: máme.
0: Máte?
1: Moje ségra je Zdeňka, moje mamka je Zdeňka.
0: Takže double Zdeňka.
1: My máme double Zdeňku. A máme ale Zdeňku, pak jsou ještě Zdeňky.
0: A Zdeňky.
1: A pak jsou Zdeňky. No. To mě zajímá, jako jak se ty rodiče, když jim dávají tím dětem ty jména, jak se jako rozhodují. No, kolik tam těch háčků?
0: Podle mě je to spíš o tom, jak se bude jmenovat?
1: Zdeňka.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Frekvence 1, blesková zpráva.
1: Hezké odpoledne, tak máme pro vás aktualitu, protože podezřelého muže před 14. hodinou zadrželi pražské policejní hlídky ve Strašnicích. Teď budou provádět procesní úkony ke zjištění veškerých okolností případu. Od rána po muže pátralo na 6 desítek policejních hlídek, včetně vrtulníku. Policisté o tom před chvíli informovali na síti X.

0: Tak to byly Rasmus in the Shadows na frekvenci 1. Já jsem se dneska velmi nevalně vyspal, jsem vám chtěl říct.
1: To vedro.
0: No ne, vedrem to nebylo. Já jsem si jako večer, když se jakoby smráklo a trošku se ochladil vzduch, tak jsme vyvětrali, že jo, jako tu místnost, kde
1: spíme. A taky to restucha, viď?
0: No, jde, no, ale tak větráčkem jsme si pomohli, jo, že se to prostě jako prohnulo, ten vzduch. A chvilku po půlnoci mě probudil křik. Normálně křik, jekot, nějaká ženská zvenku strašně ječela. A já jsem se posadil na tý postel, říkal jsem si, tady někoho přepadli, nebo co se stalo. Ustalo to a pak se to ozvalo znovu a bylo to velmi rytmický. A...
1: Pomoc! Pomoc!
0: Ne, no to pomoc nekřičela, ale tak si trefila. Já jsem vám chtěl jenom, přátelé, říct, já chápu, že je léto, slunce,
1: přesně, jděte
0: vášeň,
1: dál, bokem.
0: No, ale zavírejte si, no, anebo se tlumte, protože jak jsou otevřený ty okna a jak je horký vzduch a nese se to.
1: Jednou si můj soused, no, přived v pražský byt, otevřený, no, okna a on si přived Vietnamku.
0: Ježišmarja.
1: Už jsi slyšel někdy hekat Vietnamku?
0: Viděl jsem ji akorát vařit. No.
1: To je jak, já jsem tu vždycky říkala, to je, když topí koťata.
0: Tak tohle bylo jako, když má ta dívka před sebou posledních pět

0: Los del Rio. Macarena, trošku vlastně zvolna navážeme na předchozí vstup, kdy jsme se bavili o letních sexuálních radovánkách.
1: No, prostě radovánka.
0: Tak to taky může skončit tak, že budete prostě v tom,
1: chovat,
0: že budete no, chovat, no, ano, že budete no. chovat. A my o tom mluvíme proto, protože pro vás máme teď písničku, takovou vlastně ryze tematickou. Aha. k tomuhle tématu. Že?
1: No jistě, protože před námi je píseň, která se jmenuje Těhotná. A není to úplná novinka, je to písnička, která je, pokud dobře počítám, 8 let stará.
0: Ale já se přiznám, že ji třeba slyší moje uši úplně poprvé.
1: Já se na ní taky těším. Já jsem ji možná slyšel třeba na nějakém koncertě Voxela, protože Voxel je tím autorem, ale nedokážu si ji teďko vybavit.
0: Do klipu jsem obsadil mimo jiné kamaráda Pokáče, tady jedna citace. Aha. Už pomalu tradičně, většinu své rodiny, manželku i dva syny. Proč bych přeci hledal někoho cizího, když se song týká přímo našich zážitků a prožitků? Tak to je citace, kterou nám pronesl tady Voxel. Každopádně mrkněte i na ten videoklip, možná ho znáte, možná ne. No a my si teď dáme jednu těhotnou.
1: No ano, jednu těhotnou.
0: Jmenuji to Voxel.
1: Těhotná Voxel.

0: 1. Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
1: Pozor! Velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok.

0: Bamba Bamba, Tap Tam Bing na frekvenci 1 je půl třetí.
1: Je to Ondra, máme pro vás zprávy.
2: Hezké odpoledne. Hledaného Petra Šimona, který byl ráno zaznamenán se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích u Prahy, zadrželi před 14. hodinou pražské policejní hlídky ve Strašnicích. Policie teď bude zjišťovat okolnosti případu, napsala na síti X. Pátralo po něm přes 60 hlídek, včetně vrtulníku. Sněmovna je po dnešku opět kompletní. V úvodu schůze složil slib nový poslanec ANO Jiří Kotlík. Ten v Dolní komoře nahradil bývalého kolegu z hnutí Josefa Kota. Kotovi zanikl poslanecký mandát ve čtvrtek, kdy se ujal funkce člena Nejvyššího kontrolního úřadu. Hostem presklubu dnes bude ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Jakub Weinlich si s ním bude povídat i o kvalitě výuky na našich školách. Presklub začíná po zprávách v 18 hodin.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: S dlouhou kolonou počítejte na dálnici D1 za Vyškovem ve směru do Brna. Aktuálně se tam zdržíte na 224. kilometru několik desítek minut. No a s komplikacemi potom počítejte také u Prahy na dálnici D1 při příjezdu, varno při odjezdu do Brna na 25. kilometru. Tam je to zhruba na 10 minut. Podobně jako platí, že 10 až 15 minut stále naberete zpoždění na pražském okruhu ve směru k letišti mezi 14. a 20. kilometrem. Tak šťastnou cestu.
1: Za chvíli vás na frekvenci 1 zavedeme do světa příběhů.
0: To znělo tak hezky.
1: Ty taková seriózní hlasatelka.
0: Nejdříve ale aktuality.
1: Dáme si poetiku, písnička se jmenuje Blízko, no a pravda nebo blábol za chvilku.
0: Tak hezké odpoledne.
4: I když nemám křídla, tak s tebou lítám. A v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: mám.
1: Poetika blízko na frekvenci 1. Pojďme na ten příběh, o čem to dneska bude.
2: Je to o muži, který našel ztracenou svou peněženku po 53 letech. Jo?
1: Aha.
2: Dělník pracoval na střeše jisté školy v americkém státě Ohio a ten tam objevil starou peněženku. Patřila jistému muži, který ji tam ztratil během služby u námořnictva, ale už v roce 1962. On ji našel v roce 2015, tady ten dělník. Patřila teda člověku Paul Grissom. Uvnitř byly fotografie, ale fotografie ne jeho, ale jeho tehdejší přítelkyně, taky nějaké členské průkazky a účtenky. Tahle ta peněženka se k majiteli teda vrátila po 53 letech na základě samozřejmě té fotografie TT a těch průkazek. A to je všechno.
1: Prostě po 53 letech se našla peněženka.
2: Jo, po 53 letech se k tomu člověku...
1: Spíš ty okolnosti jsou zajímavý a po takhle dlouhý době. Jako
2: já si myslím, že rok 2015 zafungoval samozřejmě sociálně, že jo?
1: No,
2: sociální sítě. Prostě.
1: 100%. Jo, klidně, proč ne?
2: Já jsem 53 let se ti válí někde peněženka. Nepíšou, jestli tam byly peníze.
1: Nebo.
2: Protože to by bylo docela
1: hodnotný. 53 let, že jo, jako to si taky za pár let budu říkat, že už se mi 53 let někde válí rodný list, já nevím kde.
2: To bychom řešili.
1: No jasně, no jasně. Ne, já si myslím, že tyhle věci se dějou a tohle je pravda.
2: Je to pravda.
1: No.
2: Je to pravda, prostě.
1: Hele, ale zajímalo by mě, jako jestli třeba, když jestli tam byly nějaký peníze vevnitř, jaký měli cenu, jako v tom.
2: No právě, to, no. Víš, já si myslím, že klidně po těch 53 letech už to mohlo mít dobrou cenu.
1: Tam mohla být mince, která třeba jako tehdy měla normální hodnotu a teď má třeba 10-násobnou.
2: Mně se strašně často v životě stává, že vždycky něco ztratím a už se s tím vlastně jako trošku rozloučím, ale někde vzadu v hlavě si říkám, ono se to ke mně vrátí.
1: No jasně.
2: A ono se to vlastně téměř vždycky ke mně vrátilo. Třeba blbost, jo.
1: No.
2: Naušnice. Jsem ztratila jednu naušnici, už jsem ji oplakala, přehledala jsem ji, protože jsem k tomu měla vztah.
1: No.
2: Tak mi naši koupili nový naušnice, klub mi koupil taky nový naušnice.
1: Protože jsi vlastně měla 50 tady naušnice,
2: no,
1: místo těch
2: jedně. A teď si představ, že jednoho krásného dne jsem vysávala auto a najednou to udělalo.
1: No.
2: A tam byla ta naušnice.
1: Takže jsi kvůli tomu ještě rozbila vysavač.
2: A to jsem nerozbila.
1: Takže ti vaši koupili vysavač, kluk ti koupil.
2: Třeba po 5 letech ví.
1: No jasně.
2: Protože proč zrovna po 5 letech ta naušnice se nechá vysát?
1: Já mám taky jeden, to už asi nestihneme.
2: Tak je, já ti dám prostor, můžeš.
1: Ne, velmi, velmi rychlej příběh. Já nosím pořád u sebe jako kamínky, pro štěstí. A mám 3. A dost často se mi stane, že mi třeba jeden vypadne z kapsy. A já ho třeba nemůžu 3 dny najít. A pak výjdu ven z baráku a on se tam válí pod autem. Jak jsem vystupoval z auta,
2: jasně,
1: tak vypadnul. No, jo?
2: A proč? Proč?
1: No proč? Protože se ke mně vrátil.
2: Přesně tak, protože ty věci se k vám prostě vrátí. No. Věřte tomu, fakt, to takhle funguje. Musíte si to hodně přát. Teď tady je Avicii.

0: Posloucháte Frekvenci 1, i tentokrát Tomáš Fíla vyrazil za vámi a nevyrazil s prázdnou.
1: Ano, Frekvenci 1, Coca-Cola ruku v ruce vyráží opět za vámi a celý tento týden jezdí náš kolega s naloženým autem výher.
0: Kdo ho odchytí jako první, tak může vyhrát nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška s plážovou dekou a slunečními brýlemi Coca-Cola.
1: Taky voucher do restaurace Food Marks, a to v hodnotě 500 korun.
0: A k tomu i pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola.
1: Tome, kde tě dneska máme, kde se pohybuješ? Ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Zdravím z Kroup nad Vltavou, kam jsem dnes opět dorazil za našimi posluchači a samozřejmě jsem jim přivezl spousty letních cen. To znamená 500korunový voucher do restaurací sítí Food Marks, také plážovou osušku, plážovou tašku, luxusní sluneční brýle a k tomu plato nápojů Coca-Cola. A kdo dnes získá? Dobrý den, jak si jmenujete?
3: Dobrý den, Zdeněk.
2: Zdeňko, my vás zdravíme. Vy jste byl jako první, i když tady lidí bylo spoustu. Byla nervozita?
3: No, nervozita moc nebyla, protože jsem na to měl 5 minut. Jsem říkal buď a nebo, prostě jsem to naběh a ostatní jsem předběh.
2: A to jste dobře udělal. Takže vy všechny ty ceny, o kterých jsem mluvil, tak samozřejmě získáváte, jsou vaše.
3: Děkuju a super. Taška výborný.
2: No tak to my máme.
3: Zajle, super na pláž.
2: No tak to my máme samozřejmě radost. Slyšeli jste to sami, spousty radosti.
3: Coca-Cola pro vnoučata.
2: No tak to je ono. Spousty radosti jsme dnes přivezli sem do Kralup a zítra budeme zase někde jinde, kde se dozvíte v ranním vysílání. Tak nezapomeňte poslouchat, já se na vás budu těšit a mějte krásný zbytek dnešního dne. Ahoj.
3: Ahoj, ahoj a děkuju moc, Frekvence 1.
1: O další letní balík výher Coca-Cola budeme soutěžit opět v ranním vysílání Rádia Frekvence 1, kde se taky dozvíte, kam Tomáš pojede příště.
0: A protože právě probíhá mistrovství světa ve fotbale, můžete si fotbalovou atmosféru užít i v restauracích a barech označených samolepkou Food Marks.
1: Dejte si nápoj Coca-Cola ve skle pod etiketou, potom najdete kód, který zadáte do aplikace Coke App a můžete soutěžit o skvělé ceny.
0: A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete vyhrát ještě něco navíc.
1: Tuhle mapu podniků Food Marks potom najdete v aplikaci anebo taky na stránkách Coca-Cola.
4: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
5: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
6: Mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
7: To nevím.
6: Božího, je to problém.
4: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
8: Otázka na tu pohádku se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Na mě volají princi, já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně.
5: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: Jana Kiršner, modrá. My tady máme modrou oblohu a představte si, že několik minut v kuse tady na té obloze lítal vrtulník.
1: Ano. Modrý.
0: Modrý vrtulník.
2: Modrý vrtulník. A pozor, já když jsem jel sem do práce a jel jsem tady přes Strašnice, přes Vidlořezy,

0: Tak jsem si říkal, buď mají dneska jako nějaký organizovaný výlety, anebo se něco děje, protože tady byly normálně hordy, ale opravdu hordy policistů.
1: Jo, mm-hmm.
0: No, fakt? Opravdu jich bylo hodně no, v těch ulicích.
1: A my víme proč, že jo?
0: Ano, tak měli jsme to jako aktuální zprávu zhruba před 50 minutami. Ondra Albrecht to bude mít ve zprávách, předpokládám i teď.
2: Ano, určitě řekneme si víc.
1: Takže podrobnosti za chvilku. A teď si řekneme, co budeme hrát.
0: Imagine Dragons máme nachystané po 15. hodině.
1: Taky Liquido.
0: A budou i New Kids on the Block.
3: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ondra Albrecht připraven, jdeme na to.
2: Hezké odpoledne. Muže se zbraní, po kterém pátrala policie na několika místech, nakonec dopadly v Praze. Premiér Andrej Babiš respektuje podání kompetenční žaloby prezidenta Petra Pavla. A s kolonou počítejte na dálnici D1. Hledaného Petra Šimona, který byl dnes ráno zaznamenán se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích u Prahy, zadrželi krátce před 14. hodinou policejní hlídky v pražských Strašnicích. Policie teď bude zjišťovat okolnosti případu, napsala na síti X. Po muži a jeho voze od rána pátraly desítky policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji, ale také v Praze. Podle policie byl 55-letý muž ve špatném psychickém stavu. Při pátrací akci střídal auta kvůli vazbám na Nový Bydžov na Královéhradecku. Tamní radnice preventivně uzavřela veřejné budovy. Rozhodnutí prezidenta Petra Pavla podat kompetenční žalobu kvůli sporu o účast na summitu NATO premiér Andrej Babiš respektuje. Podle něj ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. Jak Frekvenci 1 řekl politolog Jiří Pehe, není ve hře, že by se Pavel rozhodl využít komerční linku. Teoreticky by ale mohl být pozván.
4: Samozřejmě teoreticky při tom, jaké má zkušenosti a minulost ve strukturách NATO, tak by mohl třeba dostat pozvání od generálního tajemníka NATO, ale prezident chce postupovat tou standardní cestou, tedy jemu jde o to, aby se ukázalo, aby se rozhodlo u ústavního soudu v tomto okamžiku, zda prezident má právo reprezentovat zemi v zahraničí, když si o to jako nejvyšší ústavní činitel řekne.
2: Ústavní soud obdržel kompetenční žalobu prezidenta ve sporu o účast na červencovém summitu NATO. O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň, a sejde se ve středu. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na Karlovarském festivalu americký herec, držitel dvou ocenění Oscar Dustin Hoffman. Oznámil to dnes výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha.
5: Tento křišťálový globus převezme držitel dvou Oscarů, 5 zlatých globů, 4 cen BAFTA, muž, o kterého usiloval Karlovarský festival ve chvíli, kdy já už jsem zde nastupoval, a je to jedna z největších herců všech dob. Absolutní legenda Dustin Hoffman.
2: Křišťálový globus obdrží i herečka Juliette Binoche nebo herec Jeffrey Wright. Festival se uskuteční od 3. do 11. července. Rychlobruslení se na příštích zimních olympijských hrách v roce 2030 zřejmě neuskuteční v pořadatelské Francii, ale v nizozemském Heerenveenu. Stěhování tohoto sportu daleko od centra her odsouhlasil výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru. Ten rovněž schválil přesun ostatních ledových sportů z původně plánovaného Nice do Lyonu. Definitivní seznam sportovišť pro olympiádu 2030 bude zveřejněn až později.
3: Frekvence 1. Počasí.
2: Teploty dnes v noci klesnou na 17 až 13 stupňů Celsia, hlavně v údolích to může být ještě o něco méně, kolem 10 stupňů, jinak noc bude jasná, zítra ale opět čekáme, že bude slunečný den s teplotami přes 30 stupňů Celsia.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Jdeme na silnice. Kolona je stále na Pražském okruhu ve směru k letišti mezi 22. a 24. kilometrem. V opačném směru se také zdržíte kolem 10 minut, asi od 24. po 19. kilometr. Horší situace je aktuálně ale před Brnem na dálnici D1. Tam je hned několik nesouvislých kolon už za Vyškovem na 227. kilometru, další na 222. kilometru. Zpoždění tam je na několik desítek minut. V opačném směru, tedy z Prahy, směrem dál na Vyškov, se zase v koloně, která končí až na 207. kilometru a necháte v ní zhruba půl hodiny. Tak šťastnou cestu, pokračuje Jana Vojta.
0: 4 minuty po 15. Hezké odpoledne. Já teda nechci takhle krásné odpoledne kazit politiku, jo, ale já když jsem jako poslouchal, co se děje, jakože byla podaná ta kompetenční žaloba, já už si začínám připadat, jak v pořadu Věřte, nevěřte. Že tam na konci ten moderátor stojí a říká, máme tady příběh o problémech s bytem vedoucí úřadu vlády, potom tam byly ty koncesionářské poplatky, potom tady máme kandidáta na pražského primátora, který si vzpomněl, že má 3 byty.
1: Teď
0: mě to teprve trklo, samozřejmě. K tomu tady máme kompetenční žalobu o to, jestli má prezident jet na schůzku na to. A máte pocit, že tady naši scénáristé popustili úzdu fantazii, jenomže ono se to opravdu stalo.
1: Jsme šprýmaři.
0: Je to opravdu jako hodně veselá sezóna, bych řekl.
1: Musí být prostě prča.
3: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Na frekvenci na Imagine Dragons a budeme telefonovat a proplácet účtenku.
1: A zavoláme Šárce do Hříškova.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
0: Do Hříškova?
1: Hříškov.
0: Jo, Hříškov. A Hříškov by byl taky dobrý.
1: Hříškov je fajn, ale Hříškov je hezčí.
0: Tak Šárko, vemte nám to.
4: Prosím.
1: Dobrý den, Šárko, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
0: Kam jste se dovolali? Kde se pohybuje Hříškov? Ne, pohybuje, ale kde se nachází?
4: Hříškov je okres Louny.
0: Lounsko.
1: Louny, ohře Louny, tam bývalo ryb.
0: To jo, no tak. My máme v ruce vaši účtenku, chceme vám vrátit peníze, uděláme pro to maximum. Vy jste vlastně splnila, co jste splnit měla, ale pojďme se ještě popovídat o tom, za co jste utrácela.
4: Tabletky,
1: ano.
4: Byly to kočky?
1: Já to přečtu s dovolením, jo. Máme doma mazlíčka Oskárka, kocourka, u babičky Mazánka a prosím o proplacení tabletek proti blechám a klíšťatům. Nikdy jsem si nemyslela, že budu mít doma a ještě k tomu v posteli kočku. Celý život jsme měli pejsky, ale loni při vybírání brambor jsme slyšeli volání o pomoc ze stromu. Kocourka jsme sundali, vlezl si do košíku a už se od nás nehnul.
4: A už je to Mazánek.
1: Už je to Mazánek. To je jak náš Zrzek, ten taky přišel potrhanej, kvý chuďátko a dneska okupuje.
0: Kočky umějí, no.
1: Mám pocit, že jsem u něj na návštěvě každý den.
0: A jak se jmenuje? Jak se jmenuje?
4: Oskárek.
0: Jo, pardon, to jsem úplně přeslechla.
1: Oskárek.
0: No a tyhle ty pilulky na ty klíšťata
1: a blechy.
0: A blechy jsou docela drahý.
1: To není úplně levná záležitost. Já tady vidím na účtence 825 korun.
0: Je to možný?
4: No, je to možný.
0: Je to možný. Tak my tyhle peníze tady na Frekvenci 1 vrátíme zpátky a pošleme zpátky na účet.
4: Děkuju moc.
1: A vy můžete vašemu Mazánkovi koupit něco dobrého.
4: To jim určitě koupím.
0: Tak jo, pohleďte za nás, mějte se moc krásně.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Tato část písně není textově příliš náročná. Ne, baby. Dítě. Korona na frekvenci 1:15. Pojďme se věnovat tomu, co je teď v těchto vedrech aktuální.
1: No, skutečně je vedro. Málo komu se chce do práce, že jo?
0: No jistě.
1: Nejhorší jsou ty přechody, jako. Mě vlastně nevadí být tady a dokonce se mi si trošku postěžovala minule. Včera to bylo, jsem odcházela.
0: Či to byla zima.
1: Byla by moje kosa. Protože jak tady máme ty počítače, tak je zapnutá ta klimatizace, že jo, no. Takže prostě musíme mít ty tenisky, nebo aspoň já teda musím mít tenisky. Fakt byla zima, jako. Vylezla jsem ven, udělala by to. Klasika, že jo. Každý to zná.
0: No a o víkendu to bude ještě jako dobrodružnější, protože
1: 40 nahoru ještě.
0: Přes 40 jako v nížinách. A já myslím, že Praha jako 40 pokoří, pokud se to vyplní.
1: My samozřejmě máme do Znojma. No to bude očistec.
0: Mám přijde o okurky naproti v těm metru.
1: Ty se budou klanět.
0: A to není úplně jako blízko Znojmo.
1: No to není, ale my tam jezdíme tak nějak pravidelně.
0: Máme tu výhodu, že tady máme tu klimatizaci a máme výhodu, že tady máme vlastně jako chlazenou vodu.
1: Chlazená voda je boží.
0: No.
1: To je takový benefit, který tady dostáváme vlastně celoročně, nezávisle na počasí.
0: I v zimě si můžete dát studenou vodu. Ne, ale my tady máme třeba i kafe nebo čaje, jakože tady máme jako to osvěžení i to prohřátí během chladných dnů.
1: Kafíčko. Narazili jsme tady na takový článek, kde zaměstnavatelé dávají, nebo kde se ten článek informuje o tom, že v některých firmách zaměstnanci od svých zaměstnavatelů dostávají v těchto horkých dnech benefity ve formě nanuků. To my nemáme.
0: My to tady nemáme.
1: Pak se taky na některých pracovištích objevují melouny, to my taky nemáme. No a pak právě třeba ta chlazená voda a různě chlazené ty nápoje sladké.
0: No a chlazený obklady.
1: A chlazený obklady, ano.
0: A to jako vypadá jak, když se zavaříte u počítače, přijde šéf a obloží vás studeným ručníkem.
1: Víš, jak funguje nejlíp ten studený ručník?
0: Za krk.
1: No. Tak některých těch v ofisech prostě nabízejí tady ty studený obklady za krk, což mi přijde super.
0: To by bylo hezké, kdybychom tu tohle všechno měli.
1: Takhle já určitě nepotřebuji nic za krk, jako tady zima, že?
0: Ne, za krk ne, ale ten meloun a ten nanuk občas jako přišlo by k chuti.
1: No tak se chcem zeptat vás, jestli to u vás v práci máte podobně, jestli vám váš chlebodárce nabízí v těchto horkých dnech něco nad rámec.
0: Nějaký benefit, který vás ochladí a učiní vaši práci v tomhle vedru, řekněme, trošku snesitelnější.
1: Třeba, že by vám nějaký takový relaxační místnosti napustil bazének.
0: Takový ten pro pejsky.
1: Aspoň na nohy.
0: Na terásce, jestli tam máte, víte co.
1: Tak nám napište, jestli vám váš šéf nabízí v těchto vedrech něco extra.
0: Můžete nám napsat na Instagram Jana Knížková, Vojta Effler, Frekvence 1.
1: Na číslo 736-344 a nebo na Facebook.
0: A samozřejmě do aplikace Frekvence 1 můžete namluvit hlasovou zprávu.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
5: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
4: Tam, kde to všechno začalo.
6: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
4: Dostává první láska druhou šanci. Po večerce v kinech od 25. června.
2: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme. Léto. V rytmu Frekvence 1.

0: Likvido na frekvenci 1 krátce před 15:30. Před námi počasí, nebo taky zprávy, respektive zprávy a taky počasí. Dagmar Honcová se dostane ke slovu.
1: To je takové monotematické to počasí poslední dobou. Bude vedro.
0: Nějakou změnu by to chtělo. I když dneska jsem byla s kamarádkou, tady jsem seděla na Vinohradský na kafi venku.
1: A byla vám zima.
0: Ne, právě, že jsem říkala, hele, to je nějaký dobrý věc, dneska to není tak strašný.
1: Dneska je totiž, a vím, že to bude znít strašně, ale dneska je nejchladnější den z celého týdne.
0: Aha. Dneska je nejchladnější den, takže jenom 29.
1: Takže si to dneska užijte. Jenom 29.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce. Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
3: Hezké odpoledne. Policisté dnes krátce před 14. hodinou dopadli muže, který se pohyboval ráno se zbraní v Čelákovicích u Prahy. Pátrací akce byla rozsáhlá hned ve třech krajích. Muž byl ve špatném psychickém stavu. Bližší informace sdělí podle mluvčí zítra. Prezident Petr Pavel se podle ministra zahraničí Petra Macinky rozhodl jít konfrontační cestou. Potvrzuje tím, že chce vyvažovat vládu, tedy se situuje do role lídra opozice. Řekl v návaznosti na prezidentovu kompetenční žalobu kvůli cestě na summit NATO. Hostem presklubu dnes bude ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Jakub Weinlich si s ním bude povídat o kvalitě výuky na našich školách. Presklub začíná po zprávách v 18 hodin.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Dálnice D1 je u Rousínova na Vyškovsku na 220. kilometru ve směru z Vyškova na Brno zavřená kvůli vážné dopravní nehodě. Kamion dobrožďoval do kolony, dodávka za ním už to ale nestihla a narazila do něj. Aktuálně se v místě tvoří dlouhé kolony. Řidiče osobních aut můžou sjíždět na souběžnou silnici druhé třídy na 226. kilometru. Tak především šťastnou cestu.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
4: Klidné úterní odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová. Středeční nejvyšší odpolední teploty opět půjdou rychle nahoru. V maximech naměříme 27 až 32 stupňů Celsia. A máme před sebou středeční naprosto slunečný den. Bude jasno, maximálně polojasno. Ta polojasná obloha bude doménou horských oblastí. Na většině území Česka tak nasvítí až 16 hodin délky slunečního svitu. A k tomu se ještě bude přidávat vysoký UV index. Jinými slovy, na přímém slunečním záření bychom se měli zdržovat maximálně 20 minut a rozhodně bychom měli využívat opalovací krémy, pokrývku hlavy a sluneční brýle. Buďte ve střehu, buďte hodně opatrní, protože další výrazný nárůst teplot vzduchu přinesou ty nejbližší dny.
1: Posloucháte Frekvenci 1. Dneska se s vámi bavíme o, řekněme, netradičních benefitech během veder v práci, protože jsou firmy, které dávají třeba zaměstnancům nanuky nebo melouny.
0: No, nám tady píše naše posluchačka Boženka. Nás včera šéf pustil o 2 hodiny dřív. To je hezký. To je dobrý benefit.
1: Sice to neochladí, ale potěší to,
0: ne,
1: že?
0: Já myslím, že to je skvělý. To je děkuji, já myslím, že tohle oceníte úplně nejvíc.
1: Běžte na koupák.
0: Nebejt v té práci, no.
1: Jistě. Tady Lenka píše, zdravím, pracuji v sociálních službách a když se každý rok v létě ptám, jestli náhodou nedostaneme minerálky, tak vedoucí odpoví, že z vodovodu teče voda.
0: Ne.
1: To je nehezký.
0: To nám nepište.
1: Aspoň nějakou minerálku byste jim koupit mohli.
0: Vy nám píšete, co nedostáváte, my chceme něco dostávat.
1: No právě, my vám chceme závidět.
0: Přesně tak. U nás se zavedly letní pátky. Znamená to, že máme v pátek vždycky jenom do 12 hodin. Teď dobrý.
1: To je super.
0: Ježiš, to vám to závidíme. Super.
1: A pozor, já jsem někde četl, že některé firmy právě přes léto, přes prázdniny, když jsou děti doma, že jo, a odjíždí se na víkendy nebo na dovolený, tak zavedli volné pátky, jako 4denní pracovní týden.
0: No. Tyjo, to je dobrý.
1: To je skvělý. Buďme na sebe hodní. Za 9.

0: frekvenci namíříme za naším kolegou Mírou Michálkem. Ten už je totiž několik, dalo by se říct vlastně i týdnů.
1: Třetí týden, pokud správně počítám.
0: Na kole. Já myslím, že po třech týdnech na kole má zadek jako řešeto.
1: Spí ve stoje, chudák Míra.
0: Ne, on má sedlo.
1: Míro, ahoj.
2: Ano, sedlo opravdu mám, ale otlačený na zadku, už v podstatě vytetovaný.
0: Tak jak se šlape, kde se nám pohybuješ?
2: No, pohybuju se samozřejmě stále v Holandsku a když jsme se včera loučili, tak já jsem říkal, že zatím mě to moc neoslovilo. A musím říct, že v tu chvíli, kdy jsme se rozloučili, tak se všechno změnilo absolutně, protože to Holandsko je takový u těch belgických hranic takový, dejme tomu, nic moc, ale teďka už je to taková nádhera, jestli to neumíte, přátelé, představit. Hmm. Tak krásně zelená, rozkvetla a vonavá země, jak tady všechno krásně voní. A oni berou vlastně, podle mě, oni mají barák a zahradu jako absolutní vizitku svoji. Úplně opak než u nás. My máme ty starý vany naházený a bordel a starý auta rozebraný. Ne, tady je to opravdu všechno botanická. A když projíždíš těma vesničkama, tak oni jakoby měli soutěž, kdo bude mít krásnější předzahrádku. A jsou nekoneční variace různých kytek, stromů, krásných keřů. No něco jako u Efleru na zahradě.
1: No je, samozřejmě. Víš to, akorát nám chybí ta motivace, podle mě v Holandsku mají nějaký soutěže, jako třeba sýr na rok zdarma, nebo tak, jo.
0: A dobrý volení.
2: To zrovna včera mě člověče zastavil nějaký tak na ulici a ptal se mě, jestli nevím, kde je nějaký coffee shop. Říkám, já zrovna vypadám na to.
1: No, možná, no vypadáš, možná, no.
2: No. No, chtěl jsem ale jenom říct, že to tady je opravdu nádherný. Teď už se začaly objevovat i vodní kanály a takový ty větrný mlýny. A je to naprostá senzace, krása úplná. Dokonce dneska jsem dával na Instagram, nevím, jestli jste viděli, že jsem v Maastrichtu navštívil bývalý kostel, nebo kostel, je to vlastně katedrála, opravdu ohromný, skoro bych řekl něco, jak když se podíváte na Míráku. A je to asi teda evidentně odsvěcený a vevnitř je udělaná ohromná knihovna a knihkupectví s kavárnou. Mm-hmm. Vypadá to úplně šíleně, famózně, je tam vestavěný patro, takže ty si chodíš nahoře u stropu, kupuješ si knihy. Co mě překvapilo, že v kostelech většinou bývá zima a tady bylo vedro jak pekle.
0: Jo. To je zajímavé. Což no tak divný, Holandsko, no.
1: No
0: tak
1: prostě je, odsvěcený kostel.
0: Je to takový tam jako, pekelný. Tak to je, no. Samý neřesti tam. Tak jo, děkujeme za...
1: Míro, nesjeď z cesty.
0: Přesně. Jo? Víš, jak je tam ta ulička? Tam jsou vystavený ty holky v těch vitrínkách. Na dva se na kolo nevejdete.
2: Však tam mířím.
0: Děkujeme moc, děkujeme za report. Budeme se těšit zítra, ať se dobře šlape.
1: Ahoj.
2: Hezké odpoledne. So many.

0: Kids on the Block na frekvenci 1 3/4 na 4, tak my si tady dneska povídáme o tom, jaké benefity dostáváte navíc v těchto horkých dnech a vy nám zatím píšete, že vám nikdy nikdo nic nedal.
1: Ne, pozor, pozor, tady Anička píše, pracuji v malé účetní firmě a šéf nám včera přinesl melouny.
0: Yeah.
1: Bylo to nejkrásnější, co pro nás včera mohl udělat.
0: Tady píše Daniela, ta si stěžuje, že u fabriky nebo u mašiny ve fabrice a šéf jim nic navíc nedával.
1: Ale mohl by kolem nich chodit aspoň s rozprašovačem a osvěžovat je, ne?
0: Ježíš, ten rozprašovač, taky super věc.
1: No, no,
0: takovej ten, já nevím, jestli jsi to viděl, takový ten větráček.
1: No, ten to USB větráček.
0: Je to USBčko,
1: ne,
0: jo?
1: Ne, jsou i USB větráčky, nejsou vůbec drahý, dá se to koupit v takových těch krámech s těma nepotřebnýma věcma.
0: Jo, nějaký nanu, nana a podobně.
1: No, a koupíš to, stojí to asi 100, nabiješ to klasickou nabíječkou na telefon a ono to vydrží pár hodin prostě jako větrat. Neříkám, že to je fukeř, který vám zvedne vlasy, ale osvěží to, je
0: jo,
1: to příjemný.
0: Jo, to je super a hlavně vejde se to do kabelky, že jo?
1: No, jasně.
0: Pánové.
1: Každý den 3 nosím, že jo?
0: Tak to si myslím, že by se docela hodilo, pokud jste teda někde na místě, kde je fakt vedro. Pak nám tady píše ještě naše posluchačka Petra. U nás nám včera šéf donesl krabici mrožů.
1: U těch zvířátek, jo.
0: Ale chlazený.
2: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
3: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk. Teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě. Financované z fondu Zábrany škod.

0: tady. Pojďme vám prozradit, co budeme hrát.
1: Budeme hrát spoustu skvělé muziky. Po 16. hodině vidím tam třeba Tým. Já už nemám co
0: ztratit. A bude James Arthur.
1: A nebo Sunrise Avenue.
0: A za chvilku budou zprávy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
7: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdy.

0: i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
1: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
2: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: A Ondra Albrecht ve studiu. Hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne. Podle opozice je kompetenční žaloba prezidenta spíše politickou hrou. Pobočku České pošty na Semelsku dopoledne vyloupil muž se zbraní a kvůli nehodě se zdržíte na dálnici D1 za Veškovem ve směru na Brno. Na krok prezidenta Petra Pavla podat kompetenční žalobu kvůli tomu, že vláda nepočítá s jeho účastí na summitu NATO, reagují i další politici. Například šéf sněmovny a předseda vládního hnutí SPD Tomio Okamura.
5: Nevidíme jediný důvod z hlediska ústavy, proč by tam měl být. Navíc mu vláda odsouhlasila účast v OSN, takže se účastnit může. Pan prezident byl na spoustě zahraničních cest, už byl na tuším na 31 zahraničních cestách během naší vlády, tuším asi v 16 zemích, teď to nemám úplně přesně u sebe, to znamená cestuje normálně, takže nevím, v čem by měl být nějaký zásadní problém.
4: Opoziční politici považují krok prezidenta za správný a postoj chápou. Například podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba na rozhodnutí kabinetu doplatí celé Česko. Pobočku České pošty v Košťálově na Semilsku dnes dopoledne přepadl neznámý lupič, nejspíš byl ozbrojený střelnou zbraní. Pošťačka mu vydala peníze, zranění neutrpěla. Pachatel poté z pobočky odešel a z místa odjel na motocyklu tmavé barvy. Podle dosud zjištěných informací byl ve věku asi 40 let v tmavém oblečení a na hlavě měl tmavou motocyklovou přilbu. Ministerstvo financí umožní objednávky v druhé emisi státních dluhopisů pro občany na konci srpna. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnilo ministerstvo na internetových stránkách. V první emisi lze takzvané dluhopisy republiky objednávat do půlnoci z neděle na pondělí. Emise pak bude vydána 15. července. Záložník Vladimír Darida považuje nadcházející zápas mistrovství světa proti Mexiku za jeden z největších, který ho v české fotbalové reprezentaci čeká.
6: Máme o co hrát a musíme udělat všechno pro to, abychom ten zápas zvládli, získali 3 body a postupili ze skupiny, což je náš cíl. Bude to náročný, to všichni víme a je tam spousty faktorů, který třeba hraje proti nám, ale myslím si, že se dokážeme semknout a máme tady partu, která chce něco dokázat a věřím, že to zvládneme. No, myslím si, že to je jeden z těch nejlepších zápasů v reprezentaci, který jsem hrál a který nás třeba teďka čeká.
4: Národní tým v úvodních dvou zápasech proti Koreji a Jihoafrické republice získal jen 1 bod a k udržení se v turnaji bude v závěrečném duelu skupiny potřebovat vítězství.
2: Frekvence 1. Počasí.
4: Teploty v noci klesnou na 17 až 13 stupňů Celsia, na horách to bude kolem 10, stejně tak jako v údolích. Zítra potom čekáme, že teploměr opět ukáže hodnoty přes 30 stupňů Celsia, konkrétně na severovýchodě to bude 26 až 30, místo to ale může být až 33. Bude spíš jasno až polojasno, na Šumavě zítra odpoledne při zvětšené oblačnosti možnosti přehánky.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: Na 220. kilometru dálnice D1 se stala ve směru na Brno od Vyškova dopravní nehoda kamionu a dodávky. Aktuálně je na místě dlouhá kolona, která vás drží více než hodinu. Poslední volný sjezd je 226. I tam se už ale tvoří kolony. Počítejte s tím, že i objízdné trasy jsou aktuálně velmi přeplněné. Jinak v opačném směru se dálnicí D1 směrem na Brno projede se zdržením zhruba 10 minut. No a koleny jsou ještě stále na Pražském okruhu. Aktuálně spíše za sjezdem z D5 ve směru k D1. Tak šťastnou cestu. Slovo má opět Jana a Vojta.
7: A my vás zdravíme i krátce po 16. hodině a musím teda konstatovat, že my jsme úplně nějak zazděli mistrovství světa ve fotbale, viď? My to vůbec neřešíme.
3: Tak i v tomhle vedru, kdo by se chtěl honit za Mičudou.
7: No ale oni chtějí, nebo nevím, jestli chtějí. Jako ty nemusíš zahonit za Mičudou. No,
3: ne, no. Je teda fakt, že jako...
7: Sledujete to vůbec, nebo zajímá vás to vůbec?
4: Já si musím kvůli práci se to občas jako přečíst, ale že bych teda jako seděl doma s pivem a díval se na to, to ne.
7: To teda taky nějak.
3: Mě to taky letos jako minulo, a stejně tak mě vlastně jako do jistý míry minulo i to mistrovství hokeji. Že vlastně tam díky tomu, že jsme poměrně brzy, jak si byli odejiti, tak jsem to jako nějak vypustil.
7: No. Hele, a tady ten zápas s tím Mexikem, to bude co? To bude dobrý, ne?
3: To bude velký.
4: To hlavně to hrajou strašně vysoko, že jo? 2200 metrů nad mořská výška, tuším.
7: Tak jako přesně. Což argumenty, jako... proč to nevyšlo, máme?
4: No.
1: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Michal Suchánek a Petr Kolečko jsou tady, aby vám odpověděli.
1: Odpovídají na dotazy, které vás zajímají, a samozřejmě odpovídají tak, aby vám to něco zajímavého přineslo.
0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Mám nově chytrou žárovku a teď mi občas nejde rozsvítit, protože se musí aktualizovat. Nepředběhli jsme trochu dobu. Ondřej, 30 let, Brno. Když se můžu být teďka, tak myslím, že v Brně asi nepředběhli.
3: V Brně asi ne, no. Tak my už máme robotický žárovky tady v Praze, že jo, někteří.
2: Jo, jo, jo.
3: Jen tak mluví, prostě vlastně...
2: No, jinak, prostě jsme to předběhli, no.
3: No takhle, žárovka, což je teda umí, ta žárovka sama se...
2: Rozsvítit, ale občas nejde. A čo taky žárovka je k tomu, aby svítila, že jo, jako... Chytrá žárovka je, ona není úplně chytrá, de facto, jo.
3: Mně občas se stává, že nechám svítit světlo v baráku, když vlížíme do Prahy.
2: Ano.
3: A kdyby se uměla sama chytrá žárovka zasnout, by to bylo super.
2: No to jo, tak...
3: Víš, kdyby jako sama zasa by se rozejídla, věděla, že tam někdo není, tak zasnu, jo. Že se třeba kvůli tomuhle stalo to, že Aneta tam, zapomněli jsme prostě rozsvíceno, a Aneta nechala košily na ramínku viset před schody. A pak mi volal voželej soused prostě, že je někdo u nás v baráku, protože si splet vlastně tu košili s postavou, a vlastně všechno to začalo tím, že jsme měli blbou žárovku, která není natolik chytrá, aby se sama nezasla. A pak samozřejmě, když máš blbýho souseda, voželýho, tak už se to pak jako veze. Ale žárovku to začíná.
2: Přitom by stačila normální žárovka a chytrej soused.
0: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Enigma a Return to Innocence na frekvenci 1, krátce po 4:05.
1: Teď jsem si vzpomněla na jednu takovou pěknou věc, kterou si nechám stáhnout do telefonu. O víkendu jsme takhle po večerech poslouchali zpěv ptáků a je aplikace, která rozezná jednotlivý ty zvuky.
0: Jo, že vyjdeš ven, namíříš telefon, on ti napíše žlůva.
1: Přesně třeba, tak, jo? Přesně tak. Je to hrozně chytrý, nejenom, že ti to napíše, co to je za zvuk, nebo který pták ten zvuk dělá. Dokonce ti to nabídne obrázek, jak ten pták vypadá. A to všechno.
0: Napíše ti tam, jak moc je nebezpečný třeba.
1: Hele, jo, a popis samozřejmě k tomu ptákovi tam taky je. No. A přijde mi to hrozně fajn, jo, to je super určitě, praktická věc.
0: Určitě jako. A navíc tě to naučí vlastně, jako, že jo, že najednou zjistíš jako...
1: No, normálně si vlastně jako nahraješ kus toho zvuku a na základě té nahrávky to vyhodnotí, co to je za ptáčka.
0: Je teda fakt, že tyhle aplikace jsou třeba i na rostliny. Že jdeš kolem nějaký kytky, říkáš si, je to je hezký.
1: A podle
0: to...
1: zvuku poznáš rostliny.
0: Ne. Namíříš na to foťák, že jo, a ono ti to napíše, co je to za kytku.
1: Jo.
0: A napíše ti tam třeba, že je chráněná, takže ty ji neutrhneš v tu chvíli, že jo.
1: No.
0: Ale zpátky...
1: Když jsi normálně smýšlející.
0: No, samozřejmě. A když jsme ještě zpátky k těm ptákům, jako já bych tam ocenil i nějaký takový jako praktičtější informace. Představ si, že jdeš po lese, že jo, a slyšíš že jo. Tak no. ty víš, že je to kukačka, že jo. Ale někdo třeba neví, jo. Tak namíří ten telefon, teďko ta aplikace poslouchá, že jo, toho ptáčka, a pak napíše kukačka. Přeji vám posledních 5 let hezkých. Protože si říká, kolikrát slyšíš zakukat kukačku, tak tolik let ještě zbývá, že?
1: Fakt se říká, jo.
0: To jsi neslyšela nikdy?
1: Neslyším prvně. Ne. Kolikrát v životě uslyšíš kukačku?
0: Ne, kolikrát uslyšíš zakukat kukačku? Když jdeš po lese a slyšíš kukačku, tak máš počítat.
1: A počítaj se ta v těch hodinách?
0: Já? Ne, ta v těch hodinách, to je mechanický.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme...

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2009. Gratulujeme.
1: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.

0: Tohle je Divoký byl na frekvenci 1. Před námi zprávy a hned potom poslední slovo.
1: A v posledním slově spousta peněz, stačí to poslední slovo prostě uhodnout.
2: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
3: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
4: Hezké odpoledne. Pražský hrad se loni opět umístil na prvním místě v žebříčku nejnavštěvovanějších turistických míst v Čechách. Zavítalo na něj přes 2 miliony 700 tisíc návštěvníků, což je asi o 6,5% více než předloni. Brněnští zastupitelé dnes o prodeji pozemků za Lužánkami nerozhodli. Hlasovat o něm budou až po zpracování revizního posudku a zajištění dalších podkladů. O pozemky, na kterých stojí zchátralý fotbalový stadion, má zájem fotbalová zbrojovka Brno. Hostem presklubu dnes bude ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Jakub Weinlich si s ním bude povídat i o kvalitě výuky na našich školách. Presklub začíná po zprávách v 18 hodin.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: Ještě stále se připravte na zdržení na dálnici D1, protože se stále řeší vážná dopravní nehoda, která se stala na 220. kilometru. Dálnice je uzavřená, policie odklání provoz na okolní trasy, musíte ale počítat s tím, že i objízdné trasy jsou aktuálně plné. Pokud jste zůstali v té koloně na dálnici, je dost možné, že budete čekat více než hodinu, až se pohnete z místa. Tak především pevné nervy.
0: Na frekvenci jedna poslední slovo. Soutěž o peníze. Než se vrhneme na to poslední slovo, mám tady hele reakci na naše aplikace. Tady vychválili.
1: Ano.
0: Tak napíše Peťa. Dejte si na tyhle aplikace bacha, existují dokonce i na houby. A jednou jsem vyfotila záchodovou štětku. Aplikace to vyhodnotila jako bedlu jedlou. Ne, bedlu vysokou.
1: Bedlu vysokou. No tak s kmínem osmažit a...
0: jako... já takhle, no. Tak musíš u toho trošku přemýšlet, to je jasný.
1: No jasně, jasně. Nebo to obalit.
0: Přesně?
1: Jako trojobal, že?
0: To ono to změkne.
1: Ono to totiž jako simuluje maso potom. No to je jedno.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak to dneska řekne za celebritu? Dobrý den.
3: Dobrý den, kdo je tam?
2: Haló?
3: Slyšíme se? Samozřejmě mě někdo volá. Vůbec nepředpokládá, že by se mohl dovolat.
2: Ne.
4: Ahoj, tady Michal.
2: Zdravíme, Michale, tak jsme se nakonec spojili. Tak...
3: Co by tam na ten nějaký večírek, ne takhle při úterku?
4: No ne večírek, tak jsou takový podnapíli lidi okolo a dělají tady hrozný kravál.
3: Dělají tam kravál, jo, dobře.
2: Stane se, no.
4: Ta v tom slyšíte mě dobře?
2: My vás slyšíme.
3: Slyšíme, co vy nás?
4: To je perfektně.
2: Tak to je bezvadný. To jsme rádi, že nás neslyšíte třeba dvakrát. To se může stát.
4: No, tak já spíš dvakrát vidím, no, ale v pohodě.
3: Chytnul jste se na foreček. Tak jo, jdeme na to.
2: Tady je věta, fotra na tripu Pepi Vrtala, stačí jedno slovo a máte 11 tisíc. Jdeme na to.
4: No, jasně, no.
3: Věta zní takto.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Co to je?
4: Počasí.
3: Počasí. Pojďme zkusit, jestli to je to slovo, co hledáme.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Michale, není
2: to to počasí, bohužel.
4: Já jsem to věděl, že to není, já jsem nevěděl, že se dovolám vůbec náhodou.
3: No vidíte, tak aspoň, že tak. Tak
2: aspoň
3: ale
2: jsme se slyšeli.
3: Příště, až se dovoláte,
4: tak se vás slyšel.
3: My vás taky.
2: Mějte
3: se krásně.
2: Naslyšenou.
3: Naslyšenou, naschle.
2: Takže zítra ráno 11,5 tisíce.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Tohle jsou Rokset na Frekvenci 1 a my se teď krátce před 4:45 vrátíme k dnešnímu ránu.
1: Ano, dnes ráno tady byl opět host, respektive hostka u Lubky a Máry. Vlastně já si myslím, že teďko je to ranní vysílání za odměnu v tomhle počasí. Že vlastně, když tady jsou ráno naši kolegyně a kolegové, tak mají ještě příjemně a než začne takový ten hlavní pařák, tak jsou už doma a můžou se válet u bazénu.
0: Já myslím, že jestli tě teď slyším.
1: Ne,
0: oni mají dalších pět zaměstnání.
1: Ne, ale třeba když mají ráno hosta, tak si myslím, že v tom jako příjemnějším počasí se lépe povídá.
0: To je jasný, jako, a můžeš klást i takové otázky, u kterých se zapotíš.
1: No jo? Právě. Trénink na to, co přijde odpoledne.
0: Pokládat otázky v době, kdy se potíš a ještě, abys pokládali otázky, kdy se zapotíš.
1: Jasně.
0: No, byla tady herečka Eva Podzimková.
1: Ano, Eva Podzimková se nezapotila u otázek Lubky a Máry, ale pár zajímavých otázek, nebo vlastně všechny zajímavé otázky padly. Rozhovor je v podcastu na webu frekvence1.cz.
0: A my si teď připomeneme rozhovor otázkou, respektive odpovědí. Jestli by svoje děti poslala na letní tábor?
2: Já to mám v plánu a byla bych moc ráda, kdyby holky nebyly proti, protože myslím si, že to je skvělý způsob, jak trávit léto, jak pro děti, tak i pro rodiče, kteří si můžou při té příležitosti trochu odpočinout. A my jsme ty tábory měli takové speciální, protože my jsme je stavili opravdu na zelené louce, takže žádná elektřina, žádná tekoucí voda z potrubí a podobně. Takže myslím si, že je dobré absolvovat nějakou míru diskomfortu a takhle se jako naučit pro ten život.
3: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: jestli se s náma budete chtít slyšet, tak zase zítra ve dvě.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Má je pro nás Ladě Jakub.
5: Dobré odpoledne. Prezident nakonec podává kompetenční žalobu. Nejoblíbenější turistické místo

0: Česku je Pražský hrad a nad ránem nás čeká fotbal. Hrají naše s domácími Mexičany. Prezident Petr Pavel se nakonec obrátil na ústavní soud, a to potom, co kabinet Andreje Babiše odmítl účast hlavy státu na červencovém summitu Severoatlantické aliance NATO. Vláda počká na rozhodnutí ústavního soudu ke kompetenční žalobě a potom bude reagovat, řekl dnes premiér.
1: Nerozumím tomu, myslel jsem si, že pan prezident bude trošku nad věcí, celé je to takové zvláštní a to, že něco bylo v minulosti zvykem a to, že Fiala s Rypavským nedělali žádnou zahraniční politiku, že tam byli do počtu, tak my děláme aktivní zahraniční politiku.
0: Opoziční politici mají podání kompetenční žaloby kvůli summitu NATO v turecké Ankaře za správný krok. Postoj prezidenta Petra Pavla chápou. Pražský hrad se loni opět umístil na prvním místě v žebříčku nejnavštěvovanějších turistických míst v Čechách. Co v Čechách? V České republice. Zavítalo na něj skoro 2,75 milionu návštěvníků, což je zhruba o 6,5% víc než předloni. Přišla s tím státní agentura na podporu cestovního ruchu Czech Tourism. Na druhém místě se umístila pražská zoologická zahrada a na třetím místě pak akvapark Aquapalace Praha ve středočeských Čestlicích. Přestože Praha zůstává hlavní vstupní branou do Česka, regiony dál posilují svou pozici. Středočeský kraj láká hlavně na vodní zábavu a relaxaci. Jihočeský a Zlínský a taky Olomoucký, stejně jako Vysočina, staví na oblibě svých zoologických zahrad, uvádí zpráva Czech Tourismu. Českou fotbalovou reprezentaci čeká v pořadí třetí zápas na světovém šampionátu ve fotbale. Ve středu ve 3 hodiny ráno našeho času narazí na domácí Mexiko. Pro nás je to obrovsky silný soupeř, řekl podcaster a zástupce šéfredaktora deníku Sport Adam Nenadál.
2: Je to obrovsky silný tým, ale nejenom fotbalová kvalita je to, co stojí proti Čechům. Musíme zdůraznit to, že se hraje v 2000 nadmořské výšce, což je pro Čech je obrovský handicap a Aztecký stadion je něco jako prostě středoamerický Wembley, je to obrovská stavba, 90 tisíc nadšených domácích fanoušků.
0: Svěřenci trenéra Miroslava Koupka získali v úvodních dvou kolech jediný bod a k účasti play-off potřebují domácí výběr v tamní metropoli na Aztéckém stadionu porazit.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: I středa 24. června bude tropická, slunečná, bez mraků. Teploty od 27 stupňů ve Slezsku až po 33 v Polabí, po Ohří, na Pálavě a na Slovácku.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: D1 je stále uzavřená na 220. kilometru mezi Vyškovem a Brnem. Policie tam dopravu odklání na 226, ale i ta je ucpaná. Počítejte se stejnými komplikacemi a se stejným zdržením. Přejeme pevné nervy, šťastnou cestu a teď už velké hlavy.
4: Velké hlavy pozdravují.
5: Hello, hello, hello.
4: Jeden Američan Roy.
5: Počkej, taková... on ho nepozdravil.
6: Já jsem pozečau.
5: Ty jsi pozečau?
6: Pozečau. Pozečau,
5: no.
4: Hele, během jeho života jednoho
5: Koho?
4: Američana, aha. Roy se jmenuje.
5: Kolik váží?
4: Hele, podle mě už moc ne, protože ho 7x trefil za život blesk.
6: Nekeče.
4: Všecko to přežil.
5: Podle mě musí vážit hodně, být hodně veliký, že se trefí ten blesk.
6: A 7x není to moc.
4: Hele, pravděpodobnost je tak malá, že je samozřejmě zapsán v Guinnessově knize rekordů.
5: Hele, tak počkej, tak to na úvod pro toho Amíka. 7x. No nic, tak co budeme řešit, pánové?
6: Tak máme třeba dneska den polibků.
5: A?
4: Den cibulových kroužků.
5: Já vím.
3: Velké hlavy. Frekvence 1.
5: A začne.
3: Velké hlavy. Jana a

0: Velké hlavy, hezký podvečer.
1: Nazdar, nazdar.
0: Víte o tom, že Eiffelova věž se v létě zvětší až o 15 cm a my víme muži, že 15 cm
2: to
0: je hodně.
2: A i ženy.
1: A jenom v létě, jo.
0: Jenom v létě,
2: se
0: protože
2: to
0: kov se samozřejmě teplem rozpírá, takže on se jim...
1: A vy ho máte kovovýho, jo?
2: Ná, já už jo. Já bych chtěl jenom být trošku hnidopich. Bacha, jo, už to není prej Eiffelova věž, ale je to Eiffelova věž.
0: Eiffelova,
2: jo. No, říká, ne, už se říká jenom Eiffel. Gustav Eiffel.
0: Počkej, ale...
1: Někdo mi volá. Asi balík.
0: Ale 15 cm je furt 15 cm, ne?
2: Nechte to raz konek!
1: Tak, přátelé, co dnes budeme řešit?
2: No tak, Forrest Gump už má výročí taky.
1: No a taky Spartakiádu provedeme.
3: Velké hlavy, frekvence 1.
0: Ale na začátek na takovou rozehřátou doplňte citát Jiřího Suchého. Čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a...
1: Už je to pryč.
2: Všechno je pryč.
0: Mládí je pryč.
2: No, mládí
1: je pryč.
2: To znám.
1: To má sílu.
0: To, jo.
1: To má hloubku.
2: Kolikrát se oženil Suchý?
0: Já bych řekl, že jednou.
1: Jednou.

0: Tak poslední Spartakiáda byla v roce 1985. Vím to přesně, protože jsem byl na vojně 84 a už jsem ji necvičil, protože jsem šel do civilu. A byla poslední 85.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: A dneska je to 71 let, co se konala ta úplně první. Ty jsi cvičil Spartakiáda?
0: Nikdy, já jsem se z toho vždycky vyvlík.
2: Ale jako trefilo tě to, jakože...
0: Jo, tak bylo to kolem nás, no. Červený. To bylo za 5 let.
3: Tak on byl pěkný, vysoký, mladý, hubený.
0: Rukama vyhledávaný.
2: Červený trenýrky, bílý tílko.
3: No, ne, to chlapi měli modrý, ne? Ne, holky měli modrý.
0: Ne, holky měli modrý, my jsme měli červený.
2: Hele, kolik lidí na ní cvičilo?
0: Jako na tom Strahově, kolik bylo?
3: No, asi 100
2: 000. Před těma 71 lety.
0: Málo.
3: 80 000.
2: Nemusíš to sečíst celý dohromady. Všichni ty, co cvičili tamhle a tamhle a tamhle.
3: Když to říkám 80 000.
0: 15.
3: No, nějaký nesmysl úplně.
2: 1 600 000.
0: To tam vešlo na ten Strahov. Jo, ty myslíš všechny ty...
2: No, jasně.
0: Já jsem to nesečet, no.
2: Že každý druhej v podstatě...
3: Ty blaho.
2: Cvičil Sparta košku. Jo, a ještě
3: je
2: mám jednu zajímavost. Víte, kolik stála ta první Spartakiáda tehdy?
0: No, strašně.
2: Za peníze.
3: No, tak jako...
0: Rozbořila celý rozpočet.
2: 45 milionů československých korun.
3: No. Neskutečný.
2: Hrozný.
3: Neskutečný.

0: Dneska je den psacích strojů. Kdo to umí ovládat?
1: No já samozřejmě.
0: Ty ani víš, kde je enter?
2: Jo. Velké hlavy,
0: frekvence jedna. Průměrná rychlost psaní na klávesnici všemi deseti je asi kolik slov za minutu?
2: To vůbec nemám, a jako hodně.
1: Já vím, že jsem, počkejte.
0: Za minutu kolik?
2: Nedám to, já píšu dvěma prsty, že jo?
0: Já taky.
1: Třeba 130.
0: 60.
1: 60.
2: A ty píšeš všema deseti?
1: Ne, já píšu všema třemi.
2: Zbytek nemám.
0: Hele, ale vyzkoušíme si to. Vynecháme tebe jako starší generaci, Vikeši. A Jani, jak se vlastně písmenka obarvila na ten papír?
2: Tam je nějaký ingoust, ne?
1: Tam je páska.
0: Černá páska.
1: A dokonce průvodná červená i černá.
2: No, ale ta je nasátá nějakým ingoustem.
1: No jasně, to se tam navíjelo.
0: A přesto se to drclo.
1: A jak je enter teda?
2: Enter tam není.
1: Je, takhle máš takovou páčku, uděláš.
2: Jo, to je pravda.
1: Hordu uděláš. Jo, a válec se posune.
2: A teď ti to sešlo, to je celou tu dokument.
0: A mladý nevědí, o čem jsme doteď mluvili.
1: Dobře jim tak. Bylo dobrý.
3: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
4: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
5: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
6: Já 100% vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
3: A chce slyšet, jak to máte vy?
5: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
7: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
3: A nějaký vzkaz na závěr?
5: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
3: Říkají mu Radio Terminátor.
4: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl

0: Frekvence 1. Doprava.
1: Dálnice D1 je stále uzavřena na 220. kilometru mezi Vyškovem a Brnem. Policie provádí odklon dopravy na kilometru 226, ale tam už je velká kolona a silnice číslo 430, která kopíruje dálnici, je ucpaná. A nesouvislou kolonu převážně kamionu evidujeme na dálnici D1 na Brno od Prahy od 176. kilometru až ke sjezdu na Břeclav na kilometru 196. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Tak já si to pamatuju, vy si to určitě taky pamatujete, ale...
3: My si toho nepamatujeme.
2: Ne, když přišel Forrest Gump do
3: kina. Premiéru nemám.
2: Jo, vlastně ty jsi mladá, ano. Tak já mám i premiéru a už je to 32 let.
4: Velké hlavy, Frekvence 1.
5: Víte, že jsem nevěděl, co znamená slovo Gump. Já jsem si celou dobu myslel, že to je normálně jméno.
3: Já jsem si to taky myslel, co to znamená.
5: Co to je to jako anglické slovo staršího původu a překvapivě to znamená prostý člověk, hlupáček, naiv.
3: Aha.
2: Nekecej.
3: A Forrest ještě... jako lesní, jo?
5: To nevím, to nevím.
2: Ne, to tam pojmenovává, že ten Forrest se jmenoval po nějakým tom chlapíkovi přece, co zakládal to Ku Klux Klan nebo něco.
5: A možná je to správně Forrest dokonce.
2: Forrest.
5: Ale jak dlouho trvalo tomu Hanksovi, než souhlasil s rolí Forresta Gumpa?
2: Ty to nevím.
3: Dvě minuty.
5: Se ale hodinu a půl četl scénář.
3: A potom se do dvou minut rozhodnul.
5: Okamžitě to podepsal.
3: Chtěl to.
2: On byl uchodný.
3: Byl to jako naprosto fenomenální.
2: To jako si zasloužil to ocenění českýho lva.
4: Léto v rytmu Frekvence 1.

0: Jestli se chystáte na dovolenou, tak tady má i velký hlavy pro vás zajímavost.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Co vám v Chorvatsku přinesou, páč tam pojede hodně z nás, když si objednáte blitvu? Chcete možnosti?
0: Ne,
3: blitvu. Já ti to řeknu, blitva je podle mě...
0: To je zelenina nějaká.
3: Myslíš, že to je jídlo?
0: Já myslím, že jo.
3: Já myslím, že to není
0: jídlo. Tak jsi v restauraci, ne?
3: Tak... No tak ale, počkej, je to jídlo?
2: Alkohol.
3: Je to alkohol.
2: Nebo? Polévku. Nebo zeleninu.
0: Zelenina.
3: Zelenina to je.
2: A není to škoda, blitva by byl spíš alkohol, ne?
3: Ne, to je zelenina.
2: Je to zelenina.
3: No, je to
0: blitva
3: zelenina.
0: Blitva bude až potom.
2: A často to vypadá jako zelenina.
3: Ne. Jo. Takový lečo to je.
1: Jak se do rádia volá,
4: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
4: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
4: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz
4: a už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Za

0: čut, čut.
1: Oni mají prej v tom balónu taky už...
0: Kameru.
1: No, kameru.
0: Nebo co?
1: Čip nějaký tam.
2: Mohli no, se potkat.
0: Proč se mají čip? Aby věděli, kam to letí.
1: Aby věděli, kam to letí rychle.
0: Jo, tak.
3: A taky jak rychle.
1: A jak
3: rychle. Jo. Fotbalista Zinedine Zidane ano. Má dneska narozeniny. Mimochodem, já si ho pamatuju, jak dál...
1: Hlavičku.
3: To bylo na mistrovství světa, nebo kde?
1: No, kvůli tomu vypadli.
3: No, a mimochodem on urazil jeho matku. Prý.
1: Já vím, on mu nadával do matky, no. Tak. A nebo mu řekl, že hraje jak Lokvenc, to pak říkalo přece.
3: Jo.
1: Že mu řekl, že hraje jak Lokvenc.
0: Tak to nevím, co je horší.
3: Nadával mu do matky, no. Hrozný obrat.
1: Jedeme.
3: Kdo je starší, Zidane?
0: Náš kamarád, vždycky, když je mu ousko, tak vždycky říká, já chci zpátky do matky.
1: No, no máme.
3: Tak kdo je starší, Zidane nebo Lučina? Nápověda. Zidanovi je 54.
0: Lučina je starší.
1: Mladší.
0: Starší.
3: Ale jak ten Mikišek to všechno pamatuje, viď? On si to srovná v hlavě.
1: Já si totiž pamatuju, když s Lučinou přišlo, to byl velký boom.
0: Jo.
3: No jasně, tenkrát.
1: Ten obal, a bylo to strašně západní. Mm-hmm. Ten obal byl, on je furt stejnej. To bylo tak jako strašně západní, jsme říkali, to je západ.
3: Si úplně vybavuju, jak ten zhruba desetiletý Zidanin Zidane maže tu Lučinu na ten chleba.
0: Tak který je starší teda?
3: Lučina je mladší než Zidane.
0: No. Lučina je mladší. Čut, čut.

0: Ale velké hlavy, myslíte si, že jsme někdy možná až jako za hranou vkusu?
1: Ne, vůbec ne.
0: Tak něco na závěr. Přátelé, prdění bez smradu je neúcta k neslyšícím.
2: No, jsem to říkal.
1: Tohle je už trošku zahraní.
2: Víte si, jaký pohádky je a prdí v kostele.
1: Já ti to řeknu. Je to z Anděl Páně.
2: Je to tak!
3: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
4: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí, co...
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
5: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
8: Pozor! Velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
10: Slovo dostává Láďáku.
11: Krásný úterní večer. V egyptském letovisku Mars Alam se pohřešuje český turista. Česká diplomacie v reakci na prosbu o pomoc s pátráním, která se objevila na sociálních sítích, kontaktovala dceru pohřešovaného Čecha a nabídla jí pomoc. Hledaného Petra Šimuna, který byl dnes ráno zaznamenaný se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích u Prahy, zadrželi před 14. hodinou policejní hlídky v Praze Strašnicích. Policie teď bude zjišťovat okolnosti případu. Škoda Group dodá plzeňským městským dopravním podnikům 34 trolejbusy za 624 miliony korun. Půjde o 15 dlouhých kloubových vozů Škoda 27 TR a 19 Solo vozů 620 TR. Všechny můžou využít buď troleje nebo baterie, které se dobíjejí z elektrického vedení. Pomůžou dál modernizovat vozový park druhého největšího trolejbusového provozu v Česku, tedy v Plzni. No a hostem presklubu Frekvence 1 bude za půl minuty ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Jakub Vajnlich se s ním bude povídat i o kvalitě výuky na našich školách. Presklub začíná už, jak jsme říkali, za pár vteřin.
5: Frekvence 1. Počasí.
11: Ještě k informacím o počasí, i středa 24.6. bude tropická, bez mraků, teploty do 27 ve Slezsku až po 33 v Polabí, po Ohří, na Pálavě a na Slovácku.
3: Frekvence 1.
5: Doprava.
11: A od Vyškova na Brno jsou na D1 kolony na půl hodiny, dál na D1 v opačném směru od Prahy na Brno, už to stojí od kilometru.

0: kilometru 178 až po sjezd na Břeclav. No a fronty jsou i v hlavním městě na Pražském okruhu u exitu Ořech obousměrně. Tak bezpečně dojeďte z frekvenci 1, teď už Press Club a Kuba Weinlich.
1: Frekvence 1 Press Club. Jakub Weinlich a host.
2: Za pár dní začnou letní prázdniny, jaký byl ten letošní školní rok, tak to proberu dnes s ústředním inspektorem České školní inspekce Tomášem Zatloukalem. Vítejte v přetočeném Press Clubu a díky, že jste si udal čas.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Začnu aktuálně. Muž se zbraní se pohyboval v Čelákovicích v oblasti školy, v okolí školy. Měl se pohybovat také, tuším, v Brandýse nad Labem, měl se půjčit nějaké auto a tak dál. Jak vás jako České školní inspekce se tento případ, jestli vůbec, dotýká?
3: Tak konkrétně se nás nedotýká, to je záležitosti policie České republiky, která v tom nepochybně koná. Otázkou je, kdo to vlastně je, jestli je to zaměstnanec školy nebo někdo z rodičů, který má vztah ke škole. To je záležitost, ale která by spíše následovala poté, kdy se ten první krok, tento problém vyřeší, tak pak je možná prostor pro nás, pokud nějaký konkrétní podmět dostaneme, například i od policie České republiky, abychom nějaké záležitosti prověřili.
2: Zatím vás v tomto směru nikdo nekontaktuje?
3: Zatím ne, protože vlastně ani ten dotyčný nebyl policií do této chvíle zadržen.
2: Mm-hmm. Nějaké nebezpečí ohledně té školy? Máte informaci? Hrozí tam něco nebo proč zrovna Čelákovice?
3: My máme obecně informace z veřejných zdrojů, kdy právě policie zajišťuje bezpečnost jak ve škole, tak i v rámci ostatní instituci.
2: Můžete být konkrétnější, o kterých institucích mluvíte?
3: Tak z veřejných zase zdrojů vyplývá, že došlo k střežení objektů některých ministerstvech a veřejných budov.
2: Mm-hmm. Vy jste sem přijel, jestli se nemýlím, rovnou z ministerstva školství. Co bylo předmětem jednání?
3: Byla to standardní porada vedení ministerstva školství, kde mimo jiné byl schválený plán hlavní úkolů České školní inspekce na příští rok, který koresponduje a navazuje jak na priority ministerstva, tak i strategie vzdělávací politiky a kritéria pro hodnocení škol a školských zařízení.
2: Mm-hmm. Mimochodem Robert Plaga, od kterého jste přijel, z jehož úřadu jste přijel, tedy ministr školství, zkrátil letošní školní rok o 2 dny. Žáci a studenti na většině škol si odnesou vysvědčení už tento pátek. Je tento krok od ministra častým jevem? Já připomenu, že vy jste tuším už asi v říjnu, to bude 13. rokem, co jste v čele České školní inspekce. Zažil jste to někdy? Děje se to?
3: Úplně si nespomenu, jestli tento konkrétní příklad, ale řešili se třeba individuální případy škol, kdy se musí změnit ta organizace vzdělávání a dát možnost i školám, které z nějakých důvodů velké rekonstrukce, které musí začít dříve než o prázdninách, protože by se nedali časově zvládnout, tak na to ministerstvo má nástroj, jak...
2: Ale takhle plošně jste to ještě nezaznamenal.
3: Úplně si nespomínám.
2: Mm-hmm. Mohly některé školy na to nereagovat? Mohly chtít dokončit ten školní rok tak, jak původně bylo rozhodnuto, tuším, že to je vyhláška ministerstva školství, že měl končit školní rok až v úterý 30. června.
3: Ano, tak jak jsem zmínil, že mohly si školy zkrátit ten školní rok v těch opodstatněných případech, tak stejně tak si ho mohli zachovat v tom původním režimu.
2: A některé školy to udělali?
3: Nemám úplně přesnou informaci o počtu, ale domnívám se, že nějak velmi malý počet takových škol byl.
2: Říká v dnešním Press Clubu na Frekvenci 1 ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
1: Frekvence 1 Press Club. Každý den aktuální host.
2: Pojďme ten školní rok zhodnotit. Chvíli to vypadalo, že byste se nemusel v té své funkci dočkat školního roku. Určitě tučí konce školního roku, určitě tušíte, kam mířím. Jde o to plošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol.
3: Tak mě velmi mrzí, že u některých rodičů došlo k znepokojení nad tím, že jsme kromě testování žáků z 5. a 9. tříd z těch dvou předmětů český jazyk matematika zařadili i kontextuální dotazníky, které byly zaměřeny na socioekonomické zázemí těch žáků a na jejich duševní pohodu. Ty dotazníky byly uplatněny už vlastně po několikáté.
2: Tyším, že od roku 22? Ano,
3: se tak a vlastně jsou to stejné, identické dotazníky, na které jsme se ptali v minulosti, a v té minulosti žádná vlastně indicie ze strany rodičů nebo škol k tomu, že by ty otázky někdo vnímal jako citlivé nebo nepatřičné, nepřišly, ale v letošním roce ano.
2: Čím si to vysvětlujete? A pod otázka, má vůbec toto Česká školní inspekce zjišťovat? Není to okruh pro jiný obor?
3: Otázky týkající se rodinného zázemí a duševní pohody jsou otázky, které se standardně používají ve všech vzdělávacích systémech. Jsou součástí i všech mezinárodních šetření, do kterého Česká republika je zařazena. To znamená, že tyto otázky se sbírají už více jak 20 let. V případě našich národních zjišťování jsme je získávali u toho socioekonomického statutu po čtvrté a u duševní pohody těch žáků po druhé. Ta data jsou velmi důležitá, zejména proto, že v našem vzdělávacím systému kvalita rodinného zázemí žáků zásadně ovlivňuje jejich úspěšné vzdělávání. Ovlivňuje potom jejich další vzdělávací dráhu. A ten vliv je vlastně nejsilnější v rámci všech evropských vzdělávacích systémů.
2: Já se dokážu se asi představit, kam míříte. Jenom se zastavme u té formy, u toho vyznění těch otázek. Ty otázky jsou skutečně od toho roku 22 identické? Nebo například se mohlo zdát, že nějakým způsobem přitvrdili, nebo možná se trefili do špatné doby, nebo jak si vysvětlujete tu nevoli těch rodičů, těch žáků a vlastně v poslední řadě, možná v neposlední řadě, také ministra školství Roberta Plagy, který to testování stopnul.
3: Ty otázky byly identické. Podstata toho problému spočívá v tom, že nebylo vysvětleno, proč se ta data sbírají, k čemu slouží a jaký je jejich účel. Ta data se sbírají proto, abychom měli informaci o tom, ve kterých školách a ve kterých územích školy mají větší míru žáků, kteří mají méně podporující například rodinné zázemí, nebo které jsou více zatíženy problémy související s jejich duševní pohodou. Je to důležité proto, že mezi těmi jednotlivými školami a regiony jsou dramatické rozdíly. Ty dramatické rozdíly jsou až tak velké, že mezi třeba některými okresy je rozdíl v výsledcích žáků až 3 školních let.
2: Ale víte, že ty žáci a potažmo i ty rodiče mohou mít obavy, kam se vlastně tyto jejich odpovědi dostanou. Není tam například možnost, nechci odpovídat, nebo cokoliv podobného. Já si dovedu představit, že přeci mám ve škole nějakého učitele, který dřív se to jmenovalo, a teď mi pomožte, protože hledám to slovo, který to byl takový možná školní psycholog, dneska by se to nazvalo, ale tak tomu já důvěřuji, tomu já možná ty informace svěřím, ale takhle, když to mám prostě někde ťukat do počítače, je to takové možná jako složitější pro toho malého, mladého člověka.
3: Samozřejmě, že mohli přesunout ty otázky, ale to souvisí s tím, čím jsem začal, že z naší strany neproběhla možná proaktivní komunikace toho, proč se vlastně ta kontextová data získají. A já bych chtěl dokončit, proč se získávají, protože tím, že máme školy pracující v různých podmínkách, které ovlivňují vzdělávání těch žáků, máme větší podíl žáků v určitých školách a v územích, které mají obtíže v té oblasti duševního zdraví, pak může ministerstvo a ten vzdělávací systém soustředit pomoc a podporu právě do těch škol. Ty plošné podpory vlastně se ukázaly, že jsou neefektivní, naopak se ukázalo, že efektivně podporovat cíleně právě ty školy, které to nejvíce potřebují, ale my musíme vědět, které to jsou. A to je nástroj, který jsme opakovaně použili v minulých letech, například na základě toho zjišťování té duševní pohody naposledy následovalo opatřením některých územích, že vznikly takzvané mobilní týmy na podporu duševního zdraví, které právě působily v těch školách proto, že máme nedostatek školních psychologů, máme nedostatek dětských psychiatrů a dostat tu podporu právě do těch škol, kde je nejvíce potřeba, je problém, protože oni právě působí shodou nešťastných okolností v území, kde je právě těchto odborných profesí nedostatek.
2: Dobře, a co se tedy změní? Jestli vůbec bude to testování pokračovat, protože to, jestli se nemýlím, není úplně zatím jasné. Má pokračovat, nemá pokračovat? Dostal jste od ministra nějaký úkol vylepšit tu komunikaci, vylepšit vůbec celý ten způsob toho provádění, toho šetření a tak dále?
3: Pan ministr školství také deklaroval důležitost sběru těch dat, protože ty jsou podmínkou pro kvalifikovaná rozhodnutí na podporu toho vzdělávacího systému. Čili tato struktura dat by se měla sbírat dál. Co je zásadní, je, jak už jsem zmínil, proaktivně komunikovat směrem ke školám, k učitelům, žákům, jejich rodičům.
2: A to je proč ten úkol, který jste dostal od ministra?
3: To je úkol...
2: Protože vy jste byl na koberečku, jak jsem říkal, takzvaně řečeno, prostě si vás pozval pan ministr, abyste si vysvětlili, co se vlastně stalo.
3: Ano, a to je jeden z těch prvotních závěrů, na kterých jsme se dohodli a o kterém nepochybně bude ještě dále a podrobně jednáno.
2: Ve školním roce 2026-2027 bude pokračovat toto testování?
3: O tom zatím není rozhodnuto, protože to také souvisí s implementací budoucího revidovaného rámcového vzdělávacího programu, protože cílem těch zjišťování, a teď myslím v jednotlivých vzdělávacích předmětech, je i to, aby se sledovalo, jak to nové jak ten nový implementovaný rámcový vzdělávací program je začleněn do činnosti těch škol, jestli má ten pozitivní dopad, jestli přináší to očekávání související s proměnou podoby vzdělávání. A to proto, aby zase ministerstvo mělo informaci o tom, na které oblasti je žádoucí se zaměřit, podpořit, tak, aby k té očekávané proměně došlo. K tomu ale potřebuje mít i ta kontextová data, protože právě ten jejich obsah významně ovlivňuje vzdělávání v těch školách a my víme, že v jednotlivých územích jsou tak výrazné rozdíly, jak už jsem zmínil, které si vyžadují cílenou a individualizovanou podporu právě těch škol, které v nich působí.
2: Zvažoval jste rezignaci po té, co se objevila tato nevole ohledně těchto testů?
3: Nabídl jsem diskuzi o ní.
2: A pan ministr ji přijal, nepřijal nebo ji zváží?
3: Pan ministr ji v daný okamžik nepřijal, ale o té věci budeme dál jednat v kontextu právě té předchozí otázky, jak bude probíhat zjišťování vzdělávání do budoucna, jaký bude jeho podoba, kdo ji bude vykonávat a s jakými výstupy.
2: Čili zatím nemáte tu pozici takzvaně jistou a vy mi asi jako bývalý politik řeknete, že pozice nemá jistý nikdy, ale není tedy jasné, jestli budete například od příštího školního roku stále ústředním školním inspektorem.
3: To je na rozhodnutí pana ministra.
2: Říká v dnešním Pressklubu na Frekvenci 1 ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
1: Frekvence 1 Pressklub. Každý den aktuální host.
2: Pane Zatloukale, kolegové z Českého rozhlasu dnes zveřejnili informace, podle kterých Česká školní inspekce musela řešit také některé případy nevhodného chování v mateřských školách. Kolik jich bylo vůbec v poslední době? V loni jich bylo 175 se stížnostmi a na chování špatné nevhodné chování jste vyhodnotili tuším ve 42 případech.
3: Já musím říct, že obecně stížnosti ze strany rodičů na školy se dramaticky zvýšili. Můžeme říct, že za poslední 4 školní roky dvojnásobně, když v tomto období, nebo na začátku toho období, které jsem zmínil, jsme měli přibližně 1000, teď už jsme přes 2000, ještě není konec školního roku. A ty problémy se, které řešíme, netýkají pouze mateřských škol, ale jednají se všech vzdělávacích stupňů. A velmi úzce souvisí právě s nastavením komunikace mezi školami a rodiči. Řada těch problémů se vlastně ukazuje, že by byla řešitelná a bylo by dobré, aby byly řešené hned na začátku vzniku celého problému, protože pak, když do té situace vstupujeme my, tak je to vlastně zdlouhavější proces. Musíme se seznámit s tím problémem, objektivně ho posoudit, komunikovat se stěžovateli, s rodiči, ale kdyby tento proces při nastavení té vnitřní komunikace ve škole proběhl úspěšně hned na začátku, pak by určitě ten problém neeskaloval.
2: Pojďme k dalšímu případu, protože v květnu kolovaly internetem záběry školníka ze zahrady mateřské školy v Doubravě, který byl, jak se ukázalo potom po následném testování, pod vlivem drog, což tady, jak jsem říkal, ukázali testy policie. Muž měl následně na zahradě, tuším, i skolabovat. Jedna ze zaměstnankyň natočila právě to video a také říkala, tohle je čiré zoufalství, 2 roky voláme o pomoc. Obracel se na vás někdo v kontextu právě v této škole? Předpokládám, že máte informace, jak to tam dopadlo a co se tam dělo. Protože 2 roky je docela dlouhá doba.
3: Pokud my dostaneme jakýkoliv podnět k šetření stížnosti, tak a jsou to záležitosti týkající se bezpečnosti žáků, vztahů ve škole, reagujeme okamžitě. V každém konkrétním, nemám úplně informaci o každém konkrétním případu, ale pokud ho vyšetřuje policie, tak my čekáme na ukončení jejich šetření a následuje naše šetření.
2: Předpokládám ale, že když se ve veřejném prostoru objeví takto děsivé záběry, tak asi automaticky se školní inspekce vydá do tohoto zařízení.
3: Ano, pokud zaregistrujeme podnět, aniž bychom ho dostali ve veřejném prostoru, tak se jim zabýváme. Pro nás je zásadní, jak ten podnět, do jaké míry se týká vzdělávání, jak ovlivňuje průběh vzdělávání, jaký má dopad na vztahy mezi učiteli, pedagogickým týmem, jejich žáky. Pokud se něco odehrává na zahradě školy nebo v prostorách školy po výuce, v době, kdy si například někdo pronajme prostory školy.
2: Oni tou dobou byli děti ve škole.
3: Jasně. Tak to je jiná situace, než v době, kdy probíhá výuka. A jak už jsem říkal, jakmile skončí šetření těch, zejména policie, pak následujeme my a každým případem i tímto se zabýváme.
2: Čili o tomto konkrétním případu zatím žádné závěry nevíte a čekáte, jak dopadne to šetření policie, abych to asi tak skrznul.
3: Ano, z naší strany ještě to šetření není uzavřeno.
2: V poslední době se mluví také o plošném zákazu mobilních telefonů při výuce i o přestávkách. Naposledy Andrej Babiš říkal, že by to chtěl stihnout od školního roku, začátku školního roku 2027. Ono to nejde zakázat dnes? Musí se to řešit úpravou vlády, tato praxe?
3: To je politická otázka, kterou musíte klást politikům.
2: Ale vy určitě jste mohli dávat nějaký výklad toho, jestli školy k tomuto opatření mohou dnes přicházet nebo ne?
3: Ano, naše role je hodnotit vzdělávací systém, poskytovat o něm nezávislou zpětnou
2: vazbu. Někdo na to je, jakou roli hrajou mobilní telefony, tablety a tak dále v roli vzdělávání, respektive jak moc narušují nebo nenarušují, rozptylují nebo nerozptylují žáky, studenty.
3: Když byla provedena ta poslední legislativní úprava, která umožňuje školám zakázat nebo regulovat, stanovit podmínky pro užívání mobilních telefonů a další digitální techniky, tak my jsme k tomu dokonce vydali i doporučení pro školy, jak vlastně tu regulaci provádět. Doporučili jsme, aby školy o té regulaci lépe diskutovali s žáky, aby s nimi společně stanovovali ty podmínky, aby na tom nějakým způsobem žáci participovali, přestože škola se na závěr rozhodne sama. Současná legislativní úprava umožňuje zcela zakázat mobilní telefony ve škole, ale současně umožňuje být i v různém režimu, zákaz o přestávkách, možnost využívat v hodinách nebo obráceně, nebo úplně je vyloučit z výuky, nebo je nechat.
2: A tady už musím stopnout, moc se omlouvám, protože náš čas vypršel. Díky moc, že jste dorazil do Pressklubu na Frekvenci 1, tolik tedy ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Díky a někdy příště na viděnou a naslyšenou, příště si to dořekneme, slibuji.
3: Děkuji, pěkný den.
2: Od mikrofonu se loučí Jakub Vajnlich.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
1: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme...

0: Vzpomeňte si na rok, kdy vznikaly tyto hity.
1: Poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme.
2: Hezký večer vám přeji, 22 minut máme po 18. hodině a do Česka dorazilo naplno léto tropy. Jestli vám dnes bylo hodně velké horko, tak jenom připomínám, že to byl nejchladnější den tohoto týdne, protože v těch dalších dnech to bude ještě více roztopené. A jestli budou padat rekordy, tak se podíváme na ty minulé, které tady byly a které mohou být klidně ohroženy. Už vám to vezu. Za chvilku hlavu s Johnny Man teď a Naka o tobě i o mě. Frekvence 1
1: a Milan Bílek.

Be My Lover, la-da-di-da-da. To byly Labuš, tady je Frekvence 1, máme 5 minut po 6:30. Nevím, jestli nám bude úplně rozpěvu o tom příštím víkendu, ale dorazily předpovědi na příští víkend, který bude pořádně rozjecovaný. A prý ten následující víkend může aspirovat na to, že by mohl padnout historický rekord České republiky. Jinak už se několikrát samozřejmě podařilo překonat tu magickou hranici 40 stupňů Celsia. Ale absolutní rekord stále drží Dobřichovice, kde bylo 20. srpna 2012 naměřeno neuvěřitelných 4,4 stupně. Jinak druhé místo Praha u Hříněves 40,2, 27. července 83 a třetí příčku obsadila Řeš u Prahy, kde bylo 20. srpna 2012 přesně 40 stupňů. Takže ten absolutní rekord 40,4 stupňů odalává už téměř 14 let, jenže některé modely nyní naznačují, že by se v neděli mohly teploty opět nebezpečně přiblížit k této hranici. Takže uvidíme, jak moc nám o víkendu zatopí, ale míříme ke 40. Tak za chvilku Madonna, taky Scorpions, Wind of Change a výbornou novinku má Eva Farná, Perpetuum mobile.

Express Yourself, to byla Madonna s námi krátce před zprávami. Tak nevíme, jaký byl ten červen roku 1984, tam nedohlédnu, ale co se týká hitparád a léta samotného, všemu vládli Duran Duran. A to je dnes večer úplně první pohled do těch minulých hitparád, přesně tak, Duran Duran a Reflex. S tímhle hitem se dostali na první místo americké chart a tam se udrželi celé dva týdny. Byla to událost a sláva téhle kapely samozřejmě taky dosáhla i do Evropy, jak by ne, protože tady byli Duran Duran doma. Konec konců zítra, pokud máte volno a čas, tak je můžete naživo možná i s tímhle hitem vidět v O2 aréně. Po dlouhé době tahle hvězdná kapela přijíždí do České republiky, věřme, že to bude stát za to. Tak za chvilku Soul Sister, teď Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

Bite Your Heart, byli Soul Sister. Zdeňka, přejeme všechno nejlepší, přát budeme i oslavencům dalším po 19. K tomu si zahrajeme, dáme si tým. Dali Sandra i

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Slovo dostává Láďa Jakub.
5: Dobrý večer, celá Evropa hlásí africké počasí. Na jihu a západě starého kontinentu hlásí výpadky proudu. U nás bude o víkendu až 39 stupňů. Křišťálový globus převezme v Karlových Varech americký herec Dustin Hoffman a naši poslanci se připravili na bezesnou noc. Střední Evropa se chystá na počasí z Afriky. Jako na Sahaře bude hlavně o víkendu. V Česku se bude dál oteplovat a koncem týdne dosáhnou teploty až 37 stupňů Celsia, v nížinách až 39. Kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí už od středy na jižní a východní Moravě požáry. Varování před nimi je platné do odvolání. Ale i Francie hlásí pouštní teploty. Dnešní den byl ve Francii nejteplejší od začátku měření v roce 1947, uvedla Météo France. V obci na jihozápadě země vyšplhala teplota na 44,3 stupně. Současná vlna veder si ve Francii od minulého čtvrtka vyžádala životy 40 převážně mladých lidí, a to těch, kteří hledali úlevu koupáním a utopili se. Itálie kvůli vysokým teplotám vyhlásila nejvyšší stupeň varování pro 15 měst.

0: a na severu země lidé hlásili výpadky proudu, hlavně okolí Milána. V bezmála celém Španělsku platí výstraha před horkem a v Portugalsku čekají teploty blízké rekordům. Hledaného Petra Šimona, který byl ráno zaznamenaný se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích u Prahy, zadrželi před 14. hodinou policejní hlídky v Praze Strašnicích. Policie teď zjišťuje okolnosti celého případu. Nad Národním parkem České Švýcarsko na Děčínsku pravidelně létají drony s kamerou. Důvodem je zvýšené nebezpečí požáru. Platí i zákaz vstupu do lesa v noci. Je pravděpodobné, že kvůli předpovědi meteorologů v oblasti vyhlásí v nejbližších dnech nejvyšší stupeň požárního rizika. Ředitel krajských hasičů v Ústeckém kraji Martin Laníček k tomu dodal.
1: Samozřejmě problematika Národního parku je velmi specifická, činíme tam nějaké specifické úkony, nicméně řekl bych, že zatím ta situace nějak nevybučuje z toho průměru a z toho charakteru těchto předchozích. No, udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to čtyřkolky a tyto a především velkokapacitní hašení za pomocí vrtulníků, to se dneska ukazuje jako nejefektivnější nástroj zdolávání požáru v takto složitém přírodním prostředí.
0: A jak jsme řekli, do konce týdne by se denní maxima mohla nejen právě na severu Čech podle předpovědi držet nad 30 stupni Celsia. Kdy půjdou naši poslanci dnes spát, to není jasné. Sněmovna totiž bude moci znovu jednat a rozhodovat o zákonech až do rána. Prosadila to vládní koalice na návrh ANO kvůli opozičním obstrukcím. Mimo jiné při schvalování programu jednání. Opoziční strany a hnutí slíbily udělat například maximum proto, aby vládě zabránili nahradit financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků krácenými příspěvky ze státního rozpočtu. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na filmovém festivalu v Karlových Varech americký herec. Držitel dvou ocenění Oscar Dustin Hoffman. Oznámil to výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha.
2: Tento křišťálový globus převezme držitel dvou Oscarů, 5 zlatých globů, 4 cen BAFTA, muž, o kterého usiloval Karlovarský festival ve chvíli, kdy já už jsem zde nastupoval a je to jedna z největších herců všech dob, absolutní legenda Dustin Hoffman.
0: A objeví se tam a taky křišťálový globus obdrží i herečka Juliette Binoche nebo herec Jeffrey Wright. Festival se v Karlových Varech bude konat od 3. do 11. července. Kvůli očekávaným vedrům se o víkendu neuskuteční dostihové mítinky v Karlových Varech ani ve Slušovicích na Zlínsku. Oznámil to Jockey klub České republiky na webu. Ve Slušovicích by se měly dostihy konat nově 4. července. Karlovarský den zřejmě bude zrušený bez náhrady.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: V noci budou teploty kolem 14-15 stupňů Celsia, přes den se pak zdvojnásobí. I ve středu, tedy na Jana, 24.6. bude vedro, sucho, žádné mraky a až 33 stupňů naměříme na jihovýchodní Moravě, taky v Polabské nížině i po Ohří.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: A máme tu kolony, které se nám šinou od Brna, od Vyškova na Brno kolem 220. kilometru. Opatrní buďte také ve směru na Ostravu na 260. kilometru. No a taky před Prahou, kde se nám můžou tvořit menší fronty, tak bezpečně dojeďte s frekvencí 1. A Milanem Bílkem.
4: Hezký večer vám přeji. Láďo, myslíš, že padne ten absolutní rekord? Já jsem minulé hodině říkal, že to jsou ty Dobřichovice z roku 2012, 40,4 stupně Celsia. Vsadil bys si na to, že to padne, nebo
5: padne,
4: ne?
5: Padne.
4: Myslíš, že to padne?
5: Jo, padne.
4: A když jsi říkal, že má být maximálně 38, ale to je ještě o 2 stupně víc?
5: No počkej, to se váže k nějakému konkrétnímu dni, nebo ne? Já si myslím, že to padne ještě příští týden.
4: Padne, jo? Myslíš, no, myslím, tady v neděli, jo?
5: Třeba nebo příští týden. To dobře, bude tak, ještě hůř.
4: Tak já si teda nevsadím na to, že vyhráme nad Mexikem, to nevyjde, ale vsadu si na to.
5: Asi ne.
4: Že padne teplotní rekord. Dobře, tak jedeme dál. Tým Eros a teď je Max.

0: Držím ti měsu a to byl Pavel Habera a tým tady na Frekvenci 1. Jinak na tom dnešním večeru, případně noci, si dejte záležet, protože nás čeká svatojánská noc a ta může být plná kouzel a magie. No, rád vám to rozvětvím a připomenu za malou chvíli. Ale teď Petr Jablonský po 19. hodině. Jaký byl v neděli, jako jste chtěli slyšet?
1: Tady Petr Jablonský, Frekvence 1.
2: Tady Karel Zelžovic, Karel, si promluvím s mistrem Uďom Gotom.
3: Ano, Karle, tady Karel, zdravím.
2: Jak se mistrovi zpívá na tom onom světě?
3: Tak nemůžete, nemusíte mi onikat, můžete mi říkat normálně Karle a klidně mi tykněte.
2: Tak Káďo, jak se ti zpívá na tom onom světě?
3: No, výborně. No, zpívá se samozřejmě skvěle, akorát to publikum. Je to tady takové mrtvé. Já jsem měl rád ty velké sály, minimálně divadlo ve Slaném, ale spíš
2: no, já vím,
3: větší.
2: V Lucerně, že jo? V Lucerně to bylo.
3: Samozřejmě, nebo Los Angeles. Prostě to jsou úplně jiné stánky. Tady je to spíš takový klídek, takže je to trošku taková samota, to opuštění.
2: Ale Kájo, že ti skáču do řeči. Já si těžce pamatuju, když jsi jezdil za Marty do toho, do Německa zpívat, Ein Kessel Buntes.
3: No tak zpívat jsem jezdil, tak to za Marky si mohl vynechat, ale samozřejmě něco jsem za to zaplaceno dostal. Každý má nějakou práci, že? No a jistě bylo to krásné období.
2: A už jsem v důchodu.
3: No to nevadí, já jsem zpíval i v důchodu a musím říct, že i v důchodu mě mladí milovali, dá se říct, že mladé, já měl rád mladé a mladí milovali 40 let mě. Tak ahoj!
2: No, ahoj!
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.

To byla Sandra o půl osmé na frekvenci 1. Tak máme tady prý velmi tajemnou a magickou noc, tady může být, protože ta, která nás čeká právě dnes, je svatojánská. A je to takový pradávný magický svátek, který může být spjat s oslavami letního slunovratu. Záleží samozřejmě na vás, no a podle těch pradávných lidových tradic je to noc plná kouzel milostné magie, případně otevírání pokladů. To všechno samozřejmě může být, jde o to, jak si na tom dáte záležet. Podle starých rituálů by se měly zapalovat vatry, což bych moc nedělal, vzhledem k tomu, že máme na mnoha místech sucho, každopádně ty zapálené vatry symbolizovaly sílu slunce. No a zvláštní, velmi jako zvláštní síla je připisována také bylinám v rámci dnešního večera. Tak kdyby náhodou jste na tyhle kousla nedosáhli a je vám to tak trochu jedno, kouzelné to může být vlastně i tak, protože je tady červen, za chvilku prázdniny, venku je hezky a vypadá to na báječný západ slunce a vůbec hezký letní večer. No tak to samo o sobě je velká magie. Za chvilku Cher, taky Verona, náš ranní host, ale teď Dermot Kennedy.

0: Šup, šup, sonka, to byla Cher, 10 minut po půl osmé. Tom Jones tady bude s hitem Sex Bomby, Miley Cyrus, Flowers a zpátky do toho dnešního vlastně hereckého rána. Hostem byla Eva Pozimková. No a jestli pak chodí na premiéry pokaždé v jiných šatech, tak chlubila se.
1: Já tady ty věci asi úplně neřeším, já mám doma všeho všude dvě nebo tři kabelky od své oblíbené návrhářky, které jako neustále střídám a vlastně vynáším pořád znovu a znovu. Mám ráda jistou udržitelnost a vlastně mi to přijde takové lidské si to oblečení točit a vynášet ho víckrát. Takže uvidíme, kolik budu mít času na přípravu, co se přihodí, a musím se přiznat, že většinou to řeším i po kamarádkách, že si prostě půjčujeme oblečení a snažíme se fungovat jak udržitelněji.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební

0: Chandelier, to byla Sia tady na Frekvenci 1. Po 20. hodině vám vezu hit I Just Might. To znamená úžasný a nejlepší Bruno Mars, taky Mirai drahokami. A dále Alex Warren, Ordinary.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
2: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Láďaku.
5: Já vám přeju krásný úterní večer, je 23. června. Čeští rodiče si stále víc stěžují na chování ve školách i školkách v České republice. Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou. A mezi Lužickými a Jizerskými horami na severu Čech bude dostupnější péče záchranářů. A tady jsou detaily. Premiéři České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska se shodli na posílení spolupráce. Takzvaná V4 je zpátky. Oznámil to maďarský premiér Peter Maďar po schůzce s protějšky. Opozice blokuje od odpoledne zatím zhruba 5 hodin jednání sněmovny navrhováním změn programu schůze. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan označil postup za výstražnou obstrukci kvůli vládním plánům na převedení financování České televize a Českého rozhlasu z televizního a rozhlasového poplatku pod státní rozpočet. Čeští rodičové si stále víc stěžují na chování personálu, ale i dalších lidí v mateřských, základních i středních školách. Počet stížností roste dramatickým tempem. V presklubu Frekvence 1 to řekl ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, který podotkl, že potíže by se měly nahlašovat co nejdřív.
6: Stížnosti ze strany rodičů na školy se dramaticky zvýšily. Můžeme říct, že za poslední 4 školní roky dvojnásobně. Na začátku toho období, které jsem zmínil, jsme měli přibližně 1000, teď už jsme přes 2000. A velmi úzce souvisí právě s nastavením komunikace mezi školami a rodiči. A bylo by dobré, aby byly řešené hned na začátku vzniku celého problému, protože pak, když do té situace vstupujeme my, tak je to vlastně zdlouhavější proces.
5: Celý presklub Frekvence 1 s ústředním školním inspektorem si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou, která je po bývalém prezidentovi pojmenovaná. Uvedli to Česká televize a server Novinky.cz. Havlová podle televize a serveru uvedla, že nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používáno, a že ztratila důvěru k současnému vedení a směřování knihovny. Osobnostní práva k názvu knihovna potřebuje, aby mohla pokračovat ve své činnosti. Vdova po bývalém prezidentovi Havlovi počátkem června oznámila, že odstupuje od dohody o spolupráci na projektu knihovny Václava Havla. Následovala tak dosavadní sponzory projektu, miliardáře Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. Všichni tak zřejmě reagovali na situaci, kdy správní rada pozastavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost. Míříme na sever Čech. V Libereckém kraji nejspíš do 2 let přibude 15. základna krajské zdravotnické záchranné služby. Bude v Novém Boru na Českolipsku, 5. největším městě kraje pod Lužickými horami, kde dosud nebyla. Její zřízení o polovinu zkrátí dojezdové časy do obcí, které jsou kolem Kamenického Šenova, Krompachu, Sloupu v Čechách nebo Prysku. Pokračuje krajský ředitel záchranky Luděk Kramář.

0: Samozřejmě řízení vjezdové základny tady v Novém Boru vám výrazně zkrátí dojezdovou dobu obce Novoborska. Vlastně v rámci dojezdu záchranné služby obsloužíme do nějakých 7 až 8 minut oproti stávajícím 14-15 minutám.
1: Dánsko bude umísťovat brance i do ostrova Grónsko. Oznámil to dnes podle agentury AFP dánský ministr obrany. Zájem získat největší ostrov světa, který je autonomním územím Dánského království pod americkou správu, totiž v poslední době projevovala administrativa amerického prezidenta Trumpa. Dánská armáda v reakci na to už posílila svou přítomnost v této arktické oblasti. Portugalec Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou, který se trefil na 6 mistrovstvích světa. 41-letý kanonýr se do historie zapsal v zápase s Uzbekistánem, poté co v 6. minutě druhého utkání na šampionátu poslal v Houstonu do sítě míč ranou z prvního doteku pro pocentru Joa Kensla.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: V noci budou teploty kolem 14-15 stupňů, přes den se pak zdvojnásobí. Ve středu tedy na Jana bude vedro, sucho, žádné mraky a až 33 stupňů na jihovýchodní Moravě, v Polabské nížině i po Ohří.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: D1 z Prahy na Brno hlásí poruchané auto na 13. kilometru ve středočeském kraji a pozorní buďte také na D10 na té Mladoboleslavské. Tam stojí poruchané auto ve směru na Prahu na kilometru 10. Bezpečně dojeďte s frekvenci 1. No, na cestu vám pochopitelně dál bude hrát Milan Bílek.
3: Hezký večer vám přeji, ať to jede. No, tento týden se dá samozřejmě očekávat, že kdy kdo pojede kamkoliv na prázdniny, na chatu a já nevím kam ještě, protože je to takový jako týden v pohybu a navíc ještě vysvědčení v pátek, takže dávejte pozor na cestách, kde to bude jako ucpané a taky hodně připečené. Posíláme Raju Mekí, Celine Dion, za chvilku zmíním Karlovarský festival, který je tady v zakulaceném výročí, ale teď Xin Lix.
4: Na vodě.

0: to byla Mariah McKee, 17 minut po 20. hodině. Tak jednou z jistot začínajících prázdnin rok co rok je Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Letos by to mělo být ještě větší než grindy, minimálně protože je tady ten jubilejní 60. ročník, my jsme o tom mluvili ve zprávách, no a tím hlavním hostem, hlavní tváří bude Dustin Hoffman, tedy slavný americký herec, který právě na téhle velké slávě převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, ale nebude tam sám, protože jak se dívám, dalšími hosty budou Harvey Keitel, Jeffrey Wright, Kevin Bacon, globus křišťálový převezme taky francouzská herečka Julie Binoche a kameraman Robert Richardson. Ale ono se nejvíce bude mluvit o Dustinu Hoffmanovi. Jemu v letošním roce už 88 a vypadá, že je dál ve skvělé formě. To, že tenhle slavný herec přijede do Varu, to prostě není jen tak, protože programový ředitel Karel Och dnes uvedl na tiskovce, že o jeho účast festival pokoušel dlouhé, dlouhé roky a vyšlo to až teď. Takže od 3. do 11. července jeden z nejprestižnějších, opravdu tak to je, vlastně nejprestižnějších filmových festivalů, který má velké jméno, tedy ten Karlovarský ve svém 60. ročníku a bude tady až do 11. července, tedy právě tento festival. Tak kdyby náhodou jste jeli kolem, vypadá to vždycky moc a moc hezky a samozřejmě Karlovy Vary žijí nebývalým způsobem. Kdyby náhodou, tak si dejte atmosféru. Za chvilku Foreigner, Bellini a Bruno Mars je skvělý I Just Might.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Foreigner, rok 1984, jinak hit napsal zakládající člen kapely Mick Jones, který poté prozradil, že melodie a vlastně text u jedné noci přišly úplně sami, jako dar z hůry, a byl to prý zázrak. Skoro zázračně po těch letech zní i tenhle hit, který byl tuším přespíván taky do češtiny, Bez lásky láska není. No ale ten originál nemá chybu. Za chvilku Suchánek a Kolečko, tak je rozmysl Šadexen, a teď je Drahokami, jsou tu Miráji.

0: Krajina, byli to Aerosmith ve svém velkém královském hitu, tak hodíme očko taky na probíhající fotbalový šampionát v Americe, v Mexiku. Jak to vypadá, včera se dočkal a je to velká hvězda Lionel Messi, který včera bodoval proti Rakousku a vypadá to, že dnešní velký večírek má konečně taky Cristiano Ronaldo, který sází góly. Právě teď se hraje druhý poločas utkání Portugalsko-Uzbekistán. No a je to 4-0 a zatím stále ještě není konec. Tak my to zhodnotíme po 21. hodině, ale teď pojďme hrát. A nebo dáme si taky suchánka a kolečka. Pánové, nachystáni na váš další dotaz.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Mám nově chytrou žárovku a teď mi občas nejde rozsvítit, protože se musí aktualizovat. Nepředběhli jsme trochu dobu. Ondřej, 30 let, Brno. Když se můžu být teďka, tak myslím, že v Brně asi nepředběhli.
3: Brně asi ne, no. Tak my už máme robotický žárovky tady v Praze, že jo, někteří.
2: Jo, jo, jo.
3: Jak mluví, prostě vlastně...
2: No, jinak, prostě jsme to předběhli, no.
3: No takhle, žárovka, což je teda umí, ta žárovka sama se...
2: Rozsvítit, ale občas nejde. A čo taky žárovka je k tomu, aby svítila, že jo, jako... Chytrá žárovka je, ona není úplně chytrá, de facto, jo.
3: Mně občas se stává, že nechám svítit světlo v baráku, když vlížíme do Prahy.
2: Ano.
3: A kdyby se uměla sama chytrá žárovka zasnout, by to bylo super.
2: No to jo.
3: Tak víš,
2: to...
3: že by jako sama za sebe se rozjídla, věděla, že tam někdo není, tak zasnu, jo. Že se třeba kvůli tomuhle stalo to, že Aneta tam, zapomněli jsme prostě osvíceno, a Aneta nechala košily na ramínku viset před schody. A pak mi volal ožralý soused prostě, že je někdo u nás v baráku, protože si splet vlastně tu košili s postavou a vlastně všechno to začalo tím, že jsem měl blbou žárovku, která není na to chytrá, aby se sama nezasla. No. A pak samozřejmě, když máš blbýho souseda, ožralýho, tak už se to pak jako veze. Ale žárovku to začíná.
2: Přitom by stačila normální žárovka a chytrý soused.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Láďáku.
2: Dobrý večer, V4 je prý zpátky. Víkendové bouřky s velkým množstvím srážek napáchaly jen ve středočeské Příbrami škody za miliony korun. A okresní soud Břeclavy zprostil viny bývalého vedoucího střediska technických služeb Břeclav kvůli smrti chlapce na hřišti. Premiéři České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska se shodli na posílení spolupráce v rámci Visegrádské skupiny V4. Oznámil to před chvílí maďarský premiér Péter Mádiar po schůzce se svými protějšky v Gyödöle u Budapešti. V4 je zpátky, prohlásil na tiskové konferenci. Víkendové bouřky s velkým množstvím srážek napáchaly ve středočeské Příbrami škody za miliony korun. Pracovníci radnice pokračují v jejich odstraňování a sčítání. Město bude uplatňovat náhradu po pojišťovně. Starosta Jan Konvalinka k tomu dodal.
3: Co se týká škod, tak ty postupně za prvé odstraňujeme a za druhé vyčíslujeme. Škody jsou jak na komunikacích, na chodnících, tak i na silnicích. Evidujeme celou řadu zatečení do budov, máme drobné škody i co se týká třeba centra sociálních a zdravotních služeb, azylový dům také částečně byl zatopen, drobné průsaky máme ve školách, ve školkách, čerpalo se ze sklepů různě.
2: Ve středočeském kraji měli hasiči v sobotu i neděli stovky výjezdů, i když běžně se počet výjezdů za den pohybuje kolem 60. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy nebo čerpali vodu. Kromě Příbramska bouřky hodně zasáhly i okres Praha Východ, hlavně Říčany a okolí. Míříme na jih Moravy. Okresní soud v Břeclavi dnes zprostil viny bývalého vedoucího servisního střediska technických služeb Břeclav. A to kvůli smrti chlapce na hřišti. Na 12-letého hocha spadla v květnu 2024 branka. I přes oživování zemřel. Žalobkyně muže vinila z usmrcení z nedbalosti. Podle ní neudělal opatření, aby pádu branky zamezil. Podle soudce ale nebylo prokázané, že by obžalovaný mohl za to, že se událost stala. Naopak šlo o systémové lhání. Obhájce Radek Dřevěný k tomu dodal.
4: Velká úleva. V podstatě tvrdíme to od počátku, že pan obžalovaný, pan Novák neměl vymezenou pracovně právní kompetenci pro to, aby ty hřiště spravoval. Jo? To nám dnes zdejší soud potvrdil.
2: Muž, kterému hrozilo až 6 let vězení, vinu odmítal. Řekl, že neporušil žádnou pracovní povinnost. Rozhodnutí není ještě pravomocné, žalobkyně si ponechala lhůtu pro možné odvolání. Ze severu Čech. V Libereckém kraji nejspíš do 2 let přibude 15. základna krajské zdravotnické záchranky. Bude v Novém Boru na Českolipsku pod Lužickými horami v 5. největším městě Libereckého kraje, kde dosud nebyla. Její zřízení o polovinu zkrátí dojezdové časy do obcí, které jsou kolem Kamenického Šenova, Krompachu, Sloupu v Čechách nebo Prysku. Pokračuje krajský ředitel záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
5: Samozřejmě řízení výjezdový základny tady v Novém Boru vám výrazně zkrátí dojezdovou dobu obce Novoborska. Vlastně v rámci dojezdu záchranné služby obsloužíme do nějakých 7 až 8 minut oproti stávajícím 14-15 minutám.
2: No a já ještě dodám, že Barbora Krejčíková v generálce na Wimbledon vypadla v Eastbourne v 1. kole. Českou tenistku porazila 6-3, 7-6 Australanka Kim.

0: Berli Birel. Čeští hokejbalisté zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Slovensko 3-2 po samostatných stříleních a vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Rozhodl o tom ve třetí sérii Jan Čejka. Po první ztrátě vedou svěřenci trenéra Davida Kuny tabulku skupiny A o 2 body před Kanadou. Ve středu se utkají s Američany a to od 17:30. A ještě skok na mistrovství světa ve fotbale. Francie Irák 3-0, Norsko Senegal 3-2, Jordánsko Alžírsko 1-2, Portugalsko Uzbekistán 5-0. Čeká nás taky v 10 hodin Anglie versus Ghana, o 1 hodinu v noci Panama Chorvatsko a ve 4 hodiny Kolumbie versus Demokratická republika Kongo. No a samozřejmě, že budeme také čekat na náš zápas s Mexikem.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: V noci budou teploty kolem 14-15 stupňů, přes den se pak zdvojnásobí. I ve středu, tedy na Jana, bude vedro, sucho bez mraků a až 33 na teploměrech na jihovýchodní Moravě, taky v Polabské nížině i po Ohří.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: D1 z Brna na Prahu hlásí nehodu nákladňáku mezi 198. a 196. kilometrem a československá D2 od Bratislavy na Brno na 2. kilometru až ke křížení s dálnicí D1 taky menší zdržení. Tak pevné nervy přejeme. No a po zprávách se vrací Milan Bílek.
2: Mě zaujala tvoje výborná maďarská výslovnost hned na začátku. Tam je to město Godolo a ty jsi, jak jsi to četl?
0: Giodole.
2: Giodole, to je jak Matildej. Matildej.
0: Já miluji maďarštinu.
2: Giodole.
0: Giodole.

0: Sedli jsem skvěle na frekvenci 1, to byly Cranberries do té svatojanské noci, která je před námi. Myslím, že na dnešní večer asi jen tak nezapomene Cristiano Ronaldo, který se konečně probudil. Portugalsko v čele s Cristianem Ronaldem dalo zapomenout na úvodní zaváhání na fotbalovém mistrovství světa proti Demokratické republice Kongo. To bylo 1-1. Ronaldo byl jaksi skoprnělý a všichni říkali, že výkon Portugalska ustrašený a nic moc, ale teď to bylo úplně něco jiného a v tom druhém zápase proti Uzbekistánu už Portugalci naplno rozjeli svoji ofenzivní show, takže Portugalci díky dvěma trefám hvězdného kapitána suverénně zvítězili 5-0. 5-0 na mistrovství světa, to je úžasný výkon. Tak Cristiano probuzen, já doufám, že vy ještě dlouho taky nepůjdete spát a budete s námi. Za chvilku i s Martou Jandovou z dnešního dopoledne a z muziky Eric Carmen W, Please Don't Go, anebo Gam, život je pes.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Angry Eyes, to byl Eric Carmen o 9:30. Dáme si Backstreet Boys, bude tady jedna velká vzpomínka na jejich první obrovský hit Everybody. Nelly Furtado a taky opět a Radeček s ujištěním, že všechno je v pořádku. No a Martu Jandovou tady máme vlastně už od víkendu prázdninově letně naladěnou a dnes to bylo o stanování.
1: Dneska spolu mluvíme o stanování, o stanech, protože za mě je to jeden z nejkrásnějších možností právě, jak strávit prázdniny, ale musím se vám přiznat, že já jsem s tím stanováním začala strašně pozdě. Vím třeba, že kamarádi měli stan na zahradě a my tam byli jako přes den. Chtěli jsme tam samozřejmě nastěhovat celý barák, aby to bylo jako no úplně přesně prostě jako v Arabele, když tam Honzík s tou holčičkou Kaskačenkou, myslím, když tam taky dávají televizi a skříně a lampy do jejich stanu, kde myslím, že nakonec taky ani jednou nespějí. Takže vlastně poprvé ve stanu jsem byla, až když se mi narodila dcera a když jí byly asi 3 nebo 4 roky, tak jsem jela s kamarádkou do jejich stanu. Měli jsme tam 3 děti a my 2 ženský a bylo to úplně skvělý. To stanování opravdu, jak už jsem říkala, takový krásný. I pro děti si myslím spousta zážitků. Je to prostě krásnější, že ty děti jsou jakoby víc v té přírodě. To je aspoň teda můj názor, než je od malička vychovávat vlastně jenom jako v luxusních hotelích se spáčkem a s bazénem a tak, ty děti potom stejně nechtějí do moře, protože chtějí jenom ten čistý bazén. No a píše mi Tom, který zdraví, tak já taky moc zdravím. Dobrý den, já stanuji rád. Teď už máme děti, tak je to trošku více učesané, ale dřív jsme chodili jen se spacákem a celtou. Nejdrsnější bylo asi na cihláku v lednu. V lednu! Několik let zpět. Přes den -7, všude sníh, ale i tak se to zvládlo s partou kamarádů celtou, aby na ně nesněžilo a pod spacák chvojí. Bylo to parádní. To je tak, Tome, tak tady to už je jako stanování opravdu jako šéfový. V zimě jsem v životě nestanovala a já vím, že samozřejmě jsou spacáky třeba do těch -25 a tak, ale to musí být to romantika. Víte co?
2: To nejlepší z muziky.
3: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident nakonec kompetenční žalobu podává. Nejoblíbenější turistické místo v České republice je stále Pražský hrad. A nad ránem nás čeká fotbal. Hrají naše s domácími Mexičany. Další informace má Láďa Jakub. Prezident Petr Pavel se nakonec obrátil na ústavní soud, a to potom, co kabinet Andreje Babiše odmítl účast hlavy státu na červencovém summitu Severoatlantické aliance NATO. Vláda počká na rozhodnutí ústavního soudu ke kompetenční žalobě a potom bude reagovat, řekl dnes premiér.
2: Nerozumím tomu, myslel jsem si, že pan prezident bude trošku nad věcí. Celé je to takové zvláštní a to, že něco bylo v minulosti zvykem a to, že a Fiala s Lipavským nedělali žádnou zahraniční politiku, že tam byli do počtu, tak my děláme aktivní zahraniční politiku.
1: Opoziční politici mají podání kompetenční žaloby kvůli summitu NATO v turecké Ankaře za správný krok. Postoj prezidenta Petra Pavla chápou. Pražský hrad se loni opět umístil na prvním místě v žebříčku nejnavštěvovanějších turistických míst v Čechách. Co v Čechách? V České republice. Zavítalo na něj skoro 2,75 milionu návštěvníků, což je zhruba o 6,5% víc než předloni. Přišla s tím státní agentura na podporu cestovního ruchu Czech Tourism. Na druhém místě se umístila pražská zoologická zahrada a na třetím místě pak akvapark Aquapalace Praha ve středočeských Čestlicích. Přestože Praha zůstává hlavní vstupní branou do Česka, regiony dál posilují svou pozici. Středočeský kraj láká hlavně na vodní zábavu a relaxaci. Jihočeský a Zlínský a taky Olomoucký, stejně jako Vysočina, staví na oblibě svých zoologických zahrad, uvádí zpráva Czech Tourismu. Českou fotbalovou reprezentaci čeká v pořadí třetí zápas na světovém šampionátu ve fotbale. Ve středu ve 3 hodiny ráno našeho času narazí na domácí Mexiko. Pro nás je to obrovsky silný soupeř, řekl podcastera zástupce šéfredaktora deníku Sport Adam Nenadál.
3: Je to obrovsky silný tým, ale nejenom fotbalová kvalita je to, co stojí proti Čechům. Musíme zdůraznit to, že se hraje v 2000 nadmořské výšce, což je pro Čechy obrovský handicap a Aztecký stadion je něco jako prostě středoamerický Wembley, je to obrovská stavba 90 tisíc nadšených domácích fanoušků.
1: Svěřenci trenéra Miroslava Koupka získali v úvodních dvou kolech jediný bod a k účasti playoff potřebují domácí výběr v tamní metropoli na Aztéckém stadionu porazit.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: I středa 24. června bude tropická, slunečná, bez mraků. Teploty od 27 stupňů ve Slezsku až po 33 v Polabí, po Ohří, na Pálavě a na Slovácku.
4: Hezký večer po 22. posílá Milan Farmer, Ozzy Osbourne Dreamer a taky Michal Hrůza na pořad.
0: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

0: za Šanté a to byla Milena Farmer po 22. hodině. O čem se bude zítra mluvit, myslím nejenom u nás v Česku, ale budou to zmiňovat automotiv rubriky víceméně po celé Evropě, nechci říkat po celém světě. Škodovka dnes nachystala premiéru své nové vlajkové lodi elektrického modelu Peak a v majestátním prostředí Rónských Alp na pomezí Francie a Švýcarska odhalila svůj historicky největší vůz, takže zítra toho budou plné rubriky, automobilové rubriky, na délku skoro 5 metrů, no a vydá dojezd přes 630 kilometrů. Představuje zatím vrchol nabídky elektromobilů značky Škoda. Tak o tom se povede zítra, myslím, hodně velká diskuze, ale my teď pro jistotu míříme taky do toho dnešního rána, které jsme tady měli. Vlastně herecké ráno byla s námi Eva Podzimková a poslala by děti na letní tábor, tak schválně.
1: Já to mám v plánu a byla bych moc ráda, kdyby holky nebyly proti, protože myslím si, že to je skvělý způsob, jak trávit léto, jak pro děti, tak i pro rodiče, kteří si můžou při té příležitosti trochu odpočinout. A my jsme ty tábory měli takové speciální, protože my jsme je stavili opravdu na zelené louce, takže žádná elektřina, žádná tekoucí voda z potrubí a podobně. Takže myslím si, že je dobré absolvovat nějakou míru diskomfortu a takhle se jako naučit pro ten život.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Promu

Velvet, to byla Alanech Miles o 10:30 na frekvenci 1. No a teď další novinka, možná velká letní tancovačka Save Me Tonight, je to společný hit od americké zpěvačky Jennifer Lopez a Davida Getty, vyšlo, jak se dívám, 6. března a je to vlastně takový návrat do roku 2011, takový energický klubový pop dance track, který mi svým zvukem připomíná právě éru těch velkých tanečních hitů, které tady byly tak nějak před 15 lety. J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight.

0: Loki na Milky Way, OMD s námi po půl jedenácté. Tak na prvním místě myslím, že je hokej, tedy hokej, fotbal v těchto dnech samozřejmě. A ještě bude, no ale já chci mluvit o hokeji a proto tady padl hokej. Tím nejlepším hokejistou Česka je totiž Martin Nečas, 27-letý útočník Colorado, zvítězil v 58. ročníku ankety Zlatá hokejka a o jeho triumfu rozhodlo třetí kolo hlasování. Čili dnes tady bylo to velké hokejové jmenování, velká hokejová sláva. Jenom přidám, že Nečas, který se s Coloradem dostal do konferenčního finále, ukončil tu několiko letou nadvládu Davida Pastrňáka. Osminásobný vítěz Zlaté hokejky skončil druhý a na třetím místě se pro rok 2026 umístil finalista Stanley Cupu Tomáš Hertl z Las Vegas. Tak, my si dáme zprávy samozřejmě jiné, které nám přinesl ten dnešní rozhecovaný den, 23. červnový, tak za chvilku s Láďou a předtím Eňa, Imagine Dragons, nebo Tomáš Klus dokola.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Celá Evropa hlásí africké počasí. Na jihu a západě starého kontinentu mají výpadky proudu. U nás bude až 39 stupňů Celsia, a to o víkendu. Křišťálový globus převezme v Karlových Varech americký herec Dustin Hoffman. A naši poslanci se připravili na bezesnou noc. Ze studia zdraví Láďa Jakub. Střední Evropa se chystá na počasí z Afriky.

0: levu koupáním a utopili se. Itálie kvůli vysokým teplotám vyhlásila nejvyšší stupeň varování pro 15 měst a na severu země lidé hlásili výpadky proudu, hlavně okolí Milána. V bezmála celém Španělsku platí výstraha před horkem a v Portugalsku čekají teploty blízké rekordům. Hledaného Petra Šimuna, který byl ráno zaznamenaný se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích u Prahy, zadrželi před 14. hodinou policejní hlídky v Praze Strašnicích. Policie teď zjišťuje okolnosti celého případu. Nad Národním parkem České Švýcarsko na Děčínsku pravidelně létají drony s kamerou. Důvodem je zvýšené nebezpečí požáru. Platí i zákaz vstupu do lesa v noci. Je pravděpodobné, že kvůli předpovědi meteorologů v oblasti vyhlásí v nejbližších dnech nejvyšší stupeň požárního rizika. Ředitel krajských hasičů v Ústeckém kraji Martin Laníček dodal.
1: Samozřejmě problematika Národního parku je velmi specifická, činíme tam nějaké specifické úkony, nicméně řekl bych, že zatím ta situace nějak nevybučuje z toho průměru a z toho charakteru těchto předchozích. No, udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to čtyřkolky a tyto a především velkou kapacitní hašení za pomoci vrtulníků. To se dneska ukazuje jako nejefektivnější nástroj v zdolávání požáru v takto složitém přírodním prostředí.
0: A jak jsme řekli, do konce týdne by se denní maxima mohla nejen právě na severu Čech podle předpovědi držet nad 30 stupni Celsia. Kdy půjdou naši poslanci dnes spát, to není jasné. Sněmovna totiž bude moci znovu jednat a rozhodovat o zákonech až do rána. Prosadila to vládní koalice na návrh ANO kvůli opozičním obstrukcím. Mimo jiné při schvalování programu jednání. Opoziční strany a hnutí slíbily udělat například maximum proto, aby vládě zabránili nahradit financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků krácenými příspěvky ze státního rozpočtu. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na filmovém festivalu v Karlových Varech americký herec. Držitel dvou ocenění Oscar Dustin Hoffman. Oznámil to výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha.
2: Tento křišťálový globus převezme držitel dvou Oscarů, 5 zlatých globů, 4 cen BAFTA, muž, o kterého usiloval Karlovarský festival ve chvíli, kdy já už jsem zde nastupoval a je to jedna z největších herců všech dob, absolutní legenda Dustin Hoffman.
0: A objeví se tam a taky křišťálový globus obdrží i herečka Juliette Binoche nebo herec Jeffrey Wright. Festival se v Karlových Varech bude konat od 3. do 11. července. Kvůli očekávaným vedrům se o víkendu neuskuteční dostihové mítinky v Karlových Varech ani ve Slušovicích na Zlínsku. Oznámil to Žokej klub České republiky na webu. Ve Slušovicích by se měly dostihy konat nově 4. července. Karlovarský den zřejmě bude zrušený bez náhrady.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: V noci budou teploty kolem 14-15 stupňů Celsia, přes den se pak zdvojnásobí. I ve středu, tedy na Jana, 24.6. bude vedro, sucho, žádné mraky a až 33 stupňů naměříme na jihovýchodní Moravě, taky v Polabské nížině i po Ohří.
4: Hezký večer vám přeji po 23. hodině, tak máme tady prodloužení toho hezkého dne, toho prvního letního a to je ta svatojánská noc. Trocha magie může být. Tak posílám Starship Scooter, teď Petr Muk, láska ta nebezpečná věc.
3: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

0: Tohle byl rok 1987, film Manekín a jeden z největších hitů 80. let. Americká skupina Starship tehdy dobila hitparády po celém světě s tímhle ikonickým songem a rozpívala ji Grace Slick a Mickey Thomas a dodnes patří mezi nejznámější power balady své doby. Budou další Eurythmics, Sweet Dreams, UDG, anebo Alvaro Soler, té Imaginába.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Econ.

Odlétáš, a to byly UDG svého času, taky jednička v naší hitparádě. Tak máte-li chuť zkouknout to čerstvé pořadí, tak se podívejte před sobotní premiérou na web frekvence1.cz. Teď Vibe and Flag.

byla ta čerstvá nálož, kterou pro vás máme na nadcházející prázdniny. Novinka od skupiny Miraj a hezky odlehčený malinový syrup. Tak do půlnoci pár minut, dobrou noc až do rána, hezky si žijte. Zítra nás čeká další středa, opět rozhycovaná tropická, teploty kolem 30. Dávejte na sebe pozor a já si vás zase zkontroluji po zítřejším press klubu po 18. hodině. Teď je robí Advertising Space.

0: auto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Prezident nakonec kompetenční žalobu podává. Nejoblíbenější turistické místo v České republice je stále Pražský hrad. A nad ránem nás čeká fotbal. Hrají naši s domácími Mexičany. Další informace má Láďa Jakub.
3: Prezident Petr Pavel se nakonec obrátil na ústavní soud, a to potom, co kabinet Andreje Babiše odmítl účast hlavy státu na červencovém summitu Severoatlantické aliance NATO. Vláda počká na rozhodnutí ústavního soudu ke kompetenční žalobě a potom bude reagovat, řekl dnes premiér.
4: Nerozumím tomu, myslel jsem si, že pan prezident bude trošku nad věcí, celé je to takové zvláštní a to, že něco bylo v minulosti zvykem a to, že a Fiala s Lipavským nedělali žádnou zahraniční politiku, že tam byli do počtu, tak my děláme aktivní zahraniční politiku.
3: Opoziční politici mají podání kompetenční žaloby kvůli summitu NATO v turecké Ankaře za správný krok. Postoj prezidenta Petra Pavla chápou. Pražský hrad se loni opět umístil na prvním místě v žebříčku nejnavštěvovanějších turistických míst v Čechách. Co v Čechách? V České republice. Zavítalo na něj skoro 2,75 milionu návštěvníků, což je zhruba o 6,5% víc než předloni. Přišla s tím státní agentura na podporu cestovního ruchu Czech Tourism. Na druhém místě se umístila pražská zoologická zahrada a na třetím místě pak akvapark Aquapalace Praha ve středočeských Čestlicích. Přestože Praha zůstává hlavní vstupní branou do Česka, region nedal posilují svou pozici. Středočeský kraj láká hlavně na vodní zábavu a relaxaci. Jihočeský a Zlínský a taky Olomoucký, stejně jako Vysočina, staví na oblibě svých zoologických zahrad, uvádí zpráva Czech Tourismu. Českou fotbalovou reprezentaci čeká v pořadí třetí zápas na světovém šampionátu ve fotbale. Ve středu ve 3 hodiny ráno našeho času narazí na domácí Mexiko. Pro nás je to obrovsky silný soupeř, řekl podcastera zástupce šéfredaktora deníku Sport Adam Nenadál.
5: Je to obrovsky silný tým, ale nejenom fotbalová kvalita je to, co stojí proti Čechům. Musíme zdůraznit to, že se hraje v 2000 nadmořské výšce, což je pro Čechy obrovský handicap a Aztecký stadion je něco jako prostě středoamerický Wembley, je to obrovská stavba 90 tisíc nadšených domácích fanoušků.
3: Svěřenci trenéra Miroslava Koupka získali v úvodních dvou kolech jediný bod a k účasti playoff potřebují domácí výběr v tamní metropoli na Aztéckém stadionu porazit.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
3: I středa 24. června bude tropická, slunečná, bez mraků. Teploty od 27 stupňů ve Slezsku až po 33 v Polabí, po Ohří, na Pálavě a na Slovácku.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
3: To nevím.
2: Božího. Je to problém.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
4: Otázka na tu pohádku se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Na mě volají princi. Já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se neumím.
1: A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
0: a Marek Malášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Celá Evropa hlásí africké počasí. Na jihu a západě starého kontinentu mají výpadky proudu. U nás bude až 39 stupňů Celsia, a to o víkendu. Křišťálový globus převezme v Karlových Varech americký herec Dustin Hoffman. A naši poslanci se připravili na bezesnou noc. Ze studia zdraví Láďa Jakub. Střední Evropa se chystá na počasí z Afriky. Jako na Sahaře bude hlavně o víkendu. V Česku se bude dál oteplovat a koncem týdne dosáhnou teploty až 37 stupňů Celsia, v nížinách až 39. Kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí už od středy na jižní a východní Moravě požáry. Varování před nimi je platné do odvolání. Ale i Francie hlásí pouštní teploty. Dnešní den byl ve Francii nejteplejší od začátku měření v roce 1947, uvedla Meteo France. V obci na jihozápadě země vyšplhala teplota na 44,3 stupně. Současná vlna veder si ve Francii od minulého čtvrtka vyžádala životy 40 převážně mladých lidí, a to těch, kteří hledali úlevu koupáním a utopili se. Itálie kvůli vysokým teplotám vyhlásila nejvyšší stupeň varování pro 15 měst a na severu země lidé hlásili výpadky proudu, hlavně okolí Milána. V bezmála celém Španělsku platí výstraha před horkem a v Portugalsku čekají teploty blízké rekordům. Hledaného Petra Šimuna, který byl ráno zaznamenaný se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích u Prahy, zadrželi před 14. hodinou policejní hlídky v Praze Strašnicích. Policie teď zjišťuje okolnosti celého případu. Nad Národním parkem České Švýcarsko na Děčínsku pravidelně létají drony s kamerou. Důvodem je zvýšené nebezpečí požáru. Platí i zákaz vstupu do lesa v noci. Je pravděpodobné, že kvůli předpovědi meteorologů v oblasti vyhlásí v nejbližších dnech nejvyšší stupeň požárního rizika. Ředitel krajských hasičů v Ústeckém kraji Martin Laníček dodal.
2: Samozřejmě problematika Národního parku je velmi specifická, činíme tam nějaké specifické úkony, to nicméně řekl bych, že zatím ta situace nějak nevybučuje z toho průměru a z toho charakteru těchto předchozích. No, udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požárního ochrany, jsou to čtyřkolky a především velkokapacitní hašení za pomocí vrtulníků. To se dneska ukazuje jako nejefektivnější nástroj v zdolávání požáru v takto složitém přírodním prostředí.
1: A jak jsme řekli, do konce týdne by se denní maxima mohla nejen právě na severu Čech podle předpovědi držet nad 30 stupni Celsia. Kdy půjdou naši poslanci dnes spát, to není jasné. Sněmovna totiž bude moci znovu jednat a rozhodovat o zákonech až do rána. Prosadila to vládní koalice na návrh ANO kvůli opozičním obstrukcím. Mimo jiné při schvalování programu jednání. Opoziční strany a hnutí slíbily udělat například maximum proto, aby vládě zabránili nahradit financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků krácenými příspěvky ze státního rozpočtu. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na filmovém festivalu v Karlových Varech americký herec, držitel dvou ocenění Oscar Dustin Hoffman. Oznámil to výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha.
3: Tento křišťálový globus převezme držitel dvou Oscarů, 5 zlatých globů, 4 cen BAFTA, muž, o kterého usiloval Karlovarský festival ve chvíli, kdy já už jsem zde nastupoval, a je to jedna z největších herců všech dob, absolutní legenda Dustin Hoffman.
1: A objeví se tam a taky křišťálový globus obdrží i herečka Juliette Binoche nebo herec Jeffrey Wright. Festival se v Karlových Varech bude konat od 3. do 11. července. Kvůli očekávaným vedrům se o víkendu neuskuteční dostihové mítinky v Karlových Varech ani ve Slušovicích na Zlínsku. Oznámil to Žokej klub České republiky na webu. Ve Slušovicích by se měly dostihy konat nově 4. července. Karlovarský den zřejmě bude zrušený bez náhrady.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V noci budou teploty kolem 14-15 stupňů Celsia, přes den se pak zdvojnásobí. I ve středu, tedy na Jana, 24.6. bude vedro, sucho, žádné mraky a až

0: na frekvenci 1?
1: No, no jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Mami, rozešla se se mnou holka.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
3: A vrátila nám všechny plastový dozy?
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvence 1.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident nakonec kompetenční žalobu podává. Nejoblíbenější turistické místo v České republice je stále Pražský hrad. A nad ránem nás čeká fotbal. Hrají naše s domácími Mexičany. Další informace má Láďa Jakub. Prezident Petr Pavel se nakonec obrátil na ústavní soud, a to potom, co kabinet Andreje Babiše odmítl účast hlavy státu na červencovém summitu Severoatlantické aliance NATO. Vláda počká na rozhodnutí ústavního soudu ke kompetenční žalobě a potom bude reagovat, řekl dnes premiér.
2: Nerozumím tomu, myslel jsem si, že pan prezident bude trošku nad věcí. Celé je to takové zvláštní a to, že něco bylo v minulosti,